smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stojím v dešti, v očích pláč,

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, člověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já, ale mám chutě. Chuť mám, ale mě kukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mě stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě. Když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladě, tak vemte, rozemelte, dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Po tom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.

0: pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
0: Vymažeme sádlem vydatně, protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
0: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
0: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
0: Trošku prokladnou, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
0: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný, asi lžici a lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
0: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
0: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
0: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
0: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Já to asi bude ono, no.
0: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
0: Pojďte, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
0: bude. Já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
0: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
0: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm, co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili, tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nebo se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, dobrý den.
2: Vlastičko. Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 52 vajec.
1: Ježkovice.
2: A byla to, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce na tvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po
2: určitý době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den, kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto, takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájil třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě. A kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona, ta historie, nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu, z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348, ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli, ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a z Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svýho piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano, a samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tady milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele. Když

loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak, milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se i šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně do dnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detendr, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině. Opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detendr jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny. Takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď, pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele,

0: chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký pohraní červeňák je to nej pro žácký typ piva.
1: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
0: Protože má na červenou baru révy.
1: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
0: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
1: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
0: Určitě žatecký pohraní červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti, nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádějte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plnivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju, a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti, třeba beba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný.

0: obsah těch chvojích pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
1: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
0: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 lávky chmele, takže sedativní účinky to má, výborně proti bolům do skříní, ale...
1: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
0: Lávek, ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty a ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílí, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele, takže to se neporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantohumolu, který má zase antikarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
1: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
0: To je liána, která vás obvine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 000, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou? Jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvedával ženské hormony? A jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie? O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
2: Dobrý den.
1: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
3: Krásný den.
1: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
2: S příznakem, že jsem si nahmatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Tomu začalo kolečko dalších vyšetření.
1: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
2: 31.
1: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
2: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
1: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
2: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
1: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
2: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
1: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
2: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
1: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
2: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
1: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
2: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnět rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 tisíce. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na dožínky do Kroměříže přijeli tisíce lidí. Valašské Meziříčí chystá přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zemědělci ze Zlínského kraje v sobotu v Kroměříži oslavili konec žní. Na dožínky do podzámecké zahrady dorazili tisíce lidí. Letošní úrodě požehnal biskup Antonín Basler. Podle předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka ale byly výnosy obilí asi o 15 až 20% nižší než v loni.
3: Počasí nám každý rok připraví nějaké překvapení a letošní rok to bylo formou velkého sucha, teplého jara a velmi teplých měsíců červen-červené, kdy ty teploty opravdu šly přes 40 stupňů, takže ty klasy se nenalývaly vodou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale je ho určitě méně než v loňském roce.
2: Valašské Meziříčí pokračuje v přípravách na přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Radnice teď dolaďuje podmínky s architekty, aby se mohlo začít projektovat. V areálu má vyrůst autobusový terminál pro 16 autobusů, parkovací dům pro asi 180 aut a nová budova městského úřadu, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
4: S vítěznými architekty i s autory dalších dvou oceněných návrhů teď intenzivně jednáme. Chceme skloubit jejich představy se skutečnými potřebami města Valašského Meziříčí. Do konce roku bychom mohli podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci. Vzhledem k rozsahu díla však nechceme nic uspěchat.
2: Kůrovec je teď nejvíce rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
5: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
1: Sport.
2: Fotbalisté Zlína ani v pátém ligovém kole nedokázali bodovat. S Libercem doma prohráli 0-1. Obránce Michal Fukala viděl důvody porážky, hlavně v ofenzivní hře svého týmu.
6: Jde to vidět, že dopředu nám chybí, jestli říct kvalita, ale spíš jestli větší odhodlání, protože my vlastně skoro celý zápas tím, že neudržíme nahoře balón a nejsme schopni nebo nehrozíme, tak se vlastně bráníme a pak to není, že bychom chtěli dát pasivně, ale pak ten zápas tak vypadá. No.
2: Slovácko prohrálo v Mladé Boleslavi 1-2.
1: Počasí.
2: Počátku dneška očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, postupně bude polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, odpoledne se může měnit na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 1/50 v úseku u Bánova na Uhersko-Brodsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Dobré ráno, kterým vás dnes provede Markéta Janíková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, to dnešní nedělní strávíme spolu. Čeká nás příjemný, hlavně slunečný den, ale pěkně po pořadě. Začneme ho písničkou, tou si přivoláme hned na startu dobrou náladu. Na podrobnosti o počasí, pár výletů do minulosti i reportáže z toho nej, co se u nás o víkendu děje. Na to máme celé další 4 hodinky. Tak tedy moc přeji, ať je to dnešní ráno klidné a pohodové. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín, který ho pro vás připravuje, zdraví Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kapela Jelen měla teď budíček v dobrém ránu s Českým rozhlasem Zlín 6:03. A do čeho vstáváme tedy, do jakého dne? 23. srpen, neděle, je 235. dnem letošního roku. Do konce roku nám tedy zbývá 130 dní a ještě jedno listování kalendářem. Svátek dnes mají Sandry. Jejich jméno je zkráceninou italského jména Alessandra, původ jména je v řeckém Alexandra a význam jména z řečtiny znamená ochránkyně mužů. Dnes je Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu. Datum je to symbolické, právě 23. srpna roku 1939. To byl den, kdy došlo k podpisu paktu, který rozdělil státy východní Evropy do ruské a německé sféry vlivu. 91. narozeniny dnes oslaví herečka Libuše Švormová. Opravdu je neuvěřitelný ročník 1935 a to tady obdivuju i díky její vitalitě. Zahrála si třeba v pohádkách Jak se budí princezny, v seriálu Slunečná. Připomenu také její ocenění za dabing, cenu Františka Filipovského a připomenu, že propůjčila hlas třeba Michelle Mercierové v roli Angeliky. A ještě vzpomenu i slavného rodáka, který v našem kraji působil a nechal velkou stopu. Právě 23. srpna roku 1868 se v Turé Lúce na Slovensku narodil Dušan Samojurkovič, architekt, ilustrátor, jevištní návrhář a sochař. Jeho architektonické dílo bylo nazýváno národopisným lyrismem. Navrhoval turistické chaty, rozhledny začátkem století. Přijal taky výzvu doktora Veselého na úpravu a stavby v lázních Luhačovice. Tak proto je vám jeho jméno tolik povědomé a zemřel v prosinci roku 1947. Další výročí vzpomeneme i za hodinku, teď se budeme věnovat dnešku. Čeká nás slunečný den s teplotami do 24 stupňů, taková bude dnešní neděle. A podrobnosti přidám hned po písničce.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: O tuhle dávku dobré nálady se z ranního Českého rozhlasu Zlín postarali Bony M a jsou 6:02.
1: Počasí.
0: Dnes poprvé se podrobně podíváme nejen na to, co nás čeká, ale také na aktuální stav na meteostanicích ve Zlínském kraji. Teploty se tu pohybují mezi nejvyššími 12 stupni až po těch nejnižších 7. Je to citelný rozdíl oproti tomu, co jsme v srpnu na teploměrech v tuto dobu po ránu viděli. Tak tedy pěkně po pořadě 10 stupňů má Kroměříž, také Staré Město, Holešov i Bystřice pod Hostýnem. Kateřinice Ojičná, tam je teď aktuálně nejvyšší teplota 12 stupňů Celsia. Stejně tak Maruška Hostýnské Vrchy, i tam je teploměr na vyšších stupních 11 stupňů Celsia aktuálně. Hošťálková má pouhých 7, Zlín 10, Vizovice 8 a Bojkovice 10 stupňů Celsia. V Luhačovicích je 8, stejně tak ve Štítné nad Vláří, Bojkovice mají 10, Strání 10 i Valašské Meziříčí stejnou hodnotu 10 stupňů Celsia. No a pak už jsme pod 10, Vsetín 8, Valašská Senice 8, Rožnov pod Radhoštěm 9 stupňů, Velké Karlovice 7 a meteostanice na Horní Bečvě 8 stupňů. Noc byla s malou oblačností, večer ještě doznívaly přeháňky, v noci pak bylo jasno, přechodně se objeví i malá oblačnost. Taková tady byla noc na nedělní ráno. No a teď po ránu očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak postupně polojasno a odpoledne přechodně i oblačno. Oblačnosti pak bude večer znovu ubývat. Maximální teploty přes den 21 až 24 stupňů. Vát bude jen slabý vítr, odpoledne se bude měnit na severní. No a rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den postupně velmi dobré. Tak taková bude neděle. Dobré ráno a příjemné vstávání.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Opuštěná zákoutí, chátrající objekty i budovy, kam se běžně nepodíváme. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje urbexu a zachycuje příběhy míst, na která se pomalu zapomíná. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám o tom poví 25. srpna a pozveme i na jeho výstavu ve Valašském Meziříčí. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Vybíráme opravdu pečlivě, tohle byla další nádherná hudební vzpomínka v podání Leška Semelky, no a před námi v raním Českém rozhlase Zlín. Další téma. Myslíte, že všechny planety sluneční soustavy se otáčejí stejným směrem? Právě na tuhle otázku odpoví v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ranní zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Zhoršenou kvalitu vody ke koupání evidují hygienici na pahrbku v Napajedlích na Zlínsku a u hráze vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku. Koupání je na obou místech možné. Hygienici ale doporučují, aby se lidé po pobytu ve vodě osprchovali. U citlivějších lidí by se mohly objevit zdravotní obtíže, například v podobě vyrážky. Ve Strání na Uhersko-Hradišťsku na dnešní odpoledne připravili jubilejní 25. ročník festivalu dechových hudeb pod Javorinou. Vystoupí na něm 5 kapel, včetně domácí dechové hudby Stráňanka. Ta v letošním roce slaví 100 let od svého založení. Při pádu malého letadla letícího z České republiky v Chorvatsku zemřeli 2 Němci. Uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatské policie šlo o 2místný motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne. Od té doby po něm pátrali policisté. Nehoda se stala zhruba 60 kilometrů od přístavního města Zadar, kam letadlo směřovalo. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. Dnes večer se Češky utkají se Srbskem. Během dneška očekáváme v našem regionu jasno, postupně bude polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů. Odpoledne se může měnit na severní směry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na silnici 1/50 u Bánova na Uhersko-Brodsku, kde bourala 2 osobní auta. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Další ranní zprávy zase za půl hodinky. Teď se nedělním ránem protančíme spolu s Jakubem Smolíkem a Věrou Špinarovou. No a přidáme za moment i další téma. Osiny ječmene myšího, které trápí psy ve městech. Dostávají se jim do uší, čumáků a tlapek. Proč se této rostlině ve městech tak dobře daří a jak se jí zbavit? I to řekneme už za pár minut.
3: Trochu větší nos a váha motýlí.

0: Ranní Český rozhlas Zlín a hlas Věry Špinarové zněl 23. srpnovým nedělním ránem právě teď, 9 minut po půl šesté. Majitele psů trápí ječmen myší ve městech. Rostlina vytváří osiny, které se psům dostávají do uší, do čumáků a mezi tlapky, působí jim i vážné zdravotní komplikace. A na veterinu kvůli tomu týdně míří desítky psích pacientů. Ječmen myší se na městských trávnících rozšířil hlavně kvůli tomu, že mu na rozdíl od ostatních rostlin nevadí teplé a suché počasí.
1: Vítr oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo tam nenašli.
2: Vypráví Diana z Prahy.
1: Takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat. Dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo.
2: Její fenka Rozinka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je navíc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát do týdne.
3: Jsme to vyťahovali vlastně našemu pacientovi v oblasti jazyka, potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkože, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
2: Ječmenu myšímu se teď daří, nevadí mu totiž suché počasí a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Aby se přemnožení ječmene myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
4: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
2: V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se stará o brněnskou zeleň.
4: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
2: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
5: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místě, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Takže vy normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
2: Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Taky Dalibor Janda zpíval v raním Českém rozhlase Zlín pro vaše ještě hezčí nedělní ráno. Dospíval teď o 6:15.
1: Počasí.
0: Na chvilku se zastavíme u aktuálních teplot na meteostanicích ve Zlínském kraji. Jsou nízko, tak se přioblečte. Většina míst v kraji hlásí 10, případně 9 stupňů Celsia. Nejvyšší hodnotu má teď meteostanice na Kateřinicích, Ojičné 12 stupňů Celsia a také Maruška Hostýnské vrchy, tam je 11. Naopak nejchladněji je na Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích, kde je teď 7 stupňů Celsia. Dnešek bude většinou slunečný, teď ráno očekáváme jasné nebo skoro jasné. Uvidíme za chvilku, během 10 minut bychom se měli dočkat východu slunce. Dopoledne bude postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, ale k večeru bude opět oblačnosti ubývat. Odpolední maxima mezi 21 až příjemnými 24 stupni, vát bude jen slabý vítr, západní, později pak severní, ale přinese odpoledne a večer velmi dobré rozptylové podmínky, no a biozátěž, tak ta je dnes, jako doufám, celý den na jedničku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Je držitelem Thálie, umí vykouzlit smích i králíka a diváci ho milují. I to se dá říct o herci Tomáši Šulajovi, kterého jsem hostil na Pohovce Jošky Kubáníka, a my vám v neděli od 11. pustíme, co jsme během večera společně zažili. Potěší mě, když u toho budete i vy. Těší se Jožka Kubáník.

0: Ještě pár sekund zbývá, bude 5 hodin 52 minut a to je dnes zvláštní čas, kdy vyjde ve Zlínském kraji slunce. Tak tedy minutku do východu slunce, přeji stále dobré ráno a co u nás dál, tak pro pohodové ráno teď přizveme i jednoho skvělého vypravěče, kterým bude Jaroslav Dušek. Schválně, jak bude v jeho podání vypadat historka o návštěvě v pohřební službě.
1: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
2: Nos dolů.
1: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Kroměřížská radnice podpořila dotací mobilní paliativní péči. Nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dvě organizace, které zajišťují v rámci města Kroměříže mobilní paliativní péči, podpořila radnice částkou 200 000 korun. Dotaci získal spolek Andělé stromu života a PAHOP. Obě organizace podle mluvčího města Jana Vondráška pečují o klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kroměříži.
5: Novojčínský spolek Andělé stromu života získá dotaci ve výši 70 000 korun. Vykázal péči o 8 pacientů z Kroměříže v rozsahu 81 dnů, kdy byl u klienta přítomný zdravotnický pracovník. PAHOP z Uherského Hradiště má schválenou dotaci ve výši 130 000 korun. Během loňského roku poskytl své služby celkem 20 pacientům, a to v rozsahu 358 dnů péče.
3: Paliativní péči poskytují v Kroměříži rovněž sociální služby města Kroměříže, Kroměřížská nemocnice a nemocnice milosrdných sester na Malém Valu, která získává z rozpočtu města každoročně dotaci 100 000 korun. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliéfu a panoramat přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou. Jaká jsou, popisuje náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladík. Za ODS.
6: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
3: Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu. Řekl to šéf rezortu Jaromír Zůna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zůna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
7: Bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem, a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
3: Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné. Kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Velmi málo vody teče taky Litavou v Rychmanově a některé menší toky už vyschly úplně.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně čekáme polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 7 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nehoda dvou osobních aut se stala na silnici 1/50 v úseku u Bánova na Uhersko-Brodsku. Projížděte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Možná to divadlo, které se nikdy neomrzí, sledujete se mnou. Před 10 minutami vyšlo do neděle 23. srpna slunce. Zatím je to aspoň tady nad Zlínem den jako malovaný. Dnešek bude dlouhý, bude mít stále skoro 14 hodin slunečního svitu a to je spousta času, jak si den užít. Jsme moc rádi, že vstáváte s námi, zdravím za celý ranní tým Českého rozhlasu Zlín a posílám další písničku. Zpívat teď bude Marta Kubišová a Markéta Janíková stále s vámi. Dobré ráno, Moravo.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vstáváme spolu do neděle 23. srpna v ranním Českém rozhlase Zlín. Teď 8 minut po 6. navážu na hlas Marty Kubišové. Bylo to právě 23. srpna roku 1968, kdy v tento den Marta Kubišová naspívala píseň Jindřicha Brabce a Petra Rady Modlitba pro Martu pro televizní pořad Píseň pro Rudolfa III. V roce 1913, právě 23. srpna, se v Boršicích na Uherskohradišťsku narodil Miroslav Navrátil, jeden z nejvýznamnějších designérů sedacího nábytku 50. až 70. let. Podílel se na návrhu nábytku pro zlínský byt architekta Zdeňka Plesníka, společně pak navrhli kompletní interiér pro zlínské vily cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Ostatně vilu Miroslava Zikmunda dnes můžete při výjimečných prohlídkách navštívit. Pracovali také na interiéru vily hudebního skladatele Zdeňka Lišky. Je autorem skořepinové židla vejčitého tvaru s oválným otvorem mezi opěrákem a sedákem, která se stala základem židle pro tramvaj T3. Tedy takhle jsme vzpomínali na našeho rodáka Miroslava Navrátila. 1915, právě 23. srpna se v Břeclavi narodil československý voják a příslušník výsadkové operace TIN. Jméno tohoto významného muže je Ludvík Novotný. Protektorát opustil v červnu roku 1939, ve Francii vstoupil do cizinecké legie, v řadách československého zahraničního vojska se účastnil také bojů o Francii, Velké Británie. Tady se dobrovolně zařadil do výcviku pro plnění zvláštních úkolů. V lednu 1943 se ale gestapo dostalo na stopu právě tohoto muže v Jankovicích na Uherskohradišťsku. Pak byl na základě výpovědi svého vlastního otce 15. ledna 1943 obklíčen gestapem ve svém bytě v Cihelně u Velehradu, kde se zastřelil. V roce 1965, právě 23. srpna, zemřel v Brazílii rodák z Uherského Hradiště Jan Antonín Baťa. Připomenu, nevlastní bratr Tomáše po jeho smrti v roce 1932 převzal světoznámou firmu. V roce 1947 byl pak v nepřítomnosti odsouzen k 15-letému vězení a propadnutí majetku za údajnou kolaboraci. Teprve v roce 2007 byl rozsudek soudy označen za protiprávní a jméno Jana Antonína Bati bylo očištěno. V Brazílii po něm zůstal obrovský archív, kromě firemních i ryze soukromých dokumentů. Jsou doklady jeho četné, bohaté literární činnosti. Momentálně část tohoto archivu už uchovává archiv zlínský, tedy ten na Klečůvce, a pravděpodobně se brzy dočkáme také jeho zveřejnění. A naše další téma, to nejbližší. V minulosti je jedna z nejvýznamnějších oslav během celého roku, tedy dožínky. Žně skončily, obilí bylo ve stodolách, hospodáři pak na svých statcích pořádali právě dožínky a včera je uspořádali třeba v Kroměříži. Vezmeme vás tam už za pár minut.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dosečky, ožinek nebo obžínky. Tak se jim říkalo v minulosti, my je však známe jako dužínky. Ve Zlínském kraji konec žní, tedy i konec hospodářského roku, slaví už dvě dekády pokaždé společně. Do kroměřížské podzámecké zahrady včera na slavnosti sklizně dorazily tisíce lidí.
1: Kde je ta Hanáčka, co tu včera byla?
2: Dožínky zahájil slavnostní průvod, kterého se účastnili stovky krojovaných. Nechyběli mezi nimi ani folkloristé z Martinic na Holešovsku.
3: Jezdíme senka pravidelně, jsme tady každý rok a dřív to bylo na náměstí, ale tady myslím, že v té zámecké zahradě je to takové pěknější.
2: Pochvalovala si Alena Brázdilová z kulturního sdružení Omladina. Do Kroměříže na dožínky takto společně jezdí od prvního ročníku, tedy 20 let, říká její kolegyně Marcela Pospíšilíková.
4: Člověk musí vzdávat.

0: budou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale je ho určitě méně než v loňském roce. Bavíme se určitě o 15-20% menší úrodě.
1: Slavnost ale byla především o zábavě. Vedle celé řady vystoupení si zájemci mohli vyzkoušet například mlácení obilí cepem. Obratně se s ním oháněl i 79-letý Václav Haverland, který přijel až z Kyjovic na Opavsku.
2: Když jsem byl malý kluk, tak to naši dělali jako chalupníci, měli tomu ty různé žikanky do rytmu. Fojtová stodola, fojtová stodola. A to byl rytmus pro ty, co tím cepem mlátili.
3: A vy jste si to vlastně teďka zopakoval po kolika letech třeba?
2: Po 70.
1: Dožinky si v podzámecké zahradě užívali i děti, pro které organizátoři připravili například takzvané zrnoviště, tedy pískoviště, kde ale místo písku bylo zrní.
4: Zahrabáváme zrní.
5: Alena.
6: Valča.
7: A Denka.
3: A čímo zahrabáváte?
7: Zrní.
3: A je to sranda?
7: Jo.
1: A děti pobíhali také ve velkém bludišti ze slámy.
8: Teodor Tabara, to je tomu bludišti, my jsme tady takhle obývali, tam, a pak jsem viděl takové jahodový lízátka. Byl tam hromada.
3: Tak to máte za odměnu asi.
8: No.
3: Tak to je dobré, ne?
8: Jo, no.
1: Z Dožínek v Kroměříži Michal Sladký, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: No jo, to se jim to vytváří pohoda, když jsou to plážoví hoši. Tohle byli Beach Boys v ranním Českém rozhlase Zlín. Teď 7:07, dospívali svůj velký hit Kokoumou. A já zdravím do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu. Je tam teď paní Jitka Kučerová. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A jaké je to ráno?
1: V podstatě obloha bez oblačnosti, takže jasno. Teploty, ty jsou nejnižší v údolích, tam i kolem 7-6 stupňů, hlavně na Valašsku, naopak na kopcích šplhají až ke 12 stupňům. Vítr ten fouká jenom málo, směry má buď proměnlivé, nebo by se možná dali najít nějaké západní a srážky, ty se žádné nevyskytují, pochopitelně.
0: To je tedy aktuální stav, jaká bude neděle 23. srpna?
1: V ranních hodinách čekáme oblohu jasnou nebo na nejvýš skoro jasno, takže nějaká, dejme tomu, malá oblačnost. Během dopoledne postupně bude oblačnosti přibývat, ale nebude to nic dramatického. Postupně polojasná obloha, odpoledne může být až oblačno, ale to by mělo být jenom sem tam někde na přechodnou dobu. K večeru pak bude část oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne by měly šplhat mezi 21 až 24 stupňů Celsia, vítr slabý, směry západní, odpoledne se bude měnit na severní směry.
0: Tedy maxima 21 až 24 stupňů platí pro dnešek. Jak vypadaly rekordy pro dnešní den?
1: Nejvyšší hodnota 33 až 6 desetin stupně Celsia byla naměřena v roce 2018 v Holešově a Huslenky Kychová hodnota nejnižší 2 stupně, a to jednak z roku 1973 a potom z roku 1976.
0: Projdeme si teď prosím i noc na zítřek a začátek dalšího týdne.
1: V noci nějaká oblačnost, spíš taková menší, řekněme, by se na obloze objevovat mohla, takže převažující polojasno, skoro jasno. Možná jen výjimečně se může oblačnost ještě trošku více zvětšit a teploty budou asi dost podobné zítra ráno těm dnešním, možná někde malilinkovší, 12 až 9 stupňů v údolích místy kolem 7-8. No a vítr v noci by měl pofukovat jenom slabý severních směrů, anebo bude bez větří.
0: A nahlédněme i na pondělí.
1: Zítřek polojasno, skoro jasno, později večera v noci, potom může od jihu částečně přibývat nějaká další oblačnost, takže zase slunečný den, 22 až 25 stupňů, zítřejší maximální teploty, čili by měly být malinko vyšší než dnes, vítr slabý severních směrů, zítra večer může místy zesilovat na mírný severovýchodní.
0: To bylo tedy pondělí, ještě vás poprosím o návrat k dnešku. Jaká bude biozátěž, jak se budeme cítit?
1: Nejnižší, tedy stupeň číslo 1, mírná zátěž.
0: Moc díky za všechny podrobnosti a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Historické vozy, zařízení na odbavování vlaků z dob Rakouska-Uherska i zásobníky na kartonové cvakací jízdenky. To vše najdete v Železničním muzeu na Kroměřížském vlakovém nádraží. O exponáty malé i velké se tu stará spolek Kroměřížská dráha. Za železničními nadšenci se s námi můžete vydat v další reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výstavba nového dětského hřiště pokračuje v těchto dnech u polikliniky v Otrokovicích. Práce na něm začaly v polovině července. Součástí projektu jsou nové bezpečné dopadové plochy, parkové cesty, lavičky a odpočinkové zóny, stojany na kola i úpravy zeleně. Ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku vrátí po 70 letech na své původní místo sousoší svatého Jana Nepomuckého. Barokní památka od 50. let minulého století stojí u hřbitovní zdi za památníkem obětí první a druhé světové války. Na své původní místo v ulici Hradišťská se sousoší vrátí do konce října. V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešili víc než za celý minulý rok. Od loňska je navíc možné se proti rozhodnutí odvolat. Případem se pak zabývá Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud. Ministerstvo spravedlnosti zatím takových odvolání eviduje jen několik. Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí. Z počátku dneška bude ve Zlínském kraji jasno, postupně čekejte polojasno až oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 6 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, odpoledne se může měnit na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se podle dopravních serverů projíždí v této chvíli bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a pokračuje Dobré ráno s Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: K rannímu servisu přidám za pár minut i další téma, jak správně doma třídit odpad a také, jaké jsou nejčastější chyby při vyhazování už nepotřebných věcí. I o tom byla totiž páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Za chvíli se k ní vrátíme, teď 3 minuty po 6:30 už začíná zpívat Karel Zich. Příjemné vstávání.

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín. Jsme moc rádi, že ho trávíme společně i teď, téměř 10 minut po půl sedmé, kdy dospívala kapela Kryštof. Plasty ani nádoby nevymývat a mastný papír vyhodit do smíšeného odpadu. Nejen to poradila ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vedoucí odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu Jana Káčerová. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou také zajímalo, co všechno by lidé doma měli třídit.
1: V současné době podle legislativních požadavků mají vlastně obce, které jsou nositelem tady této povinnosti, třídit papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad a nově vlastně oleje, jedlé oleje rostlinné a textil. Každá obec má svůj vlastní systém, který si nastavuje podle potřeb, podle toho, jak je rozmístěná v terénu, jaké jsou tam zvyklosti a v podstatě její odpovědností, aby zajistila co největší míru do třídění odpadu.
2: Existuje něco jako nadstandard domácího třídění odpadu? Ten seznam, co jste teď vyjmenovala, je z mého pohledu poměrně dlouhý. Mají lidé dělat ještě něco víc?
1: Ten seznam je poměrně široký, ale v podstatě dnešní systémy umožňují občanům odkládat téměř vše, co vyprodukují. To znamená, pokud pomineme ty běžné složky papír, plasty, sklo a kovy, které asi občané třídí zcela běžně, tak potom ten biologicky rozložitelný odpad ne vždy mají obce zavedený přímo systém, kdy mají rozestavěné nádoby. Tam v podstatě toto je možné považovat do určité míry za jakýsi nadstandard, zrovna tak i ty oleje nejsou úplně zvykem, ale nicméně je to velkým přínosem. V případě textilu záleží na tom, zda textil je ještě použitelný pro další účely, to znamená charitu a podobně, takže tam se občan rozhoduje. No ale samozřejmě ta možnost odložit i zpětně odebírané výrobky, jako je elektro, to si myslím, že to je taková věc, kterou zase občané už dnes kvitují, že tu možnost mají na mnoha místech.
2: Když se teď zamyslím nad některými obaly, které se vyskytují například u mě v domácnosti, tak některé mají vytištěné speciální znaky, které udávají, do kterého odpadu patří. To je v takovém tom trojuhelníčku, šipečkovém trojuhelníčku. To ale není povinné, aby to výrobci udávali.
1: Toto zatím není povinné a za nás je to trošičku i matoucí, protože občan v podstatě, aby studoval obal a tím už bychom ho příliš obtěžovali. A my jsme rádi, že občané v podstatě vezmou plast, je to plast, a odnesou ho do žlutého kontejneru. To znamená, že spíše se orientovat podle toho druhu materiálu a eventuálně u některých materiálů spíše sledovat druh nebo míru znečištění, protože například mastný papír, který opravdu, když se to nedá nějakým způsobem oddělit, nepatří do kontejneru na tříděný odpad.
2: Jaké jsou podle zkušeností svozových a dotřiďovacích firem nejčastější chyby, které lidé při třídění odpadu dělají?
1: Tak je to spíše to, že lidé umisťují do kontejneru na tříděný odpad to, co tam vůbec nepatří. To znamená, občas se nám tam objeví i věci typu stavební odpad, objeví se tam popel, objeví se tam prostě věci, které vůbec nějakým způsobem nekorespondují s tím materiálem, pro který ten kontejner je určen, dokonce uhynulá zvířata jsme tam našli a podobně. Nebo obsah těch, máte třeba papírovou krabici a když jsme dělali rozbory třídění, tak v podstatě jsme tam objevili krabici s vánočním cukrovím. Takže tady tohle to opravdu do toho nepatří a to svozovým firmám komplikuje život. Dále jim komplikují život takzvané černé skládky nebo respektive odložený odpad u popelnic. U kontejneru a u popelnic se objevují odpady a komplikují život popelářům, jednak tam nepatří, je to velmi drahé, tyto úklidy. A druhá je to o tom, že vlastně popeláři mnohdy musí tady tohleto odklidit, aby vůbec nádobu byli schopni vyklopit.
2: Jak třídit jehly a ty ampulky, jak takové věci vytřídit?
1: Vzhledem k tomu, že se jedná o ostré předměty, je potřeba je vlastně vložit do nějakého obalu, který nebude možné těma jehlama propíchnout, tak aby nedošlo ke zranění někoho, kdo s tím bude manipulovat. A potom doporučujeme odevzat buď na sběrném dvoře, v místě, kde člověk bydlí, kde v případě některých sběrných dvorů my tady tenhle ten druh odpadu povolujeme, anebo odnést přímo do zdravotnického zařízení nejlépe lékaři, který vám předepisuje tady tuto léčbu. My víme, že lékaři tady tohoto trošku nám odmítají, nicméně je to jejich povinnost daná přímo zákonem. To znamená tak, aby nedošlo k nějakému nějakému zranění nebo k nějaké možné nákaze, přenosu jak nějaké infekce tady tímto způsobem, je potřeba podle toho s tímto druhem odpadu i zacházet a manipulovat.
0: Záznam celé páteční poradny Českého rozhlasu Zlín o správném třídění odpadu najdete na stránkách zlin.rozhlas.cz v pátečním audioarchivu po 11. hodině.
3: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: zlínská legenda AG Fleck zněla ranním Českým rozhlasem Zlín teď 4 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: A čas na další podrobnosti k dnešku. Vstáváme spolu do neděle 23. srpna. Aktuálně se teploty pohybují na meteostanicích v kraji mezi 12 až 7 stupni Celsia. Ty nejvyšší hlásí Kateřinice Ojčná, také Maruška Hostýnské Vrchy má nad 10, tedy 11 stupňů Celsia. Nejchladněji je v Hušťálkové a taky ve Velkých Karlovicích. Dnešek by měl být slunečný, teď ráno je jasné nebo skoro jasné, dopoledne bude postupně polojasné a odpoledne bude postupně také mraku ubývat přechodně až oblačno. K večeru zase bude oblačnosti ubývat ještě více. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a vát bude jen slabý západní vítr, později severní. Biozátěž, tak ta je pro celý kraj pro dnešek stejná, na nejnižším stupni mírná, tedy na jedničce. Ať je na jedničku taky celá neděle.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Malé rečka Alžběta Bartisová proslavila na začátku 20. století rodnou Ostrožskou Novou Ves. Její zelové kraslice obdivoval na svém dvoře i císař František Josef I. Jak tradici, kterou Běta Bartiska na konci 19. století započala, udržuje dnes její prapravnučka? Alžběta Bartisová v cyklu Rodáci známí neznámí už v pondělí před 8:30 ráno. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Jeden výlet do přírody máme právě za sebou spolu s Michalem Tučným, no a na druhý vás právě teď třeba nalákáme. Kolega Pavel Vacek pozval k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín Jiřího Tomáše, aby soutěživým turistům opět pomohl ve hře Poznáváme Valašsko. A úplně všem dal tip na jeden větší, případně dva menší výlety. Jsme jedno ucho.
1: Když budete teď pozorně poslouchat Český rozhlas Zlín, tak dostanete od Jiřího Tomáše perfektní návod, jak ulovit další dvě razítka v rámci turistické hry Poznáváme Valašsko. Rozhodně ale neodcházejte, ani pokud se této hry nezúčastníte. Krásné tipy na výlet zaujmou jistě každého. Pěkný den, pane Tomáši.
2: Pěkný den přeji vám i všem posluchačům. K dalším místům zařazeným do regionální hry se vypravíme do Beskyd, konkrétně na úbočí vrchu Vysoká. Tato hora je vysoká 1024 metrů nad mořem. Pramení zde řeka Rožnovská Bečva. Razítko číslo 4 najdeme na rozcestníku u odbočky k prameni. Výchozím místem může být zastávka autobusu Bílá, chata Třeštík, od níž začneme stoupat po červené až k odbočce k prameni, což je 1 km 900 metrů, stoupání 173 a klesání 28 metrů. Zde můžeme sestoupit o 30 výškových metrů a 90 vzdálenostních k vlastnímu pramení Rožnovské Bečvy s pomocí lan a dřevěného zábradlí. Potom se vrátíme k místu startu, což je necelých 4 km, stoupání klesání 203 metrů.
1: To jsme tedy přidali jedno razítko při poznávání Valašska. Vy nás ale dnes nasměrujete v rámci kombinovaného výletu ještě k jednomu, že ano?
2: Určitě. Autobusem se přes Bumbálku dopravíme do Velkých Karlovic k obecnímu úřadu. Odtud po okruhu Leskové Miloňov dojdeme k Jelení a Danči Oboře. Razítko číslo 7 najdeme ve spodní části vyhlídkové věže u Obory. Včetně cesty zpět nás čekají 2 km 200 metrů, stoupání klesání 21 metr. Ráno doprava z autobusového nádraží Zlín přes Vsetín, Bumbálku, státní hranice do zastávky Bílá chata Třeštík. Odpoledne návrat z Velkých Karlovic přes Vsetín do Zlína. Přeji hodně hezkých zážitků při poznávání rozmanité valašské krajiny,
1: které nám nabízí výlet k prameni Rožnovské Bečvy, stejně jako k oboře jelenů a daňků na okruhu Léskové Miloňov. Tam všude můžete kromě těchto krásných zážitků najít i zase nějaké ty otisky tlapek medvěda Jury v rámci regionální turistické hry. Především ale radost z nádherného výletu a příjemně stráveného času. Děkujeme za tip, pane Tomáši. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na dvou místech ve Zlínském kraji hygienici evidují zhoršenou kvalitu vody ke koupání. V Rožnovské galerii Kostnice je k vidění výstava jednoho z nejvýraznějších českých fotografů Ivana Pinkavy. Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zhoršenou kvalitu vody ke koupání evidují hygienici na Pahrobku v Napajedlích na Zlínsku a u hráze vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku. Koupání je na obou místech možné. Hygienici ale doporučují, aby se lidé po pobytu ve vodě osprchovali. U citlivějších lidí by se mohly objevit zdravotní obtíže, například v podobě vyrážky. V Rožnovské galerii Kostnice začala výstava jednoho z nejvýraznějších českých fotografů Ivana Pinkavy. Fotograf si prostor vybral sám a při výběru fotek zohlednil i to, jak budou v Kostnici působit.
4: Než se fotograf Ivan Pinkava pustí do instalace, hledá na prostoru hlavně nedostatky.
5: Když začínáte dělat výstavu, tak především si uvědomujete všechny necnosti prostoru, protože to je to, co vás velmi limituje.
4: Proč by lidé měli galerii navštívit, vysvětluje kurátor výstavy Štěpán Mikulenka.
6: Protože je to zajímavé střetnutí architektury, která je, dejme tomu, z dob minulých a střetává se se současným uměním právě v podobě fotografií Ivana Pinkavy. A myslím si, že tenhle střed je právě to, co je na tom zajímavé.
4: Výstava potrvá do 27. září. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
7: Nejvíc toho kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Sport. Fotbalisté Slovácka prohráli v šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 1-2. Po pěti kolech tak stále mají jediný bod. O atmosféře v týmu mluvil trenér týmu z Uherského Hradiště Jan Jelínek.
8: 5 zápasů, 1 bod, nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme, bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a i ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
2: Poslední v tabulce a jediný bez bodu zůstává Zlín, který podlehl Liberci 0-1. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně čekáme polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Aktuálně jsou teploty mezi 12 a 6 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, odpoledne může být severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor si dejte na silnici 57 u Lidečka na Vsetínsku, kde bourala dvě osobní auta. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Časté výjezdy hasičů i zdravotníků kvůli vosám nebo sršňům, nové radary ve Zlíně i naučná stezka o Josefu Sousedíkovi ve Vsetíně. Témata, na která se naši reportéři v tomto 34. týdnu zaměřili v našem vysílání a která pro vás už za pár minut shrneme. Stále krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín. O muziku se teď postará kapela Žlutý pes a já o vás, Markéta Janíková.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 7 přidám do ranní mozaiky další informace. Reportéři Českého rozhlasu Zlín tento týden informovali o častých výjezdech hasičů a záchranářů kvůli obtížnému hmyzu. Taky jste o nich mohli slyšet o přípravách nového urgentního příjmu v Kroměříži anebo v dětském táboře zaměřeném na finanční gramotnost. Souhrn hlavních událostí týdne přinášíme právě teď.
1: Hasiči a zdravotničtí záchranáři ve Zlínském kraji letos v létě bojují mnohem častěji než loni s obtížným hmyzem. Kvůli včelám, vosám či sršňům vyjížděli hasiči v červenci a srpnu už více než 200krát, říká jejich mluvčí Lucie Javoříková.
2: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
1: Nový kroměřížský urgent bude už brzy hotový. Budova moderního pracoviště je postavená, dolaďuje se jen vnitřní vybavení. Kroměřížská nemocnice chce ostrý provoz spustit v říjnu, popisuje její ředitelka Lenka Mergentalová.
3: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj a vlastně ten rozdíl do těch 200 milionů je v režii nemocnice.
1: Zlínská univerzita Tomáše Bati tento týden připravila první příměstský tábor o finanční gramotnosti. Děti se na něm učili o investicích, dluzích nebo diskutovali, jak si najít dobře placenou práci. Natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
4: Všechno musíš platit, stát, dávat daně drahé, jídlo je drahé, benzín je drahý, nájem.
5: A kde na to vezmou ti lidi, co myslíš?
4: No v práci, všechno zase to zdaní, daň z příjmu a další.
1: Celou reportáž i další příspěvky najdete na serveru iRozhlas v sekci Regiony Zlínský kraj. Na zlínské řidiče budou na dvou nových úsecích dohlížet radary. Dodržování nejvyšší povolené rychlosti budou kontrolovat v místní části Mlacová a na ulici Štefánikova, popisuje ředitel městské policie Zlín Milan Kladníček.
6: Začínáme nad přehradou Zlínskou, bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici, takže celý ten úsek té Štefánikovy.
1: Ve Vsetíně dokončují novou naučnou stezku o místním podnikateli a vynálezci Josefu Sousedíkovi. Otevřít se má 31. srpna. Povede od Masarykova gymnázia přes Panskou zahradu, Horní město a vlakové nádraží. Jak bude fungovat, vysvětluje autor Petr Stodůlka.
7: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografií dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů. Své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín zaměříme třeba na přípravy na nový školní rok. David Jabůrek, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín. Teď o 7:45 zněla trojice Hana Zagorová, Petr Kotvalt a také náš zlínský rozhlasový kolega Standa Hložek. A tak mi to nedá, abych vás nepozvala na jeho dnešní opět premiérový pořad Strom lásky mý. Začíná 17:05.
1: Počasí.
0: A přidám i další čísla, tentokrát opět ta z meteostanic ve Zlínském kraji. Pojďte se mnou krajem projít krátce po 7, kdy v Kroměříži naměřili 11 stupňů Celsia ve Starém městě, Holešově a také Bystřici pod Hostýnem 10, v Kateřinicích Ojičná už 13 a Maruška Hostýnské vrchy hlásí 12 stupňů Celsia. Teď nejchladnější místo v kraji, to je Hošťálková, kde spolu s Velkými Karlovicemi je teď jen 7, Zlín i Vizovice mají 9, Bojkovice 10 a Luhačovice 8 stupňů. Strání 9, Štítná nad Váří tam je 8, ve Valašském Meziříčí 10 stupňů Celsia, Vsetín má 8, stejně tak Valašská Senice 8 stupňů Celsia, v Rožnově pod Radhoštěm je 9 a konečně meteostanice na Horní Bečvě hlásí 8 stupňů. Dnešek bude většinou slunečný, teď ráno jasné nebo skoro jasné, dopoledne postupně polojasné a odpoledne přechodně i oblačné, ale opět k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 24 stupňů a slabý vítr západních směrů se postupně změní na severní. Dnes by nemělo sprchnout tady ani kapička. No a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré a odpoledne a večer pak velmi dobré. Ještě přidám i údaj o biozátěži, která dnes bude po celý den ve Zlínském kraji na jedničce. A pozvu vás i na naše další ranní téma s počasím související. Část českých chovatelů kvůli špatné úrodě krmných plodin musí snížit stavy svých chovů. S krávami se včera museli rozloučit třeba v Miroslavi na Znojemsku. Reportáž uslyšíte už za chvilku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Rádi byste doma měli akvárium, ale nevíte jak na to? Tak 24. srpna poslouchejte naši chovatelskou poradnu. Akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže poradí s výběrem správného vybavení i rybiček. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.

0: Tem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Předpovědi počasí už víte, že přesně takový bude dnešek. Léto, jak má být, den slunečný, případně polojasný, s teplotami do 24 stupňů, tak taková bude neděle. 23. srpna, do které spolu vstáváme i teď 9 minut před 7:30. Rozloučit se s desítkami dojných krav musí chovatelé v Miroslavi na Znojemsku. Extrémní sucho totiž způsobilo výrazný propad úrody krmných plodin. Část zvířat tak nemají z čeho uživit. Pro krávy na jatka si zahraniční kupec přijel v sobotu ráno.
1: Pro jalovice už si přijel kupec, chovatelé se je teď snaží označit barvou tak, aby věděli, které půjdou pryč a které zůstanou.
2: I tam tež může, protože ten na rohu. Te dva.
1: Jalovice už se podařilo vytipovat a označit.
2: Kolik jich máme teďka?
1: Kupec si vytipoval celkem 11 jalovic, k ním přibude ještě 19 velkých krav. Vysvětluje Martin Šťastný.
3: Vybral samozřejmě ty, co jsou nejlepší váhově, který mají na sobě nejvíc masa, tak se mu samozřejmě líbí, ale nás stejně v další vlně čeká, když přijde jako další kupec, další dodávka třeba za týden, tak nás čekají samozřejmě další a další.
1: Vytipované a označené jalovice teď chovatelé musí z Maštale dostat na místo, odkud si je v neděli vyzvedne kamion.
3: Musíme jet do Kotce, kde máme nakládací rampu na kamion. Tam budou připravené, tam mají samozřejmě vodu, krmení, takže stráda tam nebudou, ale už to je jasný.
1: Jinou možnost než část krav prodat na jatka tady v agrodružstvu Miroslav nemají, vysvětluje chovatel Jakub Březina.
4: Protože nemáme krmení, máme málo siláže, máme málo senáže, na polích nám zaschlo, co se dalo, kukuřice byla velká asi jako česnek. A čirok ten nám ani nevzešel, ten zaschl.
1: Nakoupit chybějící krmivo od jiných zemědělců nebo ze zahraničí se nevyplatí. Zvýšilo by to totiž výrobní náklady mléka, to ale chovatelé už teď prodávají se ztrátou. Vysvětluje předseda Zemědělského svazu České republiky.

0: republiky Martin Pícha.
1: Pokud se dostaneme do situace, že se sníží produkce mléka, a teď se bavíme nejenom o České republice, bavíme se o tom celoevropském trhu, tak samozřejmě ta poptávka je víceméně stála, tak samozřejmě půjde ta cena mléka nahoru. Jo? To my očekáváme a upřímně řečeno zemědělci v to také doufají.
0: Podle Píchy zatím není jasné, kolik celkem chovatelů letos svoje chovy zmenší. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou to zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zemědělci ze Zlínského kraje v sobotu v Kroměříži oslavili konec žní. Na dožínky do podzámecké zahrady dorazili tisíce lidí. Letošní úrodě požehnal biskup Antonín Basler. Podle předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka ale byly výnosy obilí asi o 15 až 20% nižší než v loni. Výstavu Imaginárium bratří Formanů v Rožnově pod Radhoštěm si přes prázdniny prohlédli 3000 lidí. Ve Společenském domě je k vidění 2 měsíce. Až 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Podle šéfa centra Daniela Špirky je Česko, co se týče transplantací kůže nebo částí kloubů, soběstačné. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. Dnes od 19 hodin se Češky utkají se Srbskem. Z počátku dneška bude ve Zlínském kraji jasno, postupně očekávejte polojasno až oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 13 a 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, odpoledne se může měnit na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když zabloudíš, tak zavolej. Bude teď 2,5 minuty po 7:30 zpívat Helena Vondráčková. Vy ale máte naladěno správně. U ranního Českého rozhlasu Zlín zůstaňte třeba i proto, že máme zaručené tipy, jak v kraji strávit dnešek, neděli. Už za pár minut. Stále krásné nedělní ráno.

taky křišťálový hlas Ivety Bartošové zněl nedělním dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín, 8:09. A k ranní pohodě přidáme několik tipů, jak si dnešek v kraji ještě víc užít. Ostatně z prázdnin už zbývají jenom 2 víkendy. Příznivci a přátelé Orla jsou srdečně zvaní na tradiční orelskou pouť na svatý Hostýn, na jedno z nejvýznamnějších míst orelské historie. Součástí programu bude slavnostní svatá mše, orelské shromáždění, divadlo pro děti nebo křížová cesta. Program začíná v 10 hodin dopoledne a končí v podvečerních hodinách. Loutkové představení klasické pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký v podání loutkáře Daniela Taraby se dnes koná na ploštině na Zlínsku. Akce je vhodná pro děti i dospělé a začne na nádvoří objektu číslo popisné 166 v 16 hodin. Další hudební neděle u Zlínského zámku tentokrát představí skupinu Jazzbook, která hraje osvědčené dixielandové skladby proložené improvizovanými pasážemi a také zpěvem. Hudební večer u Zlínského zámku se koná od 17 do 19 hodin. I dnes je možné navštívit ozvěny Frenštátského folklorního festivalu 2026, a to v Rožnově pod Radhoštěm. Zahraje a zaspívá folklorní soubor Oravané z Nižné ze Slovenska a pak folklorní soubor z Ratiboře v Polsku. Program začíná ve 14 hodin v Dřevěném městečku. A konečně dnes je závěrečný den vizovického trnkobraní. Neděle s podtitulem Vizovická trnkosláva začíná o 10:30 průvodem folklorního souboru Vizoviánek z náměstí do festivalového areálu. Dnes budou hrát Flereti a Zuzana Šuláková, folkbeatová skupina Docuku a taky Vlasta Redl. Na programu je dnes i velká cena Vizovic v pojídání trnkových knedlíků. A na závěr to nejlepší vstup na nedělní program vizovického trnkobraní. Braní je zdarma. A my vás právě tam vezeme v písničce. Další tipy, a to připomínám, najdete i na našich stránkách zlín.rozhlas.cz.

0: Pravá valašská slivovica podle kapely Fleret, recept na všechny neduhy. A já přidám ještě jeden zaručený v ranním Českém rozhlase Zlín. A to sluníčko, to by také mohlo zabrat.
1: Počasí.
0: Dnes si ho totiž ještě užijeme více než dost, ale s příjemnými teplotami. Nejprve začnu těmi aktuálními, v kraji se pohybují mezi 13 stupni až 7, nejvyšší hodnoty hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. Nejchladněji, tedy 7 stupňů, je stále na Hošťálkové a taky ve Velkých Karlovicích. A jaký bude dnešek? Neděle 23. srpna by měla být slunečná. Ráno teď jasná nebo skoro jasná, postupně polojasná. Odpoledne přechodně i oblačné, ale k večeru bude opět oblačnost ubývat. A teď ta maxima, už jsem je zmínila, 21 až 24 stupňů. A bude jen slabý vítr, ten nás příliš neochladí. Původně západní směry, později odpoledne směrů severních. Rozptylové podmínky odpoledne a večer přinese ovšem velmi dobré. A biozátěž, ta bude celý den v kraji mírná, zůstane tedy na stupni číslo 1. Pozvu vás teď na další téma, které stihneme do 8. Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka se po další ligové porážce pořádně rozčílil. Víc uslyšíte za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín právě zněla píseň kapely Reflexy, tady zlínské kapely a také zlínské zpěvačky Alžběty Kolečkářové, jedné z velmi úspěšných finalistek soutěže Superstar. Společně dospívali 10 minut před 8. Mizérie zlínských fotbalistů pokračuje. Bez jediného bodu zůstávají na posledním místě ligové tabulky. V pátém kole Ševci prohráli doma s Libercem 0-1. Jejich trenér Bronislav Červenka byl na pozápasové tiskové konferenci hodně emotivní.
1: 50% na to nemá. Už nemá, nebo to ještě nemá. A potřebuju nějakou čas, adaptaci, potřebuju nějaké zkušenosti, potřebuju odehrát nějaké zápasy, aby dorostli do dnešní ligové úrovni. Před 5 rokama by na to možná měli. Dneska to nemají, protože ti soupeři a ty manšafty kolem nás jsou naprosto odstřelné úplně jinde, než jsme my.
2: Říkal po utkání zlínský trenér Bronislav Červenka, který byl kritický hlavně ke svým ofenzivním hráčům.
1: To nejde, prostě ta obrana se snaží nějakým způsobem fungovat, ale ti ofenzivní hráči musí udělat něco pro to, aby ti hráči nebyli tak přetížení. A oni to nedělají. Prostě když už tam mají být a mají tam udělat nějakou věc, že tam vysobojují, zeberou druhé míče, tak tam prostě nejsou. A co ta obrana má dělat? Jo, má to potom přetížení, jsou unavení, prostě neřeší potom ty situace. Pak se stává to, že chceme rozehrát kombinaci v nějakém trojúhelníku nebo v nějaké situaci 4-2. Nerozehrajeme, protože ta obrana je přetížená, protože jsou unavení ti kluci. My tam nevysoubujeme, my nesebereme druhé míče a pak se divíme, že se na nás valí útoky. Jako, sorry, ale takhle se fotbal nehraje. Jako, to je jejich chyba, to je ofenzivní hráčů chyba, ne defenzivní. Defenzivní proto dělají všechno. A to je ten největší problém v našem fotbale.
2: Zápas sice skončil pouze jednobrankovým rozdílem, liberečtí fotbalisté v něm ale naprosto dominovali. Odměny za svou aktivitu se dočkali po hodině hry, když skóroval střídající útočník Lukáš Mašek.
3: Lepší jsme byli vlastně od začátku utkání, tu převahu jsme měli my a říkám, tyhle ty zápasy jsou o jednom gólu a myslím si, že si zasloužil dát druhou branku, že tam byl i prostor k tomu, ale na to se teďka nikdo neptá, prostě máme 3 body a jdeme domů.
4: Škoda, možná jsme nepridali nějaký z těch polusituací ještě druhý gól, aby to bylo kludnější, ale já si myslím, že domácí to nějaké úplně vyložené šance jsme pustili za celý zápas a to vítězstvo je zasloužené.
2: Doplňuje střelce gólu liberecký trenér Branislav Fodrek. Liberec se v ligové tabulce posunul na 3. místo, Zlín zůstává bez bodu poslední. Ze zlínské Letné Tomáš Perutka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Dolní Bečva na Vsetínsku dokončila přestavbu sportovního areálu. Dechová hudba Straňanka dnes oslaví 100 let existence. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 24 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Dolní Bečvě na Vsetínsku dokončili přestavbu sportovního areálu. Práce trvaly rok a vyšly zhruba na 12 milionů korun. Milion z toho dal Zlínský kraj. Areál sice fungoval, ale byl zastaralý, plechový bufet už nesplňoval hygienické požadavky. Jak se areál proměnil, říká nezávislý starosta Dolní Bečvy Michal Krhůtek.
5: Pokud někdo byl na Dolní Bečvě ve sportovním areálu a přijde tam teď, tak je velmi překvapen tou proměnou, a to už jak od prodejního bufetu, pódia a tím, že tam nově vznikla klubovna, vzniklo tam vlastně zázemí pro sportovní kluby, pódium, takže ta proměna tam je značná.
4: Ve Strání na Uhersko-Hradišťsku na dnešní odpoledne připravili jubilejní 25. ročník festivalu dechových hudeb pod Javorinu. Vystoupí na něm 5 kapel, včetně domácí dechové hudby Straňanka. Ta v letošním roce slaví 100 let od svého založení. Pokračuje její kapelník Petr Houšť.
6: Chystáme průřez té naší činnosti, takže některé věci jako ze staršího repertoáru, něco nového, nějaké solové věci, ale jinak se hlavně těšíme na diváky, má být pěkné počasí. Už se hlásí hodně diváků, že přijde, takže z toho mám velkou radost.
4: Festival dechových hudeb pod Javorinou začne na náměstí U zámečku o 14:30 odpoledne. Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády hotovou v říjnu. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. Přípravu nové koncepce označil Zuna za jeden ze svých hlavních úkolů už po nástupu do funkce loni v prosinci. Vrchní soudy letos častěji řeší kárná řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. V Praze jich od ledna do konce června bylo 21, za celý loňský rok 17. Od minulého roku navíc funguje dvoustupňový systém, takže je možné se proti rozhodnutí odvolat. Podle ministerstva spravedlnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát.
3: Počasí.
4: Počátku dneška bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, postupně čekejte polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 13 a 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, odpoledne se může měnit na severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Osobní auto se srazilo s cyklistou na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Projíždějte tam opatrně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už má opět slovo Markéta Janíková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Upa Cetlok na Kroměřížsku se několikrát pod lidmi pracujícími na poli probořila zem. Když se tak stalo v roce 1955 pod zemědělským strojem, přijeli na místo archeologové. Co zjistili? Proč se v kraji tvořily záhadné jámy, hluboké i několik metrů? Zajímá vás víc? Pak si poslechněte nový díl z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje už v této půlhodince. Začneme ale na jedné z nejvýznamnějších oslav během celého roku, alespoň v minulosti. Žně skončily a hospodáři pak na svých statcích pořádali takzvané dužínky. Včera uspořádali ty naše krajské v Kroměříži, kam se sjeli tisíce lidí. A my se k ním připojíme už za chvíli v reportáži Michala Sladkého. Stále dobré ráno za celý tým Českého rozhlasu Zlín. Markéta Janíková i dál s vámi.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 8 se po písničce Jiřího Korna v raním Českém rozhlase Zlín vypravíme do Kroměříže. Do Sečky, Ožinek nebo Obžínky. Tak se jim říkalo v minulosti, my je však známe jako Dožínky. Ve Zlínském kraji konec žní a tady i hospodářského roku slaví už dvě dekády po každé společně. Do kroměřížské podzámecké zahrady včera na slavnosti sklizně dorazili tisíce lidí.
1: Kde je ta Hanáčka, co tu včera byla?
2: Dožínky zahájil slavnostní průvod, kterého se účastnili stovky krojovaných. Nechyběli mezi nimi ani folkloristé z Martinic na Holešovsku.
3: Jezdíme semka pravidelně, jsme tady každý rok a dřív to bylo na náměstí, ale tady myslím, že v té zámecké zahradě je to takové pěknější.
2: Pochvalovala si Alena Brázdilová z kulturního sdružení Omladina. Do Kroměříže na Dožínky takto společně jezdí od prvního ročníku, který 20 let, říká její kolegyně Marcela Pospíšilíková.
4: Člověk musí vzdát trošku ano, hold té zemi, že nás teda živí.
2: Následně biskup Antonín Basler požehnal Dožínkový věnec.
5: Ať tento dožínkový věnec, ale také celou úrodu letošního roku požehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
2: Jaká ta letošní úroda vlastně byla? Na to jsem se zeptal předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka.
6: To počasí nám každý rok připraví nějaké překvapení a letošní rok to bylo formou velkého sucha, teplého jara a velmi teplých měsíců červen-červené, kdy ty teploty opravdu šly přes 40 stupňů, takže ty klasy se nenalývaly vodou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale jeho určitě méně než v loňském roce. Bavíme se určitě o 15-20% menší úrodě.
2: Slavnost ale byla především o zábavě. Vedle celé řady vystoupení si zájemci mohli vyzkoušet například mlácení obilí cepem. Obratně se s ním oháněl i 79-letý Václav Haverland, který přijel až z Kijovic na Opavsku.
7: Když jsem byl malý kluk, tak to naši dělali jako chalupníci, měli k tomu ty různé žíkanky do rytmu. Fojtová stodola, fojtová stodola. A to byl rytmus pro ty, co tím cepem mlátili.
2: A vy jste si to vlastně teďka zopakoval po kolika letech třeba?
7: Po 70.
2: Dožínky si v podzámecké zahradě užívali i děti, pro které organizátoři připravili například takzvané zrnoviště, tedy pískoviště, kde ale místo písku bylo zrní.
8: Zahrabáváme
9: Beťu. Alena.
10: Valča.
11: A Denka.
2: A čím ho zahrabáváte?
11: Zrní.
2: A je to sranda?
11: Jo.
2: A děti pobíhali také ve velkém bludišti ze slámy.
12: To je dorta bara. To je tam bludišti, my jsme tady takhle obývali. Tam a pak jsem viděl takové jahodový lízátka. Byly tam hromada.
2: Tak to máte za odměnu asi.
12: No.
2: Tak to je dobré, ne?
12: Jo, no.
2: Z Dožínek v Kroměříži Michal Sladký, Český rozhlas.
13: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Pokud jste dnes nespěchali a ještě jste si přispali, tak jsme moc rádi, že vstáváte s námi s Českým rozhlasem Zlín do neděle 23. srpna. I teď bylo 8:45.
1: Počasí.
0: A i dnes od časného rána sledujeme vývoj počasí. Na podrobnosti jsem se ptala meteoroložky Jitky Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Tak jaká bude neděle 23. srpna, paní Kučerová?
2: V ranních hodinách čekáme oblohu jasnou nebo na nejvýš skoro jasno, takže nějaká, dejme tomu, malá oblačnost. Během dopoledne postupně bude oblačnosti přibývat, ale nebude to nic dramatického. Postupně polojasná obloha, odpoledne může být až oblačno, ale to by mělo být jenom sem tam někde na přechodnou dobu. K večeru pak bude část oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne by měly šplhat mezi 21 až 24 stupňů Celsia, vítr slabý, směry západní, odpoledne se bude měnit na severní směry.
0: Tedy maxima 21 až 24 stupňů platí pro dnešek. Jak vypadaly rekordy pro dnešní den?
2: Nejvyšší hodnota 33,6 stupně Celsia byla naměřena v roce 2018 v Holešově a Huslenky Kychová hodnota nejnižší 2 stupně, a to jednak z roku 1973 a potom z roku 1976.
0: Projdeme si teď prosím i noc na zítřek a začátek dalšího týdne.
2: V noci nějaká oblačnost, spíš taková menší, řekněme, by se na obloze objevovat mohla, takže převažující polojasno, skoro jasno. Možná jen výjimečně se může oblačnost ještě trošku více zvětšit a teploty budou asi dost podobné zítra ráno těm dnešním, možná někde malilinkovší, 12 až 9 stupňů v údolích místy kolem 7-8. No a vítr v noci by měl pofukovat jenom slabý severních směrů anebo bude bezvětří.
0: A nahlédněme i na pondělí.
2: Zítřek polojasno, skoro jasno, později večera v noci, potom může od jihu částečně přibývat nějaká další oblačnost, takže zase slunečný den, 22 až 25 stupňů, zítřejší maximální teploty, čili by měly být malinko

0: společně zažili. Potěší mě, když u toho budete i vy. Těší se Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Míříme právě teďka na místo bývalého větrného mlýnu, takzvaný Kameňák.

0: Právě v blízkosti tohoto mlýnu měly být nějaké jámy, do které se v létě 1955 propadl místní traktorista ze zemědělského družstva v Pacetlukách.
1: Říká Pavlína Danělová, archeoložka Muzea Kroměřížska. Takže dneska budeme zjišťovat, jak to, že krajina na Kroměřížsku, krajina v okolí Pacetluk v sobě ukrývá zvláštní otvory?
2: Dokonce jámy.
1: Paní Danělová, jsou tyto události, kdy někdo skončil v nějaké propadlině, časté? Vypráví se to v Pacetlukách?
0: Máme záznamy, že ano, minimálně pětkrát. Jedenkrát to byla děvečka, co hrabala seno. Jedenkrát to měl být právě i bývalý mlynář z větrného mlýnu Kameňákov, který právě jel na projížce se svým koněm a propadl se do té díry i s tím koněm.
1: Archeolog Jan Pavelčík z Krajského muzea v tehdejším Gottwaldově spolu s ředitelem Holešovského muzea Františkem Domanským přijeli prozkoumat, kam to vlastně traktorista zapadl.
0: V létě 1955 byl přivolán doktor Jan Pavelčík společně s ředitelem Holešovského muzea Františkem Domanským, který měli udělat průzkum dané díry. Byl vlastně povolán na místo, kde ho dovedl traktorista, který se sem teda propadl s tím traktorem. Zjistili, když se stoupili do té díry, takže se vlastně jednalo o takovou dobře dochovanou jámu, která měla velmi zvláštní tvar. Tvar je lahve, má nahoře průměr jenom 80 cm, takže pro naši představu určitě ten traktor tam nezahučel celý. Jenom třeba částečně nějakým kolem, předním, zadním. Pak tam byl trichtýřovitě se zužující sopouch a pod tímto zuženým sopouchem,
1: tedy hrdlem,
0: o průměru 50 cm, se nacházel ještě níže větší prostor. V největším průměru té jámy bylo 175 cm a dno mělo vlastně nějakých 120 cm.
1: To vypadá, že to nevzniklo samo o sobě.
0: Určitě se jedná o takzvaný loch na uskladnění obilí nebo nějakých potravin.
2: Je celkem škoda, že nakonec ty jámy obecní úřad zasypal kvůli bezpečnosti, jak jsem se dozvěděl před mnoha lety od jednoho ze starostů.
1: Takže teď v krajině už najdeme jenom takové prohlubně, které nám dávají vědět, že kdysi tady stával mlýn, ale možná, kdybychom hledali pořádně, tak bychom se možná i propadli.
3: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: A pokud vás zajímají podrobnosti vzniku obilních jam na Kroměřížsku, poslechněte si i dlouhou verzi seriálu dnes v našem odpoledním vysílání 10 minut před 15:30. Cyklus záhady a tajemství Zlínského kraje najdete také na webu zlin.rozhlas.cz, kde si můžete prohlédnout i fotografie z natáčení a poslouchat nás můžete také v podcastových aplikacích.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti bude až do konce září uzavřený. Důvodem je výměna povrchu. Práce budou stát 4,25 milionu korun. Zhruba 40% nákladů pokryje dotace od Zlínského kraje. Součástí investice je i dodávka nového sportovního vybavení, jako například žebřin, šplhacích tyčí, volejbalových sloupků nebo házenkářských branek. Valašské Meziříčí pokračuje v přípravách na přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Radnice teď dolaďuje podmínky s architekty, aby se mohlo začít projektovat. V areálu má vyrůst autobusový terminál pro 16 autobusů, parkovací dům pro asi 180 aut a nová budova městského úřadu. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody. Některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky například na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsušší rok v historii měření. Při pádu malého letadla letícího z České republiky v Chorvatsku zemřeli dva Němci. Uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatské policie šlo o dvoumístný motorový kluzák, který se z radaru ztratil v pátek odpoledne. Z počátku dneška bude v našem regionu jasno nebo skoro jasno, postupně čekejte polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 a 9 stupni, dnešní teploty v maximech dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, odpoledne se může měnit na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na Havlíčkově ulici v Kroměříži, kde máme hlášenou nehodu osobního auta a cyklisty. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Rýžování zlata i u nás na Moravě. Proč ne? Ve Zlatých horách v Jeseníkách o tomto víkendu dokonce pořádají soutěž v rýžování zlata. Za chvíli vás tam vezmeme. Tak ať je vám s námi dobře i dál. O muziku se teď 2,5 minuty po 8:30 postarají činasky.

0: Naberou do mísy vodu a potom s ní rychle točí, aby se písek usadil na stranách. A když mají štěstí, v míse zůstane taky pár malých kousíčků zlata. S trochou nadsázky se dá říct, že v Jeseníkách o tomto víkendu znovu vypukla zlatá horečka. Do skanzenu ve Zlatých horách dorazilo přes 150 závodníků, kteří tam soutěží právě v rýžování zlata. Absolutní vítěz všech kategorií si odveze po dnešním finále putovní zlatou pánev.
1: Josef Jojo Režný, Matuš Kohout Kolár.
2: Zlatokopové už stojí na svých místech na závodišti ve skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku.
1: Opláchněte si, pánové. Rozhodčí OK, competitors OK. Take your place. Get ready. Go!
2: Je odstartováno a za pár minut už první soutěžící ponesou své vyřížované kousky zlata rozhodčím, popisuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
3: On neví, kolik vlastně kousků zlata v tom kyblíku má, takže potom, až do soutěží, se to všechno dává do počítače, vlastně za každou nenalezenou zlatinku nabíhá trestný čas. Takže potřeba rýžovat rychle, ale zároveň i pečlivě.
2: Mezi soutěžícími je i mistr světa v kategorii veteránů Ferry Kiefer.
4: Já to robím 13 rokov. Vyštudoval som geológiu, takže my v škole sme to mali povinné a potom som sa k tomu vrátil.
2: Zlatokopem sa podľa nej môže stáť každý.
4: Treba si to vyskúšať, je to celkom dobrá aj zábava, aj stretnutie s kamarátmi, poznáme sa skoro všetci, ktorí takto chodíme. A je to zaujímavý šport, stojí to za to.
2: Pro budoucí mistry sveta je kousek za závodištěm otevřená škola rýžování. Zkušení zlatokopové návštěvníkům ukazujú, jak na to.
5: Musíme to setřepat a namočit hlavně, takže dolů, třepat, můžu?
6: No.
5: Pojďte, držte si to.
6: Jo.
5: Tak a hodně třepeme. Super. A teď budeme točit.
6: Kdybych to trénoval víc, tak by mi to asi těžky nepřišlo.
2: Budoucím zlatokopům pomáhá paní Radka.
7: Je potřeba pánev na rýžování, dostanou tam písek, v písku je nasypano opravdové zlato, protože jinak by to nefungovalo a krouživými pohyby se ten písek odmývá, až zůstane jenom ve špičce troška písku s tím zlatem. A...
8: Jak je to zlato velké?
7: Milimetr.
8: Takže člověk musí mít i dobré oči.
7: Ano. Kdyby svítilo sluníčko, jak se to zlato krásně leskne, teď je to horší.
2: Jan, Dominika a Blanka si odnáší zlato ve zkumavce s vodou.
9: Našli jsme tři, no.
10: Tři kousky, které jsme dostali a jsme tady letos poprvé. A mě tohleto téma zajímá už jakoby roky.
2: Shodují se, že rýžování zlata chtějí v budoucnu ještě zkusit. Ze Zlatých hor Barbora Taševská, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Petr Kolář dospíval pro vaši ještě hezčí nedělní ráno v raním Českém rozhlase Zlín. Je neděle 23. srpna, minutka po 8:45 a přidám i další čísla. Počasí. Ještě naposledy se dnes ráno s vámi podívám na meteostanice ve Zlínském kraji. Jsou na nich údaje po 8, tak tedy v Kroměříži už je 14 stupňů, Staré Město má 12, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a také Kateřinice Ojčná, tam je 13 stupňů, stejně tak jako na Marušce v Hostýnských Vrších, Hošťálková hlásí 12, Zlín 11, Vizovice, Bojkovice i Luhačovice 13 stupňů, stejně tak 13 je ve Strání, ve Štítne nad Váří a Valašském Meziříčí 11, Vsetín je teď nejchladnějším místem v kraji 9 stupňů, Valašská Senice má 10, Rožnov pod Radhoštěm 11, no a jak ve Velkých Karlovicích, tak také na Horní Bečvě je teď aktuálně 10 stupňů Celsia, ale teploty budou postupně rychle stoupat, protože dnes bude většinou slunečno. Ráno teď jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak postupně polojasno a odpoledne může oblačnosti i přibývat, ale večer jí zase bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, vád bude jen slabý vítr západní, později severních směrů a přinese odpoledne i večer velmi dobré rozptylové podmínky. Teď ráno ještě mírně nepříznivé. Teď ta skvělá zpráva, podnešek, biozátěž na tom nejmírnějším stupni, tedy na jedničce. No a když máme chviličku, podíváme se také na zítřek. Noc na zítřek bude převážně polojasná až skoro jasná, s teplotami opět v rozmezí 12 až 9 stupňů Celsia beze srážek a zítřek opět stejný jako dnešek, převážně slunečný, polojasný až skoro jasný. Teploty ještě o stupínek vyšší, 22 až 25 stupňů Celsia. Tak přesně takhle idylicky začne poslední prázdninový týden.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.

0: Čechomor dospíval v raním Českém rozhlase Zlín teď 7 minut před 9. A tak snad budete i souhlasit, v naší hudební cukrárně je pořád co mlsat. Tak schválně, jakou lahutku bude servírovat Petr Uhřík teď.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: U dnešní sladké hudební zastávky mám zase malou pochybnost, kolik lidí si ještě vzpomene na chvilkovou hvězdu z roku 87, když jsme někteří zaregistrovali jméno Glenn Medeiros. Tomu bylo 17, dívkám se pro svůj portugalský původ a hezký kukuč líbil, no tak šlo všechno poměrně hladce, když vynechám to podstatné, příjemný hlas. Ještě rok předtím totiž vyhrál i talentovou soutěž v místním rádiu. Jeho zajímavá hudební stopa šla svého času i k několika dalším zvučným jménům jako George Benson, Ray Parker Jr. nebo Bobby Brown. Taky ale myslel na zadní vrátka, takže vystudoval univerzitu a když získal patřičné vzdělání, doktorát, nakonec vsadil na dráhu pedagoga překvapivě. A později se stal dokonce generálním ředitelem katolické školy. My si teď pustíme písničku, kterou beru jednoznačně za jeho největší hit a je to zase Magnet na děvčata, protože už v názvu se říká Nic nezmění mou lásku k tobě. Glenn Medeiros byl tehdy krásný, mladý, pak i bohatý, která by ho nechtěla.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kroměřížská radnice podpořila dotací mobilní paliativní péči. Otrokovice pokračují ve výstavbě dětského hřiště u místní polikliniky. Soud odmítl plošné sledování lidí. ANO v tom chce pokračovat. Během dneška očekávejte jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Dvě organizace, které zajišťují v rámci města Kroměříže mobilní paliativní péči, podpořila radnice částkou 200 tisíc korun. Dotaci získal spolek Andělé stromu života a PAHOP. Obě organizace podle mluvčího města Jana Vondráška pečují o klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kroměříži.
2: Novojičínský spolek Andělé stromu života získá dotaci ve výši 70 tisíc korun. Vykázal péči o 8 pacientů z Kroměříže v rozsahu 81 dnů, kdy byl u klienta přítomný zdravotnický pracovník. PAHOP z Uherského Hradiště má schválenou dotaci ve výši 130 tisíc korun. Během loňského roku poskytl své služby celkem 20 pacientům, a to v rozsahu 358 dnů péče.
1: Paliativní péči poskytují v Kroměříži rovněž sociální služby města Kroměříže, Kroměřížská nemocnice a nemocnice Milos Srdných sester na Malém Valu, která získává z rozpočtu města každoročně dotaci 100 tisíc korun. Výstavba nového dětského hřiště pokračuje v těchto dnech u polikliniky v Otrokovicích. Práce na něm začaly v polovině července. Součástí projektu jsou nové bezpečné dopadové plochy, parkové cesty, lavičky a odpočinkové zóny, stojany na kola i úpravy zeleně. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Stavební práce mají podle harmonogramu pokračovat do poloviny září. Poté bude následovat kolaudační řízení. Pokud vše proběhne podle plánu, první děti by mohly nové hřiště přivítat na přelomu září a října. Investice města dosahuje částky přibližně 7,7 milionů korun.
1: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Sport. Zlínští fotbalisté zůstávají v lize bez bodu na posledním místě neúplné tabulky. V pátém kole prohráli na svém hřišti s Libercem 0-1. Trenér Bronislav Červenka kritizoval hlavně své ofenzivní hráče.
4: Vždycky mě trošku mrzí, že jsme se nedostali do víc nebezpečných situací, že to bylo jako kompaktně bránění, nějaké prostě, kdy jsme toho soupeře moc nepouštěli do nějakých situací. Když už máme nějakou šanci nebo něco, tak to letí buď do desáté řady, nebo centr je nekvalitní, to řešení je někdy hrozně tristní.
1: Nedařilo se ani Slovácku, které prohrálo v Mladé Boleslavi 1-2. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji zpočátku jasno nebo skoro jasno. Postupně čekejte polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 a 9 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů. Odpoledne se může měnit na severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na Havlíčkově ulici se stala dopravní nehoda cyklisty a osobního auta v Kroměříži. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Markéta Janíková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I proto vstáváme společně, abychom si den udělali hned od rána hezčí. To platí i pro neděli 23. srpna, která už se přehoupla do dopoledne. Jsme rádi, že jste stále s námi. I dál vás, ať už jste kdekoliv, vezmeme za zážitky. Zvony, lázeňské divadlo, hudba, motocykly a nakonec i vizovické trnky. Kam tento týden zamířila naše regionální stopařka Petra Sedláčková a také jaké příběhy jí lidé vyprávěli. Její souhrn tohoto týdne uslyšíte už za okamžik. Pohodový den i další společnou hodinu.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Miloš Birka dospíval a na vlnách Českého rozhlasu Zlín teď zavzpomínáme na místa, kde se potkává historie s tradicí i zkušenostmi lidí. Poslechněte si, co během svých cest po regionu pro posluchače zaznamenala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Tento týden jsem se společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín vydala po stopách historie, tradic a životních zkušeností. Hned v pondělí jsme s kolegou Zdeňkem Urbanovským vyrazili na Vsetínsko. V Oznici jsme se zastavili u místní zvonice, která se pyšní dvěma zvony, měděným a litinovým. Přitom o měděný zvon zvonice za druhé světové války málem přišla. Měl být rozstaven pro vojenské účely.
2: Nakonec patřil mezi tu malou skupinku zvonů, které rozstaveny nebyly, a v roce 1945 po skončení války byl v Praze nalezen, identifikován, vrácen, ale mezi tím byl na zvonici zavěšen zvon jiný, litinový. A dvojice zvonů, díky právě tomu, že ten původní zvon se zachránil a vrátil se na toto místo, je jednou z významných zvláštností této zvonice. Řekl bych, na Valašsku je to ojedinělá věc.
1: V úterý jsme v putování historií pokračovali v Luhačovicích. Z mobilního studia Českého rozhlasu Zlín v hale Vincentka jsme se s ředitelkou Slunečních lázní Hanou Felcmanovou vrátili k okamžiku otevření místního divadla.
3: 1908 se slavnostně otevřelo. A možná je zajímavé zmínit, že na tomto slavnostním otvírání vystoupily manželky tehdejších lázeňských lékařů v čele s Kalmou Veselou, manželkou ředitele lázeňské společnosti, která byla velkou umělkyní. A druhý den se poté předvedla hra Noc na Karlštejně.
1: Ve středu jsme historii vyměnili za životní zkušenosti na letní hudební škole Akademie Kroměříž. Zde se ve svém oboru zdokonalují mladí hudebníci a učí se od zkušených profesionálů. Mezi těmi byl také Štefan Margita, který mluvil o začátcích hudební kariéry a o tom, co je pro mladého zpěváka důležité.
4: Je to repertoár. Ten je strašně důležitý, protože já jsem to měl také, že jako mladý pěvec já jsem hned chtěl zpívat Cavaradossiho z Tosky a Madame Butterfly Pinkertona a tak dále. A prostě to nejde. Ten hlasový vývoj musí si projít časem a když člověk začne třeba zpívat dlouho a dlouho bude zpívat Mozarta, pak ten hlas se vyvíjí správně a tam se vlastně odhalí všechny ty chyby, které člověk neumí a pak musí na tom pracovat.
1: Ve čtvrtek jsme se ale znovu vrátili k historii, tentokrát v muzeu Harley Davidson v Otrokovicích. Se sběratelem Richardem Harleyem Banátem jsem si povídala o vzácných exponátech, které tamní sbírku dělají výjimečnou a vypovídají také o historii slavné značky motocyklů.
5: Za mě asi nejcennější není ani motorka, ani loď, ani kolo, ale stabilní motor z roku 1933, v době, kdy vlastně Harley Davidson krachoval, licenci prodal Japoncům, aby se zachránil a v té době prodával pouze 100 motorek ročně a začal se pohlížet po jiným odvětví výroby a začal vyrábět sekačky na trávu anebo stabilní motory a ten jeden stabilní motor právě z těch 8 kusů na světě je tady v muzeu.
1: A protože tradice k našemu regionu neodmyslitelně patří, týden jsme zakončili ve Vizovicích. Konal se tam už 57. ročník vizovického trnkobraní, které každoročně připomíná, že některé tradice mají své pevné místo i v dnešní době. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: díváte na svůj oblíbený pořad a to je moc dobře. Také dnes pro vás máme připravené pokračování rozhlasového cyklu Toulky českou minulostí. Tentokrát se dozvíte víc o kněžně Ludmile a jejich synech Spytihněvovi, Vratislavovi, snaše Drahomíře a vnuku Václavovi. Už po písničce.
1: Historické vozy, zařízení na odbavování vlaků z dob Rakouska-Uherska i zásobníky na kartonové cvakací jízdenky. To vše najdete v Železničním muzeu na Kroměřížském vlakovém nádraží. O exponáty malé i velké se tu stará spolek Kroměřížská dráha. Za železničními nadšenci se s námi můžete vydat v další reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Toulky českou minulostí.
1: Ano, vítáme vás po 33. v Toulkách českou minulostí. Tato schůzka, stejně jako mnohé, jež budou následovat, má v podtitulku jméno. Jedno jméno zcela určité, patřící jedné osobě. Leč při průzkumu historie věru nelze si počínat jako na divadle, kde si reflektor vybere titulní postavu a ostřeji nasvítí, zatímco ostatní jednající, jakož i kulisy příběhu, se utápějí ve tmě.

0: I když pro nás bude česká kněžna Ludmila, původem ze Pšova, později prohlášená za svatou, úhlavní osobou této schůzky, nemůžeme a nechceme opomíjet ani lidi kolem ní. Osudy její, jejího manžela Bořivoje, synů z Pitihněva a Vratislava, snachy Drahomíry, ba i vnuků Václava a Boleslava tvoří propletenec, ne nepodobný spletí kořenů.
1: Tetín. Hrad vznešený svou svatostí spíše než čímkoliv jiným, založený v Podbrdském kraji 5 mil od Prahy Libušinou sestrou Tetkou roku 712. Když kníže Bořivoj a svatá Ludmila zanechali světských záležitostí a odložili knížecí odznaky, začali sloužit Bohu právě na tomto hradě.
2: Bohuslav Balbín, krásy a bohatství české země.
0: Otec Balbín nemá pravdu.
2: Samozřejmě, Libušina sestra Tetka patří do legend. A ten rok...
1: 712.
2: Ten si vyfabuloval Václav Hájek z Libočan.
0: To je mu podobné. Nám však jde o obraz Bořivoje a Ludmily.
2: Ale první historický český knížecí pár není smyšlený.
0: Ti dva ne, ale jejich důchodcovský pobyt na Tetíně. Jenom málo co se podobá pravdě jako tato představa dvou rezignovaných staroušků na tetínském vejmínku.
1: Ostatně, když kníže Bořivoj zemřel v roce 888, nebo možná rok na to, ve věku plus minus pouhých 630 let...
2: Bylo jeho ženě Ludmile v té době asi kolem... 28.
0: Je nemyslitelné, že by se Bořivoj s Ludmilou za život obou kamkoliv uchylovali.
1: Ne, to v jejich povaze nebylo. Světských záležitostí nezanechali a knížecí odznaky neboli odznaky své moci neodložili. Chtěli stát a také stáli v samém prostředku všeho dění.
3: Jaká to byla osobnost první české kněžny? Kněžny, která na rozdíl třeba od Libuše, což měla být údajně také kněžna, byla kněžnou skutečnou, v historických pramenech potvrzenou, tedy kněžny Ludmily.
4: Pokud jde o její osobnost, samozřejmě my známe zase ji zejména z legend. To znamená z pramene, takzvaných pramenů hagiografických, jsou to vlastně životy svatých. Jsou to prameny, které na jedné straně vlastně jsou spíše literární povahy a jejím hlavním účelem je oslavit život světce, popsat život světce, v podstatě být příkladem pro ty současníky, kteří tu legendu budou číst nebo ji budou slyšet vyprávět. To znamená, to je to prvotní. To vlastní jádro historické, to je tam skryto, musí být podrobeno velmi pečlivé analýze, co vlastně z toho se skutečně týká historických událostí a co je tedy pouze klišé, které třeba nebo určitý sižet, který navazuje na další podobné literární útvary, které se opakují, že třeba i pro různé světce a tak dále. Čili tam je velký problém právě, jakým způsobem odhalit to, co lze využít pro vlastní historickou interpretaci.
0: Zopakujme si ještě jednou, kolik bylo kněžně Ludmile let, když ovdověla.
2: Kolem 28.
0: No, dnes už vůbec ne, ale ani v 9. století to nebylo žádné stáří. Takže pokud kronikář, tak řečený Dalimil, mluví o Ludmile jako o bábě...
2: Dává tím najevo ani ne tak její stáří, jako spíš příbuzenský vztah k další úhlavní postavě českých dějin, k vnuku Václavovi.
1: Jeho bába,
2: tedy Václavova,
1: žena bohumilá, ušlechtilá, ctná a poctivá, z rodu známých pšovských hrabat byla. Pšov se dneska Mělník nazývá. Dodnes přece vědí potomci, že hradec Pšov stával na kopci, před Mělníkem, nad oněm místy, kudy teče Pšovka, ručej čistý.
0: Pšovka už dávno není ručej čistý, že? Ale je a zůstalo jí i to staré jméno, stejně jako vesnici, kterou dnes spolklo okresní město Mělník.
2: Pšov, Pšovka, Pšované.
1: Z rodu známých pšovských hrabat byla.
0: Tedy Ludmila, dcera Slavibora, knížete Pšovanou.
4: Byl to kmen, vlastně, který jehož jádro bylo na Mělníce, na dnešním Mělnicku, proto dneska víno, že jo, Ludmila a tak dále.
3: Tak je tam říčka Pšovka dodnes, i vesnice Pšovka.
4: Kmen poměrně malý a uvažuje se, že vlastně i tato sňatková politika nějakým způsobem už souvisela třeba právě s tím připojováním těch dalších území, dalších oblastí.
3: To je připojování po dobrém, bych řekl.
4: Ano, po dobrém. No a jiná forma byla tedy připojování po zlém, to znamená vlastně válečným konfliktem, tím, kdo tedy zvítězí, kdo si podmaní to území toho svého tedy konkurenta nebo protivníka. Vlastně toto končí, pokud je o sjednocovací proces českého státu, až v roce 995, kdy tedy vyvrácením slavníkovského panství na Libici vlastně ten proces sjednocovací byl definitivně dovršen. Že? Až do té doby vlastně tady na jedné straně stáli Přemyslovci a na druhé straně Slavníkovci, kteří ovládali poměrně velké území, dá se říci skoro tedy polovinu toho českého území.

0: Ludmila byla ze země srbské, knížete srbského dcera.
1: Tak odkud vlastně byla?
2: Byla z kmene Pšovanů?
0: A nebo to byla Srbka, jak tvrdí staroslověnský prolog o svaté Ludmile?
1: Onen prolog není jedinou výpovědí svědčící o Srbce Ludmile.
0: Ludmila pocházela z krajiny Mělnické.
1: Tvrdí takzvané krátké sepsání o pokřesťanštění Moravy a Čech. Tím nám pravda nic nového neříká, jenomže...
0: Jenomže on si to autor krátkého sepsání zřejmě popletl.
1: Tvrdí český historik Václav Chaloupecký.
2: Namísto...
0: Krajina Mělnická...
2: Měl napsat...
0: Krajina Mílská.
1: Mílsko je skutečně srbské, leží v Horní Lužici.
0: Mnich Kristián to špatné jméno opsal a hned o kousek dál vykládá, že Mělnicko se za starých časů nazývalo Pšovsko.
1: Zdá se, že na této hypotéze bude kus pravdy.
0: Roku od narození páně 894. Pokřtěn byl Bořivoj, první křesťanský kníže svaté víry.
1: Nebyl. Tedy pokřtěn byl, ale nebylo to roku 894.
2: Ale nejméně 10 let předtím.
1: Jeho křest byl, kromě jiného, jakousi vstupenkou do Evropského klubu rovnocenných. Mimo jiné to byla otázka prestiže.
2: Biskup Metoděj ho podle legendy nabádal, aby on, mocný a skvělý kníže, nezůstával v podřadném postavení pohana mezi křesťanskými vládci.
1: Bořivoj se ho ptá...
0: V jaké vydávám se nebezpečí takovou věcí? Nebo co dobrého mi přinese obřad křesťanský?
1: A Metoděj mu na to odpovídá.
0: Odřekneš-li se model a zlých duchů v nich přebývajících, staneš se pánem pánů svých a všichni nepřátelé budou podrobeni panství tvému.
2: S odstupem 1000 let shrnul František Palacký obrácení Přemyslovců a tím i Čechů na křesťanskou víru jednou větou. Tou větou nic nehodnotí, nic nevyzdvihuje ani neodsuzuje. Konstatuje. V té větě je všechno.
0: Že Čechové unikli osudu obodritů, luticů, ratarů a jiných pokrevenců svých, za to nejvíce děkovati mají včasnému a upřímnému pokřesťanění svému.
1: Bořivoj byl pokřtěn Metodějem.
2: Jestli společně s Ludmilou, nebo jenom sám, nevíme. Možná, že Ludmila obdržela křest až doma, snad od moravského kněze Kajcha, kterého si Bořivoj přivedl sebou do Čech.
0: Ludmila po svém obrácení od pohanských bludů každodenními slzami hořce plakala, že dříve modly uctívala.
1: Napsal autor jedné z legend o svaté Ludmile.
2: Bylo pohanství kněžny Ludmily něco, zač by se měla stydět?
1: Podle svědectví jejich životopisců ano.
0: Byl to hloupý a nerozumný lid, který se klaněl vílám, jež vládnou horami, lesy a stromy. A tak jeden ctil prameny a neb ohně, jiný se klaněl hájům, stromům nebo kamenům, další oběti vzdával vrchům nebo pahorkům, jiný se modlil k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosil je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého.
2: Když odstraníme pohrdavý tón Kosmův a dalších kronikářů, tak před námi vyvstanou poněkud jiné rysy starého pohanství.
0: Příroda je tu chápána jako partner. Není to nějaké bezduché něco. Je to spíš někdo.
1: Napsal filozof a teolog profesor Petr Pidha. Ano, jeden z polistopadových ministrů školství. Tento katolický kněz nám představuje pohanku Ludmilu ze Pšova takto.
0: Jen si představte, jak 12letá knížecí dcera, ozdobená korunkou květů, vyjde vstříc roztoužené jabloni a volá ji do života. A strom odpoví bohatstvím květů, které pana pozdraví s vděčnou úklonou. Představte si zářijový den, kdy dcera knížecí přijde k nízké poloplané jablůňce a vztáhne prosebně paže a mocnou modlitbou prosí o plody, které žhnou sitou červení v chladnoucím slunci. A představte si, jak v chladném a mlhavém jitru přináší v hliněné míse popel, aby vsypala ke kořenům z kormouceného stromu životadárnou sílu vzešlou z ohně. Představme si, jak byl chápán Bůh, který k lidem mluví pevností dubového kmene, vůní lipové koruny, svěžestí pramenitých vod, tajemnou hloubkou hvozdů, ladností křivek ptačího letu, pošmourností mračen, tichou schovývavostí sněhu nebo nesmlouvavou ostrostí blesku. Velikost Ludmily na křesťanství je dána velikostí jejího pohanství.
2: Ludmila ovdověla, když jí bylo 28. V té chvíli jí zbývá do konce života asi 33 let.
0: O tolik let přežila svého manžela, který přitom nebyl o moc starší než ona. Největší rozdíl, jaký se udává, je 8 let, nejmenší 2 roky.
1: Ta zbývající léta se podobala řece.
2: Měla klidné zátočiny, tekla nevzrušeně a vyrovnaně, ale přišel taky čas peřejí a skrytých nebezpečných vírů.
1: Pokusme se aspoň na chvíli to k vyprávění zrychlit. Proplujme ve zkratce řečištěm jejího života. A potom, po učení se jeho vypjatými úseky, vydáme ještě jednou.
2: Když se jí narodilo první dítě...
0: A samozřejmě taky Bořivojovi.
2: Měla maminka 15 let.
0: Je to jistě útlý věk, ale docela dobře možný. V raném středověku byly časné sňatky spíš pravidlem než výjimkou. Hranice pohlavní dospělosti se tehdy pohybovala kolem 12 let. Ludmila se pravděpodobně provdala jako 14-letá.
2: Prvorozenec se jmenoval...
0: Spytihněv.
2: Dalším známým synem Ludmily a Bořivoje byl...
0: Vratislav.
2: Ten se narodil v roce, kdy jeho otec umírá.
0: A zemřel ve stejném roce, kdy byla zavražděna jeho matka.
2: Mezi narozením obou synů leží 12 let.
0: V té době měli knížecí rodiče ještě nejméně jednoho syna a 3 dcery.
2: Není ale vyloučeno, že 3 syny a 3 dcery. Prameny se různí.
0: Většinou se do tohoto počtu nezahrnovaly děti, které zemřely v kojeneckém věku a v raném středověku nebyly mezi potomstvem uváděny.
2: První a poslední dítě Ludmilino a Bořivojovo, Spytihněv a Vratislav, se stali českými knížaty.
0: V době, kdy zemřel kníže Bořivoj, bylo nejstaršímu Spytihněvovi teprve 13. A tak český trůn převzal do své správy Moravan Svatopluk.
2: Jestli skutečně dosedl na kamenný stolec na Pražském hradě, nevíme, ale je skoro jisté, že právě odtud Moravané Čechům vládli, a to 6 let.
0: Pak Svatopluk zemřel.
2: To bylo v roce 894.
0: A vlády v Čechách se ujímá Spytihněv.
2: Panuje 21 let, ale když umírá, nemá dědice.
0: Knížetem se stává jeho bratr Vratislav, ženatý, manžel Drahomíry, v té době otec asi 7letého nebo 8letého Václava.
2: Když i on zemřel, je Václav svěřen spolu se svým bratrem Boleslavem na vychování babičce Ludmile.
0: Její manžel je 27 let mrtev. Pochovala oba své syny knížata, ale sama stále žije.
2: Ludmile je přes 55, ale sil má dost.
0: Kolik sil?
2: Tolik, aby vládla zemi?

vlastně ten přemyslovský rod, z kterého Bořivoj pocházel, že zaujímá určitou, dá se říci, prioritní pozici a na základě této pozice potom pokračuje ten proces dál i po rozpadu Velké Moravy, nebo lépe řečeno v okamžiku, kdy Svatopluk roku 894 umírá, tak dochází už k těm ostředivým tendencím, kdy jednotlivé části té Velké říše, která byla velmi nesoudržná, nebylo možno za tehdejších podmínek udržet pohromadě, se vlastně rozpadají, odpadají. Víme, že už roku 895 odchází z Pitihněv Vítislav do Německa, kde tedy, nebo do říše, že, kde Arnulfovi skládají tedy slib věrnosti. To znamená, obrací se už od toho centra na východě, dá se říci, od Velké Moravy, směrem tedy zase k tomu mocenskému centru na západě.

0: a tak záhy zemřel ještě mlád.
1: Konstatuje o Spytihněvovi Dalimil a v zápětí jmenuje jeho nástupce.
0: A Vratislav po něm vlád. Drahomíř ze Stodol od Žatce provdala se brzy za vládce.
1: Chybička se vloudila Dalimilovi, protože podle Kosmovy kroniky byla Drahomíra
0: z tvrdého kmene Lutického, i ona sama byla k víře křesťanské tvrdší než skála, z krajiny jménem Stodor.
1: Dalimil to popletl. Zaměnil polabské Lutice s českými Lučany a umístil je do okolí Žatce.
2: Zprávy o vladařských skutcích Vratislavových jsou chudičké. Snad úspěšně bránil Čechy před nájezdy kočovných maďarských kmenů.
0: Kolem roku 916 začal budovat na Pražském hradě kostel svatého Jiří.
2: Nedokončil jej. Zůstaly po něm jenom nepatrné stopy. Svatojiřskou baziliku a spolu s ní i náš nejstarší ženský klášter.
0: Byly v něm benediktínky?
2: Tak ty postavil až jeho vnuk Boleslav II.
0: Kníže Vratislav je však v tomto kostele pochován, na čestném místě, v blízkosti své matky Ludmily.
1: Daleko zajímavější a pro naše toulky českou minulostí významnější je jeho manželství.
0: To jméno tu už padlo dvakrát.
2: Drahomíra.
1: Možná je právě Drahomíra pro příběh Ludmiliny vraždy klíčovou postavou.
0: Ale možná taky ne.
3: Co může být pravdy na tvrzení ve hře Josefa Kajetana Tyla, tuším, se to jmenovalo Krvavá je křtiny, nebo tak nějak, vlastně Drahomíra. A tam se tvrdí, že kněžna Drahomíra pocházela nikoli z kmene Čechů, ale z nějakého jiného. Teď nevím, Stodorani to byli, tuším nějak?
4: Ano, uvádí se, že pocházela z kmene Stodoranů, byl to slovanský kmen, vlastně zase z území na sever od Čech, to znamená v dnešní oblasti kolem vlastně Berlína, že? A také se uvádí, že byla pohanka vlastně. To znamená, že se sem promítají i tady tyto záležitosti, kdežto o Ludmile víme alespoň podle toho, co známe z těch legend, že tedy byla křesťanka, že naopak velmi podporovala křesťanskou víru, že sám tedy Václav chodil do školy, která byla na Budči a podobně. To znamená, že i tady tento konflikt se tam může nějakým způsobem promítat, ale jsou to všechno věci, které jsou jaksi známy jenom pouze v náznacích, čili zase na úrovni určitých hypotéz, které z toho můžeme vyvozovat nějakým způsobem.
1: Brali se někdy kolem roku 906.
0: Vratislav měl tehdy asi 18 let.
2: Kolik Drahomíra, nevíme. Lze si představovat, že snad jí bylo tolik jako její tchýní, kněžně Ludmile, když se vdávala, tedy 14 nebo 15. Doklady na to nejsou.
0: Vratislav byl určitě křesťan. A Drahomíra?
1: Tak zaprvé...
2: Nepíše se, jestli byla křesťanka nebo pohanka, ale asi byla to první, jinak by se o tom autor zmínil. Pokud něco zlého provedla, byla navedena od špatných rádců.
1: To tedy byla první verze. A druhá...
2: Drahomíra byla pohanka, zlá, nelítostná, zlořečené paměti, nabádající k vraždám.
1: A třetí možnost?
2: Drahomíra je pohanka rodem i ohavností svých skutků a ani si nezaslouží, aby byla jmenována.
1: Jde pořád o jednu a tutéž ženu.
2: Nejmilosrdnější svědectví je nejstarší, nejtvrdší je nejmladšího data.
1: Vyberte si, co vlastně... Jaká vlastně byla česká kněžna Drahomíra?
0: Ta pohanská urozená kněžna povila dvě pacholátka kněžná.
1: No tak ona jich povila víc.
2: Přivedla na svět tři chlapce a tři, možná čtyři dcery.
1: Jsou známy tři z nich.
2: Václav a Boleslav. Jména s naprosto stejným významem. Václav i Boleslav jsou více slavní. Kromě nich přišla na svět ještě sestra Přibyslava.
0: Staršího nazvala Boleslavem, Mladší Václav byl pak všude slaven pro svou tichou povahu a mrav.
1: Omyl, kdo ví, proč Dalimil Václavovi upřel prvorozenost.
0: Když Vratislav nastupoval v roce 915 na trůn, nebyl Boleslav ještě na světě, zatímco Václav měl kolem 7 let.
2: Jedním z prvních vladařských činů otcových bylo uspořádání slavnostních postřižin.
0: Když Václav povyrostl a bylo mu třeba udělit postřižiny,
1: vypráví první staroslovenská legenda,
0: otec jeho Vratislav pozval k ním jeho biskupa s notářem a duchovenstvem.
1: Ano, takové postřižiny, to byl hotový ceremoniál.
2: Konali se nad dítětem asi ve věku 7 let, když dítě začínalo prospívat rozumem a učením. Obřad obsahoval 2 modlitby a samotný akt postřižin vlasů na způsob kříže se slovy.
0: Postříhá se služebník Boží.
2: A teď následovalo jméno.
0: Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha.
2: Přičemž sbor odpovídá.
0: Amen. V chrámu svaté Marie byla pro ně odspívána mše a potom biskup vzal hocha a postavil jej na rohu stupně před oltářem a požehnal jej slovy. Pane Ježíši Kriste, požehnej tohoto hocha, jako spožehnal všechny své spravedlivé. A tak s požehnáním byl postřižen.

0: Teprve po těch postřižinách byl Václav dán do škol.
1: No, buďme skromnější. Do školy, do jedné. A dost možná, že do jediné.
2: Jeho otec přeje si vyhovět touze synova srdce.
1: Jestli to opravdu byla výhradně Václavova touha, necháváme bez komentáře.
2: Poslal jej do města jménem Budeč, aby ho tam cvičil v žaltáři jistý kněz zvaný Učen.
1: Archeologické nálezy dosvědčují, že na Budči škola určitě a skutečně byla.
2: Že byl Václav ještě dítě, zem nemohl řídit náležitě. A tak svaté Lidmile byl pány, než doroste, svěřen do ochrany.
1: Václav byl starší, o nejméně 8 let, než jeho bratr Boleslav.
0: Ale v době smrti jeho otce Vratislava příliš mladý na to, aby se mohl ujmout vlády.
1: Bylo mu pouhých 13 let.
2: Když otec jeho Vratislav zemřel, dosadili Češi na dědičný trůn syna jeho, knížete Václava.
1: Sděluje nám ještě jednou první staroslověnská legenda, která byla popisovanému ději nejblíž.
2: Jeho bratr Boleslav vyrůstal pod ním, neboť oba byli ještě malí.
1: Tomu dost dobře nerozumíme.
0: Proč Boleslav vyrůstal pod ním, neboť oba byli ještě mladí?
1: Asi jenom autor věděl, co tím chce říct.
2: Ale matka jejich, Drahomíra, zajistila zemi a spravovala lid, dokud Václav nedospěl.
1: Tak, to je důležitá informace a na rozdíl od té předchozí srozumitelná. Po smrti svého muže, knížete Vratislava, vládla Čechám Drahomíra jako regentka.
0: A Ludmila?
2: Že byl Václav ještě dítě, zem nemohl řídit náležitě. A tak svaté Lidmile byl pány, než doroste, svěřen do ochrany.
1: Ano, to jsme už slyšeli.
0: Ještě tu však nepadl jeden údaj. Důvod k vraždě. Možný důvod k vraždě.
2: Drahomíř Lidmile záviděla, neboť sama v zemi vládnout chtěla.
1: Skoro ve všech legendách se ten fakt opakuje. Ty dvě se neměly rády. Přesněji, hlavně Drahomíra neměla ráda svou tchyni Ludmilu.
0: Neměla ráda jsou slabá slova. Ona ji nenáviděla.
2: I konala knížecí matka poradu se svými nespravedlivými rádci a jala se mít v nenávisti svou tchyni Ludmilu. Říkala totiž.
0: Proč ona má být takřka mou paní? Zahubím ji. Zdědím všechno, co má. A budu vládnout svobodně.
2: Jakmile ctná a oddaná služebnice Boží seznala takovýto úmysl, řekla své snaše.
0: Netoužím vládnout a nepřeji si mít ani sebemenší částečku tvé moci. Naopak, žádám, abys mi povolila nerušeně sloužiti Bohu až do skonání mých dnů.
2: Potom Ludmila opustila Prahu a odebrala se na Hrádek Tetín.
1: Tetín. Ano, tak se jmenoval Ludmilin osud. O vraždě na Hradišti nad Berounkou, která přinesla Čechám a Čechům první domácí světici, a o událostech, které na tento čin navazovaly, si budeme vyprávět příště. Příště to znamená za týden touto dobou i 34. schůzku Toulek českou minulostí uvede tato znělka.

Nedělní start jsme si společně v Českém rozhlase Zlín užívali už od páté, no a než se do desáté, tedy po desáté, pustíte s pochoutkovým rokem do vaření, ještě připomenu příběhy a jména s dneškem spojená. V roce 1933, právě 23. srpna, v tento den dávali v televizi poprvé box. V roce 1968, právě v tento den, 23. srpna, Marta Kubišová naspívala píseň Jindřicha Brabce a Petra Rady Modlitba pro Martu, tehdy pro televizní pořad Píseň pro Rudolfa III. No a konečně rok 1968, i to zaznamenaly kroniky, 23. srpna se bubeník Ringo Starr pohádal s ostatními členy Beatles a na protest skupinu dočasně opustil. A pak se zase vrátil. A pak se zase rozpadli a pak se dávali dohromady a hrajeme si je dodnes. Tak vy zůstaňte, třeba kvůli receptu, který se stal pro porotu tím třetím nejlepším v roce 2024, už za moment v pochoutkovém roce, anebo třeba proto, že je s námi dobře. Pohodový den i dál, Markéta Janíková. Penso con sueño para si.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na dvou místech ve Zlínském kraji hygienici evidují zhoršenou kvalitu vody ke koupání. Nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Sucho má vliv na rojení kůrovce, nejvíc napadená je teď severní Morava. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zhoršenou kvalitu vody ke koupání evidují hygienici na Pahrbku v Napajedlích na Zlínsku a u hráze vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku. Koupání je na obou místech možné, hygienici ale doporučují, aby se lidé po pobytu ve vodě osprchovali. U citlivějších lidí by se mohly objevit zdravotní obtíže, například v podobě vyrážky. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliéfu a panoramat přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou. Jaká jsou, popisuje náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
2: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
0: Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem je teď oblast severní Moravy a Slezska.
3: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
3: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
5: Jedná se o skupinky třeba dvou, tří stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
3: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce tzv. Chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, zda jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že je uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření.
1: Počasí.
0: Počátku dneška bude v našem regionu jasno nebo skoro jasno, postupně čekejte polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. K večeru pak bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, odpoledne se může měnit na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech pochoutkového roku vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
7: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zubnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, a jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě. Když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Víkend s Českým rozhlasem Zlín.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je to jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem, vydatně, protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme. No. Necháme to teko půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnou, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcester

0: Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
0: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájeme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
0: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádě to. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
0: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným gořem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
0: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
0: Pojďte, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
0: bude. Já to držím. Mm-hmm. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, udělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovirok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
0: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
0: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Jirka se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou. Ahoj,
0: dobrý den.
1: Vlastičko.
2: Ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo.
2: Ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovaly. Několikrát se opakovaly. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto, takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky.
1: Brambora.
2: A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělal jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Rádi byste doma měli akvárium, ale nevíte jak na to? Tak 24. srpna poslouchejte naši chovatelskou poradnu. Akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže poradí s výběrem správného vybavení i rybiček. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Na dožínky do Kroměříže přijeli tisíce lidí. Úroda je ale menší než v minulém roce. Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém Městě se po 70 letech vrátí na své původní místo. Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší kárné senáty letos více. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zemědělci ze Zlínského kraje v sobotu v Kroměříži oslavili konec žní. Na dožínky do podzámecké zahrady dorazili tisíce lidí. Letošní úrodě požehnal biskup Antonín Basler. Podle předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka ale byly výnosy obilí asi o 15 až 20% nižší než v loni.
6: Počasí nám každý rok připraví nějaké překvapení a letošní rok to bylo formou velkého sucha, teplého jara a velmi teplých měsíců červen-červené, kdy ty teploty opravdu šly přes 40 stupňů, takže ty klasy se nenalývaly vodou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale je ho určitě méně než v loňském roce.
5: Ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku vrátí po 70 letech na své původní místo sousoší svatého Jana Nepomuckého. Barokní památka od 50. let minulého století stojí u hřbitovní zdi za památníkem obětí první a druhé světové války. V současné době je sousoší v péči restaurátora Tomáše Martináka.
7: Nejhůř jsou na tom plastiky andělů, kde se některé ty partie musely jako zpevňovat a teď se budou domodelovávat. Jinak samotná socha svatého Jana je v celkem dobrém stavu, i když je barokní, má 300 let. A nejvíc práce je vlastně na té architektuře asi potom. Až se to osadí zpět na to místo, tak se to bude muset všechno zase zaspárovat, dodělat. Částečně tam budou nové části.
5: Na své původní místo v ulici Hradištská se sousoší vrátí do konce října. V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešili víc než za celý minulý rok. Od loňska je navíc možné se proti rozhodnutí odvolat. Případem se pak zabývá nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud. Ministerstvo spravedlnosti zatím takových odvolání eviduje jen několik.
1: Sport.
5: Fotbalisté Slovácka prohráli v Šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 1-2. Po pěti kolech tak stále mají jediný bod. O atmosféře v týmu mluvil trenér týmu z Uherského Hradiště Jan Jelínek.
8: 5 zápasů, 1 bod, nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme, bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a i ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
5: Poslední v tabulce a jediný bez bodu zůstává Zlín, který podlehl Liberci 0-1.
1: Počasí.
5: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, postupně čekejte polojasno a odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních směrů, odpoledne se může měnit na severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Se zvýšenou opatrností jeďte na silnici 69 mezi Jasenou na Zlínsku a Sirákovem. Máme tam hlášeno odstavené porouchané vozidlo. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín naváže nedělní pořad Na pohovce Jožky Kubáníka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobrý den. Moc bych si přál, abyste na léto 2026 vzpomínali jenom v dobrém a třeba k tomu přispěje i následující hodinka. Pustíme vám totiž záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém jsem hostil oblíbeného herce Tomáše Šulaje. Pohodlně se usaďte, začínáme. Spokojený poslech vám přeje Jožka Kubáník. Český

0: Dobrý večer. Dobrý večer, vítám vás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Vítám také vás, kteří nás teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Začíná pořad, který se jmenuje Na pohovce Jožky Kubáníka. Tak, to jsou nutná slova, která musela zaznít a také musí zaznít, že vám teď hrála cymbálová muzika Cifra s primášem Peťou Číhalem. Já vám řeknu, že potlesk je naprosto opojná věc. Opravdu. My si vlastně, my, kteří jsme na jevišti, říkáme, že potlesk je naše jediná odměna. Fakt to tak je. A dokonce, když jste na jevišti večer co večer, tak v tom potlesku už rozpoznáváte drobné niance. Který ten potlesk je veselý, usměvavý, který je hloubavý, zklamaný a tak dál a tak dál. Tohle všechno fakt dokážeme rozpoznat. Samozřejmě, že my bychom si přáli, aby všechny potlesky byly nadšené a spokojené, ale znáte to, člověk míní, pán Bůh mění. A to se mi právě vybavila historka, kterou mi vyprávěla paní Květa Fialová, když byla v Praze na premiéře, která nebyla z těch nejzdařilejších. Prostě se nepovedla, byla to blbost. A když to skončilo, tak paní Fialová šla do divadelního klubu a tam už čekali herci a jak měla to velké charisma, jak tam vplula, tak to celé stichlo a všichni byli zvědaví, co na to řekne. A ona jenom mlčela, usmívala se, takhle se po všech dívala a jeden z těch herců už to nevydržel a říká, paní Fialová, tak jaké to bylo? A ona mlčela, pokývala hlavou a říká, miláčci, bylo to příšerné. A ten, co se osmělil, říká, a já taky, ty jsi byl nejhorší. Tak já si myslím, že tohleto, co jsem teď říkal, nikdy nezažil a nezažije můj host, herec Tomáš Šulaj.
1: Tak, krásný večer.
0: Tome, zažil jsi někdy něco takového, že se něco nepovedlo? Že ti někdo říká, že jsi byl úplně nejhorší, nebo že jsi byl úplně strašný?
1: No asi takhle přímo mi to nikdo do očí neřekl, ale určitě se to stalo.
0: Jo?
1: Určitě.
0: To je hrozný, že jo? Se dva měsíce něco připravuje.
1: Prosím, že jsem hrál v jedné takové inscenaci, která byla podle mě tak příšerná, že jsme odpočítávali, takhle ten metr jsme si stříhali.
0: Co to bylo?
1: Všichni, co jsme v tom hráli. A to asi nebudu říkat.
0: Tak mi to řekneš. Prosím tě, ale pojďme hezky od začátku. Ty jsi z Přerova. Je to tak?
1: Ano.
0: Jak tě vlastně napadlo, že budeš herec? Kde se to stalo?
1: To se tak přihodilo, no. Já jsem v Přerově začínal jako loutkoherec. Když mě bylo asi 12, tak jsem začínal v loutkovém divadle, tak jak je tady v Sokole, tak vlastně i v Sokole v Přerově, ale tehdy to ještě nebyl Sokol, to byla tělovýchovná jednota, nevím co, že? Tam jsem tedy začínal, tam jsem ty loutky recitoval a potom jsem studoval střední školu gastronomii a služeb a v Přerově byl amatérský soubor Dostavník, hudební divadlo, docela bych řekl na tu dobu legendární, režíroval tam třeba Pavel Dostál, bývalý ministr kultury. A oni dělali takové hudební divadlo ve stylu Voskovce Wericha a později i modernější muzikály. A já jsem to tam v městském domě viděl, že tam je konkurs, tak jsem se přihlásil a tak tehdy se mi stal takový velký sen, že jsem poprvé stál na jevišti jako herec. Ano, a pak už to šlo tak nějak, že jsem udělal ty přijímačky na jamu.
0: Počkej, vraťme se ještě k tomu vaření.
1: Jo, vaření, ano, tak já jsem dělal střední školu gastronomie a služeb, vlastně obor kuchař-číšník, takže jsem kuchař-číšník původně.
0: A dělal jsi to někdy?
1: Ano.
0: Fakt?
1: Já jsem 2 roky pracoval v hospodě.
0: Ne.
1: Mm-hmm. Ale jako číšník.
0: Jako kuchař nebo číšník?
1: Jako číšník.
0: A bavilo tě to asi moc nejvíc, pak chtěl být radši hercem.
1: Nebavilo mě to.
0: Bavilo?
1: Mě to. No to už vlastně to mi potom všichni říkali, že to je takový předstupeň toho divadla vlastně, protože na ty hosty taky člověk musí hrát neustále nějaký divadlo, že jo?
0: Jo, tak teď se leda co vysvětluje. Aha.
1: No.
0: A jak to máš s vařením teďka? Vaříš rád?
1: Vařím rád, vařím moc rád a pořád je to taková moje vášeň. A teď jsem se hrozně dal na pečení ještě.
0: Ale peče celé Česko. A necháváš se inspirovat?
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Potom jako recepty a doma zkoušíš?
1: Ano, teď mám, že bych chtěl vyzkoušet makronky, no, tak uvidím.
0: Víš, jak to tam dopadlo?
1: No vím,
0: umíte,
1: ale
0: makronky někdo? Umíte? Šulajom běžte! No a co teda ty doma pečeš rád?
1: No v dorty a teď jsem, frgály se docela u nás frčí, tak? No.
0: Tak, ale ty jsi takový jako multifunkční, že ty doma děláš spoustu věcí, nejenom pečeš a vaříš. Ty se staráš o zahrádku, chováš pejsky, no Tomáš protože... jezdí se psama na výstavy. On má několik medailí.
1: Ne, já, ti psi.
0: Ti psi mají několik medailí, že jo? Řekni nám to, řekni to.
1: No mají několik medailí.
0: Kolik?
1: Moc.
0: A jak to tam vypadá na té výstavě?
1: To je takovej svět, ale sám pro sebe to vás nebude zajímat.
0: Ale zajímá. Ukaž pejska a dělej jakože, co musíš tam jako splnit.
1: No ten pejsek musí stát jako v krásném postoji, úplně takhle jako musí být takhle vyprsenej, hlavu nahoru. A teď samozřejmě, protože máme psy, nemáme fenky, a když oni tam cítí samozřejmě ty fenky, tak ten pes jde samozřejmě s tou hlavou u té země, takhle, že jo. Oni mají na sobě takové ty výstavní vodítka a to je v podstatě jenom šňůrka, to nic jiného není. Takže když do toho psa jako trošku přiškrtíte, že jo, tak on si hned rozmyslí, jestli tu hlavu má mít dole nebo nahoře. Ale v podstatě to je někdy na těch psech, kteří to neumí, naši psi už to umí, tak je to vidět, že to oni tam kolikrát tahají takovou tu kačenu na těch ti majitele, jak ty děti mají tu kačenu na tom provázku, tak někdy tam ty psi takhle tahají vyloženě. No.
0: A jak často jezdíte na ty výstavy? Já totiž furt na Facebooku vidím nějaké fotky.
1: Ano, no
0: furt
1: tak máš jak se nám to podaří, no. Jo. Úplně často ne, jsou větší favoriti, kteří jezdí. Ale teda náš pes je český šampion a slovenský šampion.
0: Český šampion. A jak se jmenuje?
1: No, to je taková ještě jedna věc. My, když jsme si ho pořídili, toho červeného jezevčíka.
0: Červeného jezevčíka?
1: Ano, to je červená barva vlastně. Z příměsí černé. Protože to je pes jako s papírama, tak on vždycky ten chovatel musí vlastně ty jména dávat podle abecedy. A na tohoto psa, nebo vůbec na ten vrch, vyšel vrch S. No a paní chovatelka říkala, že by pro nás viděla tady tohoto psa a ten pes se jmenoval Showman. A ona právě říkala, mně by se k vám hodil ten Showman. A tak já si říkám, no tak ne, to je skvělé, ale já si říkám, jak na něho budeme volat, že jo, Showman, ne, show me. Byli jsme na veterině a pán veterinář takhle z ničeho nic vzal ten očkovací průkaz a zavolal Snowman. Takže on je oficiálně Showman Alfa Samuel, ale říkáme mu Charlie.
0: Aha. Ale jak jsi vyprávěl o tom jméně, tak když jsem vzpomněl tady dneska už paní Květu Fialovou, tak jednou se stalo, že jí telefonovali z nějaké zoologické zahrady, že má křtít malou žirafu. A říká mi, jak by se ta žirafka jako mohla jmenovat? A my jsme zrovna v té době tady připravovali inscenaci Oskar a růžová paní. A já jsem říkal, víš co, tak se domluvme na tom, že když to bude jako sameček, že bude Oskar, a když to bude samička, takže by byla růženka. A ona, jo, to je jako docela dobrý, to já tam řeknu, to si tak jako bude to. No, odjela do zoologické zahrady a odpoledne mi volá a říká, miláčku, dopadlo to úplně jinak. A říkám, a co se stalo? Ona říká, to si nemůžeš ty jako vymyslet jména, to je právě o těch písmen.
1: Ano.
0: A já si říkám, aha, no a jak to bylo tady? A ona říká, tady nebylo ani O, ani R, tady bylo J. A já si říkám, no a jak se teda ta žirafa jmenuje? Josef Kubáník. A vy doma chováte i králíčky, ne?
1: Máme i králíčka, ano.
0: Povídej.
1: Měli jsme tři.
0: Ale, a pejsek si?
1: Ne. Máme králíčka, teď už máme, už je hodně starší. Naše dcera kdysi říkala, že jsme tak odjížděli na dovolenou a řekl, co když se třeba vrátíme a Eliška říká, no tak taky už má nějaký věk, no tak musíme s tím počítat. Ne, máme králička, je pořád je vitální, takže máme králička.
0: A jak vychází s těma ostatníma?
1: My ho vždycky pustíme na dvůr. Aha. A občas na něm pustíme potom na něho psy.
0: A v podstatě jenom proto, zaženou.
1: Ne, v podstatě jenom proto, aby se víc proběhl, protože my tam kam ho dáme, tak on tam za 3 hodiny zase tam je. A aby měl trošku pohybu, tak vždycky pustíme ty psy a oni ho proženou. A...
0: Sociálku na vás. Tome, a co se stalo teda potom, ať se vrátíme k tomu tvému studiu, co jsi šel studovat herectví?
1: Takže já jsem
0: co na to říkali doma vůbec? Jak to vypadalo?
1: No můj otec tehdy jako řekl, že já, my budeme jít doma Dejdara. No takže jsem šel studovat herectví, později jsem se dozvěděl, že mě přijali jako nejhoršího studenta.
0: Tě přijali jako nejhoršího studenta?
1: A kdo to se hodnotil, to mě řekl.
0: Tak vidíš, bavili jsme se o tom, že nejhorší, no, a už je to
1: no,
0: tady.
1: Už je to tady. To mě řekli, že mě, protože se to hodnotí od C55 až po A99 a já jsem dostal C55. Kdybych dostal D54, tak už by mě nepřijali.
0: No, my se v tom nevyznáme, ale prostě vzali tě.
1: Vzali mě a potom se to tak nějak vytříbilo, až jsem skončil tady ve Slováckém divadle.
0: A co babička?
1: Babička byla
0: ráda. Protože ty jsi měl veselou babičku.
1: Jo, vlastně ano, ty asi narážíš na všechny ty její přeřeky krásné. Mm-hmm. No babička, dneska se to už všude používá, že někdo má takové ty přeřeky, že řekne, že to je teda fakt jako velké foaje místo fópa, ale babička v tom byla fakt jako mistrně, přebornice. A nevěděla, že to používá. A ona třeba, byla i historka jedna, když jsem tam přijel po čase, jsem studoval na škole, a ona mi říkala, že jí pořád, jako říká, Tomášku, mě ti pořád slzí o oči, já nevím, co s tím mám dělat. A říkám, aby tak běž asi k doktorovi, nebo já nevím, tak ono ti řekne. A přijel jsem po čase a zeptal jsem se jí zase, babi, tak co, byla jsi u té doktorky? Říká, byla. A ona mi řekla, že asi budu na něco energická. A já jsem říkal, cože, jo, představ si, tak já budu ještě na starý kolena energická.
0: A byla.
1: A potom ještě sousedi měli psa a ona říkala, sousedi si koupili novýho psa, takovýho toho černýho, toho dodrbana. A potom ještě byla, a to byla úplně skvěle, když takhle jsem přijel a se dívala na televizi a tam byl Tour de France a jsi říkala, na co se díváš? A ona říká, závod míru jedou, závod míru. A já říkám, jo. A jak to jde? Skvěle. A nejšikovnější je ten peloton, ten je furt vepředu.
0: A tak ti fandili teda, babička teda fandila.
1: Fandila. Babička, a jednou... Ani nevím, jestli tady byla ve Slováckém, ale když jsem ve čtvrťáku v Martě, v tom školním divadle, když jsme hráli Elektru, Metamorfózy mýtu, tak já jsem tam hrál takového ministra vnitra, takovou...
0: No ministra vnitra prostě.
1: No, ano. A říkal jsem jedno takové jako hodně sprostý slovo. Asi to nebudeme říkat, protože to je do rozhlasu.
0: Řekni.
1: Začíná to na K. Vím, že moje žena seděla takhle vedle ní a teď nevím, jestli to byla mamka nebo babička, ale když jsem jako udělal, tak mají ty. Tak babička nebo mamka udělala. Ježišmarja. No úplně byli pohoršeni z toho, že to používám na divadle. Takže, ale jinak fandila.
0: Fandila. A jak vypadalo studium, prosím tě? Tady jsou vděčné takové ty historky o tom, že předvádí se topení a radiátor. Tak jak jsi to měl ty? Zatím všichni tví kolegové, kteří tady byli, tak vyprávěli o tom, jak vypadaly jejich přijímací zkoušky. Tak co tvoje?
1: No přijímací zkoušky, jo, v prvním kole tam seděl ještě Josef Karlík, známý to herec, nevím, jestli ho ještě znáte, pamatujete určitě Josefa Karlíka.
0: Hrál, že jo?
1: Jak vytrhnul velké stoličku.
0: Hrál v tom...
1: V sanitce hrál toho steklého.
0: Velrybě stoličku hrál toho dědečka, že jo? Nebo ano, tatínka do polepšovny.
1: Tatínka do polepšovny, ano, tak. No a já jsem měl připravený monolog a on tam seděl a já jsem z toho monologu řekl asi 4 věty a on řekl, stačí, další.
0: Jako, že tě vyhodil? Ve?
1: No ne, že prostě...
0: Nebo další monolog?
1: Šel jsem pryč, hned. Po 4 větách. A oni mi teda potom říkali, že oni to dokáží ten talent rozpoznat na 4 větách, no, takže...
0: Ale dostal z D98 a byl z nejhorší.
1: No to už potom asi ty další kola, že jo, to je tříkolový řízení přijímací. Takže potom to asi bylo horší, no já nevím, no. Tak...
0: A studium v pohodě, bavilo tě to?
1: Studium v pohodě, bavilo mě něco? To. Naučil jsem se, jak se říká, na jamu žonglovat.
0: Trochu.
1: Vždycky se říká, co se zúčil na jamu žonglovat, trochu. Stepovat, že jo, takže vlastně všechno. Protože nám na jamu vždycky říkali, naberte si všechny tady tyhle ty předměty, ty dovednosti, naučte si je teď, protože v divadle už na to nebude čas. A je to pravda.
0: Fakt? A naučil jsi se žonglovat?
1: Naučil jsem se žonglovat.
0: Kolikrát jsi to použil?
1: Ne, jednou jsem to v jednom představení.
0: Trochu
1: dělal. Šermovat, stepovat, zpívat, cokoliv. Takže vlastně všechny ty dovednosti jsem si potom takhle osvojil a postupně jsem se je učil. Takže to bylo skvělé. No, uh-huh. Jako. Ale tak takové ty, jak se traduje, že někdo říká, udělej dlažební kostku a tak to jsme úplně nedělali. Nejde. Tady tyhle ty šílenosti.
0: No a ty jsi potom dostal nabídku. Do Plzně?
1: Ano, to je pořád taková ta osvědčená historka, kterou jsem zase říkal už 100krát.
0: Promiň.
1: Já jsem dostal nabídku do Plzně, první nabídku do Plzně, já jsem chtěl jít do Plzně, protože se tehdy říkalo, že Plzeň je přestupná.

0: A já jsem postupně začal že jsem všechny ty nabídky odmítl, protože jsem říkal, že já půjdu do Plzně. A potom jsem říkal, ty brďo, tak mě to nevyšlo, tak co já teď budu dělat? Tak jsem začal postupně volat do všech těch divadel, kterým jsem řekl, že už ne. A oni všichni řekli, už máme za vás náhradu. A pak mi zůstalo to Hradiště na poslední. A já jsem říkal, ty brďo, tak já skončím v tom Hradišti. A poté, když jsem hostoval v Národním divadle v Praze, ve Stavovském divadle, tak tam telefonoval z té telefonní budky. Zvedla to paní Slávka Janíková, tehdy naše tajemnice. A jsem řekl, že bych potřeboval mluvit s panem ředitelem Stránským. A on na mi ho předala a já jsem říkal, vy jste byl se podívat na náš ročník, já jsem tam hrál a jestli byste, nabídl jste nám angažmá, tak jestli byste mě nevzal. A on říkal, jo, jo, beru vás. A co jste tam hrál? Tak jsem řekl, co jsem tam hrál a říkal, to už si nepamatuju, ale beru vás. A já jsem si pak říkal, ty brďo, tak v tom Hradišti, on mě přijal a ani neví, co jsem tam hrál. Takže tak.
1: Mě taky přijal a vůbec mě neviděl v ničem.
0: No. Tak tehdy to asi mělo takovou pověst, nebo já nevím, no. Ale postupně se to tak jakože a kde jsme teď, no.
1: Přesně tak. Tome, a ty jsi potom přišel sem, bylo to v roce 1999, my se známe 25 let, chápeš?
0: No to je.
1: Čtvrtstoletí.
0: To je teda.
1: A jaké to teda bylo, že jsi přišel do toho Hradiště, kam jsi nechtěl jít? Pamatuješ se na první roli?
0: Jo, ano, to byl Blázen jo, v komedii o Libuši a ne Dívčí vojna v Čechách.
1: Taky to byla blbost.
0: Byla. Měl jsem na sobě úplně příšerný kostým, takovej modrej, řvavej, tam byly různý kapsy a tak dál. A vím, že tehdy vyšla recenze a tam bylo napsáno, Tomáš Šulaj přehrál i svůj kostým. I svůj příšerný kostým, ano.
1: Nevydá. Ale ty jsi mluvil o tom, že se naučil na jamu zpívat.
0: Ano.
1: Pojď nám to ukázat.
0: Ježkovi oči. Tak já vám zaspívám písničku od textařsko-hudební dvojice Habka Horáček.
1: Ale ty je máš moc rád, že jo?
0: Já je mám moc rád, protože Habka podle mě je geniální skladatel a skládá nádhernou muziku, jak filmovou, tak šanzonovou, tak písničky jiné než šanzony. A Michal Horáček píše podle mě moc krásné texty, takové ne úplně přímočaré. A já vám teď zaspívám písničku, kterou zpíval a ještě zpívá Richard Miller, potom ji interpretovali mnozí další, tak ji teď budu interpretovat i já a jmenuji se Rozeznávám.
2: Český rozhlas Zlín. Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví,

jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledům. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh hlučných

tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy

0: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s hercem Tomášem Šulajem.
1: To je krásné.
2: Ano, jsou mě roztřepali ruce.
1: Jo, já bych se taky tak chtěl naučit zpívat jako ty.
2: Tak já tě naučím.
1: Jo? Mhm. A opravdu?
2: Zkusíme to.
1: No,
2: já... Ida Kellerová říká, že zpívat umí každý. Ale...
1: No, ale jak? Já zpívat umím, ale otázka jak. A jak se dostal k muzikálům? Pamatuješ si první muzikál, který tady
2: no,
1: byl?
2: No, to jsem se vlastně k muzikálům jakoby dostal sem. Já jsem měl teda na jamu skvělou paní učitelku zpěvu Stáňu Pergolovou, která jakoby ten talent asi zpěvu ve mně tak jakoby vytušila, našla. A ona mě tedy postupně už na jamu mě vždycky posílala, ať chodím na všechny ty různé konkurzy do těch muzikálů, do Městského divadla Brno a vždycky a v Praze je něco. Dokonce mám pocit, že teď už to dlouho neudělala. Až tak před 5 lety mě přišla SMS-ka, Moša dělá zase konkurs, běž tam.
1: Ty jsi už měl táli.
2: Ne, ale ona, takže mě vlastně takto směřovala a potom k tomu muzikálu jsem se dostal vlastně až tady díky Slováckému divadlu. A první muzikál, v kterém jsem tady hrál, byla, si teda myslím, že to byl My Fair Lady, a tam jsem hrál Freddyho Ainsforda Hilla, který tam zpívá takovou tu krásnou písničku Touhle ulicí často kráčel jsem. Takže tuhle písničku, a to byla moje první muzikálová role, a tehdy tam dělal ještě choreografii Radek Balaš, takže ten už si mě vlastně taky takhle trošku obhlédl, a poté to vlastně tady hodně režíroval Radek Balaš a ten mě obsazoval vlastně do těch největších krásných muzikálových rolí. Takže v Šakalých letech jsem hrál Edu a postupně, že jo, to šlo po který Donaha legendární a už ani nevím, Cikáni jdou do nebe, do kterých jsem se teďkom zase vrátil v Praze v divadle Bez zábradlí. Takže prostě až díky Slováckému divadlu.
1: No a tebe ten žánr nějak jako speciálně láká, protože mě Radek Balaš taky obsadil. Můj první muzikál byl Hello Dali, to ty jsi vůbec nevěděl, co ještě muzikál, a já už v tom hrál, no hrál.
2: Já tančil, jsem to viděl.
1: No tančil.
2: No prostě... skvěle. Ano, skvěle.
1: Já to vím doteď.
2: Já si to pamatuju, s Otou Kalusem jste
1: to... Ano. To je přece to, já jsem to už tady vyprávěl, jak jsem tančil a nějaký blbec tady rozkřikl v divadle, že Igor vzal tanečníka. A kolegové se na mě chodili dívat a říkali, ty vole, jestli tanečník takhle tančí, jak bude hrát? No.
2: No, láká mě to vlastně doteď, protože se jakoby v tom muzikálu snoubí všechny ty tři žánry, že jo? Pokud je to teda dobrý muzikál, pokud to není takový ten písničkál, který teďkom je trošku v módě, což podle mě není muzikál. Ale ten muzikál, kde se opravdu hraje, zpívá, tančí, tak snoubí všechny tady tyhle ty tři profese. A když se to umí ještě dobře dát dohromady, jakože to ten Radek Balaš vždycky uměl dát dohromady, tak z toho vznikl takové dobré kusy, jako byl Donaha. Nebo...
1: Právě a v roce 2005 jsme hráli Donaha.
2: Donaha, ano. To byl babičky, když jsme měli veřejnou generálku, tam chodili ty důchodkyně, tak najednou, když se otevřely brány Slováckého divadla, tak oni odhazovali berle.
1: Ale jako Lurdy.
2: Aby stihli
1: vyléčené, ty běželi.
2: První, protože to není na místo ty generálky, že jo, tak oni běželi, berle lítali, aby stihli ty první řady,
1: ano,
2: druhé.
1: Babičky mlsné chtěli vidět nahé chlapy.
2: Ano, takže Donaha a...
1: To byla věc, že?
2: To byla
1: krásná
2: věc.
1: Jsme hráli 100, kolik to mělo, 110 repríz?
2: 110, a myslím, že jsme to hráli víc jak 10 let, no. 12 let jsme to hráli. Potom už teda postupně, my jsme to hráli vlastně jako docela pěkní chlapci, bych řekl.
1: A teď to si pořád.
2: Já nemluvím o sobě. No ne, protože že to se tam začalo říkat, že budeme teda nazí, že se nás zeptali, jako, že, a tak my jsme potom řekli, tak je to logické, když se to jmenuje Donaha, tak asi, že budeme nazí. No a někteří kolegové začali chodit do posiloven, že a tak dál. A
1: ten... Paculík.
2: Ano. No že? to byl vysekanej tehdy úplně. No a ten Radek ale tehdy jako právě říkal, no ale tak to jsou ale oceláři, to nejsou žádní jakoby modelové, že jo. A prostě ten David prostě to tak cítil, no. A po těch letech se z nás stali ti oceláři, no teda. Já vím, že když jsme to hráli asi po třetí na Silvestra, tak když jsme tady chodili mezi divákama, tak jedna paní říkala, ale spravili jste se. No, takže už to tak.
1: A tam byly přece i sásky, jestli vás někdo zahledne na konci, protože vy jste na konci byli fakt nazí úplně.
2: No, byli. No, protože já jsem tam měl takovou repliku, když jsem jako říkal, kam osvětlovači, poslední fáze toho čísla je, že stojíme takhle všichni v lajně, tady máme klobouk a poslední fáze toho čísla je, že ten klobouk dáme takhle všichni pryč a v tu chvíli zasneš. Nebo dostaneš do držky. A takhle to tam zaznělo a já jsem po jedné repríze jel z divadla a tady jsem se zastavil natankovat a někdo tankoval vedle, byli slušně oblečení, tak jsem říkal, že jdu z divadla a jenom jsem za sebou zaslechl. Nestihl!
1: A ty jsi za tu postavu Jerryho, ty jsi byl nejdřív nominovaný Natálii. Jaké to bylo ten večer? Protože to byl pro tebe úplně neskutečný rok a vůbec jako ta doba předávání Tálie pro tebe byla neskutečná, protože?
2: Protože týden po Táliích se narodila naše dcera a tak to byl takový neskutečný rok.
1: Mm-hmm. No. Takže ty jsi dostal tu Tálii. To mi řekni, jaké to bylo. V tom Národním divadle sedíš, jste tři nominovaní.
2: A tehdy jsme byli jenom dva teda. Tehdy jsme byli dva, to bylo 50 na 50. No, nečekal jsem to, protože tam ještě tehdy bylo, že on, myslím, že Eva Urbanová byla nominovaná. Potom ta moje učitelka zpěvu mě to potom psala, říká, ty ses ocitl tak v takové společnosti s Urbanovou, s Reznerem a tady s těma. Já jsem si to tehdy vlastně vůbec neuvědomoval, tak mě bylo 30, někde z divadla tady na Ukrajině, jak říkají často někteří zlí jazykové, tak jako, že jsem si to vlastně neuvědomil vůbec, no, že jsem se tam takhle objevil. Takže když to moje jméno řekli, tak...
1: Daniela Šinkorová.
2: No tak to šlo tak nějak automaticky, že jsem věděl, že jsme měli generálku, kam mám přijít, co mám říct, nebo kam si mám stoupnout, tak jsem něco řekl. Pak ještě mám pocit, ten Procházka tam si z toho ještě udělal srandu, co jsem řekl, tak já jsem si říkal, co mi do toho skáče, a pak si nebudu vědět, co mám říkat dál. No, tak bylo to krásné.
1: No, ale hlavně, ty jsi byl nominovaný poprvé a dostal jsi tu Tálii.
2: Ano.
1: A od té doby, ty jsi snad nejnominovanější český herec.
2: No.
1: Ale že máš jenom furt tu jednu.
2: No, nevím, no tak prostě...
1: Tomáš už byl 10krát, 11krát?
2: 10krát.
1: 10krát byl nominovaný na Tálii, zatleskejte mu to.
2: Ale jenom 5krát jsem tam seděl, protože 5krát jsem byl jakoby v takové té širší nominaci.
1: A jednou byl lockdown, to jsi byl doma...
2: A to jsem byl doma u obrazovky, no.
1: A to jsi byl jenom do půl pasu oblečený.
2: To jsem byl do půl pasu oblečený,
1: ve fraku a pak v trenka.
2: No.
1: No, no, tak to je strašný pech, ta jako
2: jedna taková, to bylo takové divné ještě. Oni nám potom říkali, že si vypínáme nějak ty, u těch obrazovek ty mikrofony a něco, a teď jak to šlo do obrazovek, tak to bylo se zpožděním. Já jsem seděl u počítače a něco a teď já jsem nesměl dát vlastně na té obrazovce najevo. No, v podstatě bylo tak, že já jsem seděl u obrazovky počítače a moje žena s Eliškou se na to dívali v televizi a tam to bylo se zpožděním. A já jsem to v té obrazovce už věděl, že jsem to nedostal a oni vedle ještě ne. A já jsem tak jako jenom u té obrazovky seděl a vím, že mě to zabíral a tak jsem na ně tak jenom jako mrkl, říkal, no už to vyfněte. A vím, že někdo tam z té pohovky řekl, ty jsi to nedostal? No a ono to tam asi bylo pak slyšet.
1: No aspoň ať vím. Aspoň
2: takže
1: ať
2: nevím,
1: Pražáci.
2: No nějak to prostě.
1: Tome, řekni mi prosím tě, stalo se ti někdy, že zpíval a vypadl ti text?
2: Protože... Stalo. Bylo to jednou v Donaha.
1: No prosím tě, a co se děje? To mi řekni, já se vůbec neumím představit.
2: Byla to úplná hrůza. Nejhorší 2 minuty na jevišti, co herec může zažít. Protože máte pocit, že to trvá 2 dny. A... Prostě jsem zpíval písničku, jednu jedinou. Vlastně jsem měl 2 sólové a tahle ta jedna byla, že jsem tam byl úplně sám a spící ten syn na pohovce nebo na madračce a já jsem začal zpívat místo první sloky druhou. A já jsem to věděl, že zpívám místo první sloky druhou. A v hlavě mě šrotovalo, co udělám, až přijde ta druhá sloka. Tak jsem si říkal, no tak... A teď mě toho hercovi jedou v hlavě neuvěřitelný jako koloběh, co napadá, co uděláš, co udělá. A do toho musí zpívat a nedat najevo, co mu jede v té hlavě. A říkal, no tak až přijde druhá sloka, tak začnu zpívat zase druhou sloku. A pak mi to v hlavu jelo, ne, to bude blbost. Tak začnu zpívat první sloku. Ale pak se nenaskočí mi ten referent, co budu dělat. Takže skončila první sloka, nádherná, ale já jsem zpíval druhou a měl jsem začít zpívat tu druhou a nevěděl jsem. Takže jsem si začal vymýšlet. Ale začala jsem si vymýšlet, ale úplný nesmysly. úplně nesmysly. To všichni museli poznat, že jsem jako úplně marnej. A pak jsem si říkal, tak nic, tak já budu teď mlčet a budu dělat, co mám dělat, tak jsem nespíval.
1: A kolik dělal jsem,
2: no nebyla úplně dlouhá písnička, ale prostě, já jsem si říkal, tak já se trefím aspoň na ten refrén, ten přece vím. Takže jsem strčil tam tu videokazetu do toho videopřehrávače s tím klukem a teď přišel refrén. A já jsem zaspíval první dvě slova a zase jsem byl a no hrozný. No úplně jsem to celý jsem to pokazil.
1: Může ti pomoct nápověda?
2: Ne.
1: Ne, že?
2: Ne. Protože když vám vypadne text jakoby v činohře, no tak to nějak zachráníte, ale v té písni se to nejde, protože ta muzika jede dál a tam si nemůžete si říkat, zastav to chvilku, já si vzpomenu. Ne, to nejde, no.
1: No někdy jsou herci, kteří neslyší nápovědy.
2: Ale ne? kteří neslyší.
1: To tak je, že někdy herec můžete na ně křičet, mula, nic.
2: A dokonce ještě tahle nápovědka, o které jsem mluvil jako první, tak to se stalo jenom Vladimíru Doskočilovi, že ona na něho taky jednou dělala takové, potřeba napovědět je to, a ona dělala. A on tak... A potom mi přišel se a říká, proč mě nenapověděla? Já jsem jí napovídala. No on říká, no a tak, že jsem to neslyšel. On říká, já jsem myslel, že odezíráš.
1: To představení pro děti, Tome. Hraješ rád pro děti?
2: Jak kdy?
1: Aha. Protože děti jsou vděčné publikum, ale tak jako nevyspytatelné.
2: Jsou. Tak děti dají okamžitě najevo, že je to nebaví. Uh-huh. Takže to poznáte, no, když je to nebaví. Ale jako vlastně já to v některých jiných mých profesí mám jako rád. Uh-huh.
1: Mimochodem, byla pohádka. A v první tady seděly ty dětičky, že jo, a kolega hrál čarodějnici. Byl fakt jako strašidelný. A děti se ho bály. A teď jako vyšel na jeviště, zase jako čaroval. A celé divadlo úplně stichlé. Dětičky takhle jako koukaly. A najednou z té první řady se ho zvalo. Bojím. Kakám.
2: Ale s tou pohádkou, to se stalo jedné zase kolegyni a to se váže k tomu výpadku textu v písničce. Ona hrála v nějaké pohádce a hrála tam nějakou jakože uklízečku, nebo já už nevím přesně co. No prostě její písnička začínala větou vyčistím otvory. A nevím proč. No.
1: To nenapsal určitě Habka Moráček.
2: A ona začala zpívat a po vyčistím otvory nevěděla, jak dál. A takže ona začala zpívat stylem. Vyčistím otvory. A celou písničku čistila otvory.
1: A vyčistila. A to je poslední, zatím teda, poslední nominace Natálie, to byl Jesus?
2: Jesus Christ Superstar, ano.
1: Viděli jste ten muzikál tady? A Tomáš byl nominovaný Natálie, zase po desáté. A zase ji nedostal. To ale nádherný muzikál.
2: Je to nádherný muzikál, ale nesmírně náročný.
1: Náročný?
2: Náročný. No, jako bys ve zpěvech je náročný. Já jsem z toho měl velký respekt a pokaždé, když to zpívám, tak to zpívám s obrovskou pokorou, protože některé ty tóny, nejsem prostě čistý tenor a nejsem ten typ rockovýho zpěváka, tak jsou prostě hraniční. No. Uh-huh. Takže jsem na tom dřel, ale pak jsem teda našel takovou techniku, jakou ty nejvyšší tóny jakoby vyřvu. Ale prostě se to takhle jako stalo a myslím si, že ten covid, který nastal a tím pádem se ten Ježíš asi o rok odsunul, ta premiéra, takže nám v tom paradoxně velmi, velmi pomohl.
1: Ta cenná věc je v tom, že nejenom, že to zpíváš, samozřejmě skvěle, ale že to i dohrává, že nejsi jenom ten zpěvák, který tam nemá ten herecký výraz. To si myslím, že nejhezčí.
2: No to spousta lidí hodně oceňuje, že to není jenom jakoby tak, jak se to třeba dělalo tehdy, ten legendární muzikál Ve spirále, tak všichni to byli zpěváci a bylo to skvěle samozřejmě odespívané, bylo to nové úplně, něco nebývalého, ale myslím si, že jsme tomu dali ten punc toho, že to nejenom teda zpíváme, ale že to vlastně i hrajeme. A nejenom já, všichni. Všichni to hrají a ten příběh z toho jakoby daleko víc vyleze. Uh-huh. Že to je vlastně takové niterné, nádherně.
1: Já vám teď něco řeknu. Tomáš vám písničku z Jeezy se zaspívá.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Team Krista!
1: Na pohovce Jošky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil oblíbeného herce Tomáše Šulaje a vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
2: To je ale ty máš, ty jsi úplně jak, jsem tě říct po orgazmu, ale jakože... ale v takové jako rauši.
3: Ano, ano, ano, ano.
2: To je fakt fantastická muzika, to je fakt neuvěřitelné. Je. Tome, ale ty nejenom, že jsi kuchař, chovatel psů, červených, to doteď nechápu, tak musí říct, že proč je červený, chovatel červeno-černých psů, zpěvák, držitel tálie, Tom je i kouzelník a říká si veselý Tom. A proč jsi veselý?
3: No, protože jsem veselý.
2: Aha.
3: Ne, protože mám takové představení pro děti a mám ho veselé, tak jsem veselý Tom.
2: Uh-huh. A jak často jako děti, nebo...
3: Ne, jenom jak... když mám čas, jenom jo. Když mám čas.
2: Tak... Takže chodíš do školek?
3: Taky, ano. A nebo na nějaké karnevaly, nějaké oslavy. Takže když jako mě tak někdo objedná, tak jako jdu začarovat. Protože mi to baví, protože to byl můj koníček od 15 let. Chodil jsem do klubu moderní magie v Přerově, kde mě učil pan Horák Ladislav, který pochází, myslím, že dokonce z Kunovic. Potom se přestěhovali do Přerova dlouho a ten mě učil kouzlit. Vůbec mě ti kouzelníci tak přijali mezi sebe, takže já jsem si potom všechny ty rekvizity nakupoval. Takže od
2: no a co s těma dětma jako děláš za kouzla? Jako nějaké asi dětské?
3: No tak samozřejmě dětské kouzla. Takové různé, já to mám jako, že tím ještě, že jsem herec, tak mám to udělané tak jakoby herecky. Dělám ze sebe takového jakoby trošku šaška, jakože, že to vlastně ani nekouzlím, že to kouzlí ty děti. Nebo často mám spoustu takových kouzel udělaných, takže oni jakože na to přijdou, protože vidí, že to něco a oni jako vlastně říkají, je, ty jsi to udělal takhle, a ty jsi to takhle. A potom zjistí, že to takhle jako nebylo, tak mají potom takové ty vytřeštěné oči. A nejenom oni, i paní učitelky některé. A ještě se mi hrozně líbí děti některé, oni v těch prvních řadách sedí na těch lavičkách a oni jak se hodně smějí, tak oni často, a to já teda potom propukám taky v smích, ale musím to udržet, oni často mají takové, jestli na té lavičce, tak jak se smějí, tak přepadnou, nemají to opěradlo, tak oni přepadnou dozadu a tam se děje samozřejmě ta rovnováha, to chtějí ještě vyrovnat. A tak to je hrozně komický tady tohleto. To se mi strašně líbí.
2: A jak dlouho máš to vystoupení?
3: Zhruba tak 40 minut, jako to tak stačí, jo, protože je tak hodně rozveselím, rozparádím.
2: A dodrží to vždycky?
3: Ano, dodržím.
2: Pověz nám tu příhodu.
3: Prostě jsem přijel do jedné školky a tam těch dětí bylo hrozně málo a ona samozřejmě, ta dílka toho představení samozřejmě závisí i na tom, jak se ti diváci baví. Tak když v divadle hrajete komedii a ti lidé jsou hodně se smějí, jsou tam potlesky na otevřené scéně, tak vždycky to představení je delší. No a tam těch dětí bylo fakt jako málo, oni se moc jako, že, a nebylo jich tam moc, tak se nevyhecovali. No tak to bylo asi o 5 minut kratší. No. A přišla tam taková paní asi ředitelka
2: a ona kam řekla, přišla? Přišla do ředitelny, kde Šulaj žral chlebíčky těm učitelkám.
3: Slyš, a vidíte to, a to vůbec takhle právě nebylo.
2: Bylo?
3: Já jsem dostal tam nabídnout takový ten chleba s tou rýví pomazánkou.
2: No, určitě.
3: Co tam ty děti mají, takže mi to nabídnou, tak jsem to tam jako jedl a ona mi řekla, takže pane veselý Tome, já jsem přišla do práce, 9:10, měl jste začínat v 9, vy jste teprve začínal.
2: Protože zase jedl ty chlebíčky. On jedl i před, i po.
3: No, vidíte to.
2: No.
3: No a není ani půl a vy už jste skončil. Takže oni z toho udělali, že jsem nekouzlil ani 15 minut. No. No.
2: A co ti pak řekla?
3: Co?
2: A tady jste už taky skončil. My jsme se bavili o tom kouzlení, máš nějaké jako speciální kouzlo? Nebo máš něco, co jako opravdu jako děláš jako fakt rád?
3: No mám jich jako několik, s těma dětma je to úžasné, protože oni mě ve všem, jakoby, oni vlastně inspirují. Já bych řekl, že polovinu těch vtipů, co v tom představení mám, vlastně udělali ty děti. Uh-huh. Takže to mě jako mi na tom hrozně moc baví.
2: A máš i dospělé kouzla nebo jen pro děti?
3: Tak něco mám, no.
2: Pro dospělé?
3: No.
2: Jaké
3: no.
2: třeba?
3: Já jsem teda nikdy moc na veřejnosti iluze nedělal, takže Aha. Já jsem si tak třeba, to by mě bavilo zkusit si iluzi nějakou.
2: Tak dám třeba Vyčaruj králíčka.
3: No, ale musel bys mi pomoct v tom.
2: Jako s čarováním králička.
3: No ne, tak protože v těch větších iluzích většinou bývají asistentky.
2: Tady máš 380 asistentek.
3: Ale tak to zas nebude tak vtipný. že bysme dělal asistentku.
2: A co to znamená?
3: Tak počkej, já to mám tady připravené.
1: Tak a teď musím, milí posluchači, popsat to, co sami nevidíte.
3: Tak třeba tohle by si
2: zdal. Ty vole!
1: Ano. Tomáš na jeviště nečekaně přinesl boa, tedy takovou tu ozdobu, kterou nosí asistentky plnou peří.
3: Šaty s flitrama do toho tě oblékat nebudeme.
2: Posluchači Českého rozhlasu můžou být rádi, že jsou posluchači. Že nejsou diváci. A teď
3: uděláme
2: co?
3: Si, možná si sundej to sako.
2: Tome!
3: Tak, počkej, já to budu postupně nosit.
2: Ježišmarja, že já jsem se ptal.
1: Teď Tomáš přináší takovou dřevěnou konstrukci.
2: Co to je?
3: To je stůl, takový jen velký stoleček. Na tom budeš ležet. Na tom budeš ležet a aby ses mi nevrtěl, tak bych tě potřeboval dostat tady do toho.
2: Tam se nevlezu.
3: To bude právě to největší kouzlo.
1: Teď Tomáš dostat mluví o takovém velkém kovovém prstenci.
2: A kam mám dát hlavu?
3: Tam dej hlavu, tady.
1: Který mi připevnil okolo pasu.
3: Lehni si.
2: Lehni. Ty to znáš o těch psů, že? Lehni.
3: No, počkej, já tady... Ježišmarja, to přes ty špeky teda. Co, dobrý?
2: Mě to bolí trochu. A co teď?
3: To ještě nic nebude. Ne. To ještě nic není, že tě to teď bolí.
2: A můžu odejít?
3: Ne, teď leš.
2: Já nechci být asistentka. Já nechci být asistentka veselého Toma. Chvíličku. Co děláš?
3: Chvilku.
2: Tomášu! To jsem...
1: Ano, zapnul do elektřiny pilu.
3: No ty ses pospal. Tak to je pilka na dřevo, tak to je akorát... To se hodí, ne, na tebe? Já tady mám ještě...
1: Ještě přinesl lavor.
3: Kdyby to začalo téct, ať to tady nezasviníme. Dobré. No tak když tak to bude pohovka Tomašula, je no.
2: Proč se vyslékáš?
3: Tak, že tak na takovou práci, prosím, je to než přezežeš tohle tělo.
2: Nech to!
3: Zapotí, že jo?
2: Pojďte něco hrát veselého!
3: Prosím vás, rozlučte se s Josefem.
2: Hrajte!
1: A v tuto chvíli jsem měl v hlavě jednu jedinou větu. Bojím, kakám.
3: Jedeme! Teď se to tam zaseklo někde?
2: To jsou játra!

0: Koho?
1: Už běžte tam všetci, já už ne...
2: A na památku si to můžeš na sobě nechat.
1: Nech to. Tak takhle kouzlí veselý Tom.
2: Takhle kouzlí veselý Tom. Tak počkej, já tě z toho vysvobodím trošku.
1: Tady... A teďka třeba zůstanu ležet?
2: Ne, jo, je celý.
1: Ježiš,
2: je
1: celý. Zas můžu říct, že mě přeřízl šulaj. Nepřeju vám toto, ale. Já už se neptám, jestli máš takových kouzel víc.
2: No tak možná, ještě, no uvidíme.
1: Ne. Oh, to je hrozný pocit. S tou pilou.
2: A my ještě uděláme s tebou ještě jedno kouzlo.
3: A v tuto chvíli Tom vzal...
2: Počkej, já tady mám...
3: Velké prostěradlo.
2: A já bych teda poprosil Drahoše, jestli by šel.
3: Drahoše Hlaváče z cymbalové muziky Cifra.
2: Už mohli si tady stoupnout?
1: Ano, a co to je za kouzlo?
2: No necháme tě zmizet. Takže pozor.
1: Počkej, a něco pojďte hrát k tomu. Něco hrajte, zahrajte.
2: Aha, tak zahrajte něco. To nevěděli. Jdeme na to, takže pozor a...
1: Hrajte.
2: Teď!
3: A vy všichni víte, že zmizet člověk nemůže jen. Tak jsem pomalu po čtyřech zalezl pod stůl.
2: Výborně! Ha!
3: Dnes jsem si na pohovce Jošky Kubáníka povídal s hercem Tomášem Šulajem, hrála nám k tomu cymbálová muzika Cifra a zpíval sbor Vivala muzika. A já se budu těšit, že se s vámi potkám i za týden, kdy zase přivedu milou společnost. Do té doby buďte zdraví a mějte dušu v péří. Přeje vám to Jožka Kubáník.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na dvou místech ve Zlínském kraji hygienici evidují zhoršenou kvalitu vody ke koupání. Na pahrbku v Napajedlích na Zlínsku a ve vodní nádrži Bystřička na Vsetínsku. Výstavu Imaginarium v Rožnově pod Radhoštěm si prohlédli už 3 000 lidí. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy vyzvou Srbsko. Dnes bude v regionu polojasno, na teploměru až 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré poledne. Zhoršenou kvalitu vody ke koupání evidují hygienici na pahrbku v Napajedlích na Zlínsku a u hráze vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku. Koupání je na obou místech možné, hygienici ale doporučí, aby se lidé po pobytu ve vodě osprchovali. U citlivějších lidí by se mohly objevit zdravotní potíže, například vyrážka. Výstavu Imaginarium bratří Formanů v Rožnově pod Radhoštěm si přes prázdniny prohlédli 3 000 lidí. Ve společenském domě je k vidění 2 měsíce. Čím si výstava získala lidi, říká ředitel Tečka kulturní agentury Jakub Sobotka.
3: Ta výstava je interaktivní, lidi mají na co šáhnout, s čím si hrát, neustále objevují nové a nové věci, které můžou zkoušet, nové úkoly, nové hříčky, které tam Formani nachystali. A hlavně ta věc je výtvarně krásná a zajímavá a pohladí na duši.
2: Ostravští báňští záchranáři hledají další možnosti uplatnění. Po konci těžby černého uhlí se chtějí více prosadit v jiných odvětvích průmyslu. Potvrdil to ředitel hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Josef Kasper. Výhodou je podle něj speciální technické vybavení, využití potápěčů nebo znalost práce v těžkých podmínkách.
4: Teď jsme se začali zajímat o pozemní stavitelství. Hlásíme se na výběrové řízení metra trasy D. Teď třeba děláme kolektory v Brně a tak dále. Takže ta transformace probíhá, soustředíme se právě na to pozemní stavitelství. Sport.
2: České volejbalistky dnes v 19 hodin na mistrovství Evropy v Brně hrají se Srbkami, vicemistryněmi Evropy z posledních dvou šampionátů. V přípravě těsně před turnajem s nimi dvakrát prohráli a uhráli jediný set. Trenér českého výběru Janis Atasopoulos ví, že k úspěchu proti favoritkám povede pouze bezchybný výkon.
5: Srbsko je agresivní na podání a v tom se mu budeme chtít vyrovnat. Jestli chceme uspět, nesmíme dělat chyby, musíme skvěle bránit i podávat a ve všech ohledech podat perfektní výkon. Proti favoritovi nemáme co ztratit a vyprodané hale budeme chtít ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, přechodně až oblačno. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních, později severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor si dejte v ulici Jasenická ve Vsetíně. Leží zde muž na vozovce. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje blahopřání s písničkou s Květou Navrátilovou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Tufaranka pro nás zahrála polku Vladimíra Fefra Po kyjovském rynku a já věřím, že se vám tato polka líbila a tím pádem nás přivítali do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Sandra, Tekla, na Slovensku slaví jmeniny Filip a v církevním kalendáři je Růžena z Limy. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, dnes budeme losovat. Těším se na vítěze tohoto týdne, držme palce, ale až po písničce. Václav Maňas mladší, Josef Křivák, Cestička od Dubí a Vala

písnička nám dohrála, jak jsem slíbila, budeme losovat. Já poprosím svoji kolegyni Sandru. Ano, ano, ano. Tak děkuji pěkně. Tak jsme právě vylosovali jsme vítěze. Ano, a je to Martin Bětík, desetiletý, z Pozlovic, ach, synku, synku, zpíval. Tak velká gratulace. Samozřejmě, Martine, vyhráváš rodinnou vstupenku do brněnské zoo, tak je se na co určitě těšit a my velice gratulujeme a přejeme vše dobré, ať se daří, no ať si to užiješ tady tuto výhru. Tak zdravím celou rodinu a Martina Bětíka, desetiletého z Pozlovic, který vyhrál tady tuto cenu. Tak pojďme, přátelé, posílám vám písničku Já su dcérka malučka, Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Brno a k nám se dovolala paní Věra Němcová z Chlístova u Třebíče. Vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Já mám k vám zvláštní přání. Včera se v naší obci Chlístov u Třebíče uskutečnilo setkání rodáků. Já bych chtěla prostřednictvím vašeho rozhlasu poděkovat obecnímu úřadu, hasičům, ženám, sportovcům a zkrátka všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o příjemné a milé přátelské setkání. Ještě jednou všem děkuji a přeji všem v rozhlase Brno, všem pracovníkům v rozhlase Zlín pevné zdraví a štěstí do dalších let. Děkuji, paní Navrátilová.
1: Ano, děkujeme za takové milé zprávy a písničku rádi pošleme. Nashledanou.
2: Ano, děkuji. Nashledanou.
1: A já připojím tady e-mailovou poštu. Tak 23.8., což je dnes, slaví 80 roků pan Bohumil Luska z Hlubočan. Vše nejlepší k jeho životnímu jubileu, hodně zdraví, životní pohody a lásky přejí manželka Marie, syn Pavel a Petr, dcera Bohumila a všechny jeho vnučky. A další přání tady mám připraveno. Prosím, můžete zahrát pěknou písničku milé mamince, babičce a tchýni, paní magistře Františce Bendové, která se dnes dožívá krásných 84 let. Máme tě rádi a přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání. A tak to přejí synové Zbyněk, Petr a Pavel s rodinou. A do třetice přání dnes slaví své 91. narozeniny naše maminka, babička a prababička, paní Anděla Šmerdová z Brťova Jenče. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání a přeje rodina Otrusinova. Tak přátelé, písnička, kterou dáme, bude to Janošku, Janošíčku, Valašská Lidová, Jarmila Šuláková a hrají Jan Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší taktéž cymbál.

0: A pojďme na další telefonát. Dobrý den, kdo se k nám prosím dovolal? Haló?
1: No, tady je Štítnánka.
0: Dobře, tak prosím, už jste ve vysílání, můžete přát, nebo co máte na srdci?
1: No, tam bych chtěla nechat zahrát, zítra je svatého Bartoloměje, tak bych chtěla nechat mu zahrát Bařínkovém tady ze Štítnej. Ke svátku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, Božího požehnání a jeho manželce také, toho zdravíčka má málo, tak by jí chtěla jenom tak dodatečně, jenom tak
0: pozdravit.
1: Pozdravit, hodně zdravíčka, Boží také požehnání, a je chrání Panenka Marie svatohostinská, to jim přeje Anka ze Štítné.
0: Dobře. Takže děkujeme a přejeme vám krásnou neděli. Ať se daří.
1: Naschledanou. Tak já vám naschle.
0: Tak a pojďme na psané přání, které tady mám. Prosím o přidání přání a nějakou pěknou moravskou písničku pro moji úžasnou Berušku. Moje milá Beruško, posílám ti přáníčko. Před rokem si řekla ano a hned druhé brzké ráno najednou se ti jiné zdálo, i když moc se nezměnilo. Jenom jedno příjmení na prostředníčku znamení, malý kroužek bělavý naší láskou spletení. Snad šťastná si a aspoň trošku ráda, že se ta malá změna stala, co před rokem se dovršila, že už nejsi jenom sama. Zkrátka jsem tu vedle tebe, chci jen snést ti modré z nebe, k tomu přidat srdce moje a co dodat, co pak víc, že miluji tě a už nic víc. Děkuji, Koblížek. Tak to bylo přání bez jmen, takže pojďme na další písničku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Zlín.
3: Ano, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a pojďme na další psaná přání. Přejeme vám dobrý den, moc vás zdravíme a prosíme o hezkou písničku pro manžele Jožinku a Václava Liškovi z Bezměrova, kteří 24. srpna oslaví 58 let společné cesty životem. Moc rádi poslouchají váš pořad a hezká písnička jim jistě udělá radost. Maminka je asi 3/4 roku po mozkové mrtvici, tak se jim a celé rodině obrátil život o 360 stupňů. Museli si postupně zvyknout na jiný režim. Maminka se hodně snaží, cvičí, sleduje televizi a rozhlasové pořady, ale hlavně již odpočívá. Tatínek se o ní vzorně stará, pomáhá jí ve všem, za což mu patří velký dík a také celé rodině. Tatínek je stále aktivní, stará se o dům a zahrádku. Do dalších let jim přejeme hodně božího požehnání, pevné zdraví, moře lásky, štěstí, životního elánu a spoustu radosti ze 4 vnoučat a 5 pravnoučat. Děkujeme jim za jejich lásku a obětavost. Přání zasílá dcera Marcela a syn Vašek s rodinami. A já posílám písničku Antonín Gajdoš, Miroslav Irša, Ta skalická brána a Moravěnka.

Tak přátelé, a máme tady další e-mailovou poštu. Dnes slaví své 91. narozeniny milá maminka, babička a prababička paní Anděla Šmerdová z Brťova Jenče. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání. Tak to bylo jedno přání, pojďme tady na další. Tak včera, nebo předevčírem, to bylo vlastně 21.8., což je srpna, se dožil významného životního jubilea 60 let výborný muzikant Tonda Adamec ze Suché Loze. Přejeme mu pevný nátisk na křídlovce, hbité prsty, při hře na oblíbené harmonice a radost dechové hudby. Přání posílá bratr Joška a sestra Jana s rodinami. Děkujeme a zdravíme do brněnského studia. Ano, a my děkujeme. No a posíláme další písničku Zaříkám se, Josef Mach, Miloslava Plačková, Polka a Doubravěnka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak a máme tady další telefonát. Haló, haló, kdo se k nám prosím dovolal? Vaše jméno a odkud voláte?
2: Dobrý den, tady je Věra Zvonková, Zlačnová.
1: Ano, takže a prosím, můžete.
2: Může už přát, ano?
1: Ano, ano.
2: Tak, já bych chtěla dneska popřát našem bratrovi a švagrovi Josefu Zvonkovi ze Vsetína a jeho manželce, která oslavila pan Josef se dožívá dneska 79 roku.
1: Ano.
2: A jeho manželka se dožila 12. srpna 80 roku, ale nedovolali jsme se, tak my bychom jim chtěli za celou velikou rozvětvenou rodinu popřát hlavně hodně zdraví, radosti, štěstí a boží požehnání. A to přejeme za celou rodinu, bratr a švagr, švagrova, Zlačnova, Zvonkovi.
1: Výborně. Tak paní Zvonková, já vás zdravím, přeji vám krásný zbytek dnešní neděle. Ať se vám daří. Naschledanou.
2: Děkuju moc, děkuju, naschledanou.
1: A já připojím tady psaná přání. Chtěla bych poprosit o písničku pro naše rodiče, pana Františka a paní Marii Klinerovi z Vracovic u Znojma, kteří právě oslavili 62 společných let. Vychovali 5 dětí a ti jim dali 13 vnoučat a 9 pravnoučat. Za lásku, pomoc a velké obětí jim moc děkujeme a přejeme ještě mnoho společných let, plné zdraví, štěstí a pohody za všechny přeje takto dcera Zdeňka. A ještě další přání tady máme. Dobrý den, chci vás poprosit o písničku pro naši mamku Anu Ozabalovou s Čárou, která včera oslavila 80. narozeniny. Přejeme jí do dalších let života pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a radost každého nového dne. To jí přejí 4 děti s rodinami a k přání se připájá a je rodina Tomečková. Tak předali jsme a já tady mám ještě do třetice jedno přání. 24. srpna, což je vlastně zítra, oslaví krásné 85. narozeniny milá maminka paní Mária Hajková ze Smolína. Ze srdce přejeme spoustu zdraví do dalších let a takto vinšují syn Miroslav s rodinou, dcera Eva s rodinou a s přáním se připojují i vnoučata a pravnoučata. A já připojím písničku Otvírajte se strážnické brány, Moravská lidová Joška Černý a orchestr Václava Hybše.

písnička nám dozněla, pojďme si tady, také máme tady klub Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych velmi ráda popřála těmto oslavencům, nebo teď jedné oslavenkyni tady mám. Helena Kolaříková Vyškov slaví své narozeniny, tak paní Heleno, my vám přejeme vše nejlepší. No a samozřejmě ještě tady máme pana Viléma Hochmana z Pitína, který slaví taktéž své narozeniny. Tak vážení a milí, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl, ať se vám ve všem daří, prožíváte šťastné dny a já, jak říkám vždycky na konci, na zdraví a živio a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže to bylo toto přání. Tak pojďme na další písničku. Ladislav Prudík, Růžena Sypěnová, Krajkový šátek a Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Ano, ano. Tady je pořad Blahopřání s písničkou a pojďme přivítat paní Chrástkovou z Mařatic. Vítejte.
2: Dobrý odpoledne, paní Navrátilová, a to přeji i všem posluchačům. A spolu s manželem bych chtěla dneska nechat zahrát jenom tak pro radost a pěknou neděli a pro potěšení své dlouholeté kamarádce paní Anice Janušové z Hradiště. Je to velice hodná paní, která si v manželství prožila to, co bychom žádná nechtěli, ani ve snu. Proto i zahrajte nějakou pěknou písničku. Nikdy si na manžela nestěžovala, všechno dusila v sobě. A teď na staré kolena se musela odstěhovat z rodného domu. No, ne, lidské osudy jsou všelijaké. Ano. Proto jí přejeme hodně štěstí, zdraví a aby ty nohy ještě aspoň se jí splnilo přání někdy se po Hradišti projít sama, ale to už se nestane. Tak ještě jednou vám děkuji všem a nashledanou.
1: Tak já se také připojuji, ať ten stav prostě není horší, ať jak jste říkala, aspoň trošku, aby se to tak nějak dařilo, vidíte.
2: Ano, to už nám tak, zbývá.
1: Ano, tak já věřím, že poslouchá a že tedy písnička snad potěší, ano. A já vám děkuji za telefonát, se i vám daří a pěkný já zbytek vám, neděle.
2: Ano, i vám to přejeme, oba i s manželem. Děkuji.
1: Ano, já vám také děkuji.
2: Nashledanou.
1: No a pojďme, tady máme ještě přání, které bych ráda předala. Ano, tak je to prosím, zahrajte pěknou písničku do malebné vesničky Hýsly včerejším narozeninám paní Lidušce Ederové. Liduško, cituji, vinšujeme ti k tvým krásným narozeninám velkou náruč štěstí a kus pevného zdraví, tak také sílu, svěžest a vitalitu. A to, co si přeješ, ať se ti vyplní, to a ještě více přejí Maruška a Pepa a pozdravy také posíláme Františkovi. No a pojďme připojit písničku. Roman Zavadil, chtěl bych se ti vzdát, otextovala paní Gurská a bude nám hrát Podlužanka.

0: Tak přátelé, dozněla píseň Chtěl bych se ti vzdát, Roman Zavadil, neboli autoři Zavadil Gurská. A zpíval nám Jan Sedláček a dohrála nám Podlužanka. A já chci přivítat ve vysílání paní Marušku z Nivnice.
1: Dobrý den, milá paní Květuško a milí posluchači. Já bych nechtěla poslat písničku k milým narozeninám, a to panu Vilému Hochmanovi z Pitína. Vilému, přejeme ti zdraví, štěstí, pohody, vždycky dobrou náladu a všechno, co si sám přeješ, a se ti splní. A Květuška, Květinka, a tě moc poslouchá. Pozdravuji všechny přátele, rodinu. No a vám, Květuško, přeju taky všechno to nejlepší. Hodně zdravíčka, dobrého sluníčka. To vám přeje všem, Maruška a Mirek z Nivnice. Moc vám děkuji, Květuško, za písničku. Mějte se hezky.
0: Já vás moc zdravím také, ať se vám daří krásnou neděli.
1: Ano. Děkuji, nashledanou.
0: Tak a já tady vezmu ještě jeden telefon, který... Halo, halo, kdo se k nám, prosím, dovolal?
2: Dobrý den, nedělní.
0: Ano, prosím.
2: Honda Sibri, se zdravím.
0: Také zdravíme.
2: Ano, paní Nevračilová.
0: Prosím, můžete už.
2: Ano, ano. Nevím, kdy to je přesně, ale kolem 15. srpna byla paní Jiřina Novotná ze Sibirských krás, Pasek, vlastně 74 roků.
0: Ano.
2: Ano, takže jí přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody.
0: Výborně. Tak my vás zdravíme, přejeme vám také spoustu pohody,
2: ano.
0: A hlavně vám přejeme pěknou neděli, ať se daří.
2: Taky, nashledanou.
0: No a přátelé, dáme písničku Pálavské vršky, Josef Konečný a Moravanka.

Tak přátelé, pojďme, zbyl nám ještě čas na jednu písničku, pojďme si ji zahrát. Karel Vacek starší, Šumařinka, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Dosněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer krátce po 18. v 2. hodině našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Valašské Meziříčí chystá přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Otrokovice pokračují ve výstavbě dětského hřiště u místní polikliniky. Moskva chce podle Zelenského mobilizovat dalších 300 000 vojáků. Dnes bude v regionu polojasno na teploměru až 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Valašské Meziříčí pokračuje v přípravách na přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Radnice teď dolaďuje podmínky s architekty, aby se mohlo začít projektovat. V areálu má vyrůst autobusový terminál pro 16 autobusů, parkovací dům pro asi 180 aut a nová budova městského úřadu, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
4: S vítěznými architekty i s autory dalších dvou oceněných návrhů teď intenzivně jednáme. Chceme skloubit jejich představy se skutečnými potřebami města Valašského Meziříčí. Do konce roku bychom mohli podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci. Vzhledem k rozsahu díla však nechceme nic uspěchat.
2: Výstavba nového dětského hřiště pokračuje v těchto dnech u polikliniky v Otrokovicích. Práce na něm začaly v polovině července. Součástí projektu jsou nové bezpečné dopadové plochy, parkové cesty, lavičky a odpočinkové zóny, stojany na kola i úpravy zeleně, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Stavební práce mají podle harmonogramu pokračovat do poloviny září. Poté bude následovat kolaudační řízení. Pokud vše proběhne podle plánu, první děti by mohly nové hřiště přivítat na přelomu září a října. Investice města dosahuje částky přibližně 7,7 milionů korun.
2: Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné. Kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Některé menší toky už vyschly úplně, například Bílý potok, Kuřimka nebo Bobrava. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 000 vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
6: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, přechodně až oblačno, k večeru bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý západních, později severních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje Zámecké léto s Františkem Kinským a Patrikem Rozehnalem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali

0: prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
1: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři.

0: inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě, po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách, jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička. Ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní. Tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve sportovní hale v Uherském Hradišti bude po 30 letech nový povrch. V Rožnovské galerii Kostnice je k vidění výstava významného českého fotografa Ivana Pinkavy. Vláda chce uchovávat data operátorů podle nejvyššího soudu i EU protiprávně. Dnes bude v regionu polojasno na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti bude až do konce září uzavřený. Důvodem je výměna povrchu. Práce budou stát 4,25 milionu korun, pokračuje mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
2: Původní podlaha byla po 30 letech na hranici své životnosti. Polyuretanový povrch už byl výrazně opotřebovaný a jeho výměna proto není jenom otázkou modernizace, ale především bezpečnosti a kvality prostředí, ve kterém denně sportují děti, mládež i dospělí.
0: V Rožnovské galerii Kostnice začala výstava jednoho z nejvýraznějších českých fotografů Ivana Pinkavy. Fotograf si prostor vybral sám a při výběru fotek zohlednil i to, jak budou v Kostnici působit.
3: Než se fotograf Ivan Pinkava pustí do instalace, hledá na prostoru hlavně nedostatky.
4: Když začínáte dělat výstavu, tak především si uvědomujete všechny necnosti prostoru, protože to je to, co vás velmi limituje.
3: Proč by lidé měli galerii navštívit, vysvětluje kurátor výstavy Štěpán Mikulenka.
5: Protože je to zajímavé střetnutí architektury, která je, dejme tomu, z dob minulých a střetává se se současným uměním právě v podobě fotografií Ivana Pinkavy. A myslím si, že tenhle střed je právě to, co je na tom zajímavé.
3: Výstava potrvá do 27. září. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server i rozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
6: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
7: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
6: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
8: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
6: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci České armády hotovou v říjnu. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto havarovalo do plotu v ulici Komenského v Chropini na Kroměřížsku. Na 53. kilometru D55 u exitu 51 u Starého města je porouchané nákladní auto. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už Anna Randárová a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přeji vám krásnou neděli. Těší mě, že se opět slyšíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Začíná odpolední vysílání s datem 23. srpna. Hned v úvodu 14. hodiny se společně ohlédneme za včerejšími dožínkami, které se konaly v Kroměříži. V minulosti to bývala jedna z nejvýznamnějších oslav během celého roku. Dnes už tahle tradice tak rozšířená není, ale včera si ji v kroměřížské podzámecké zahradě připomněli tisíce lidí. Byli jsme u toho a reportáž vám nabídneme po písničce Petra Čáslavského. Přeji vám pohodové odpoledne. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dosečky, ožinek anebo obžínky. Tak se jim říkalo v minulosti. My je však známe jako dožínky. Ve Zlínském kraji konec žní, a tedy i hospodářského roku, slaví už dvě dekády po každé společně. Do kroměřížské podzámecké zahrady včera na slavnosti sklizně dorazili tisíce lidí.
1: Kde je ta Hanáčka, co tu včera byla?
2: Dožínky zahájil slavnostní průvod, kterého se účastnili stovky krojovaných. Nechyběli mezi nimi ani folkloristé z Martinic na Holešovsku.
3: Jezdíme senka pravidelně, jsme tady každý rok a dřív to bylo na náměstí, ale tady myslím, že v té zámecké zahradě je to takové pěknější.
2: Pochvalovala si Alena Brázdilová z kulturního sdružení Omladina. Do Kroměříže na dožínky takto společně jezdí od prvního ročníku, tedy 20 let, říká její kolegyně Marcela Pospíšilíková.
4: Člověk musí vzdát trošku ano, hold té zemi, že nás teda živí.
2: Následně biskup Antonín Basler požehnal dožínkový věnec.
5: Ať tento dožínkový věnec, ale také celou úrodu letošního roku požehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
2: Jaká ta letošní úroda vlastně byla? Na to jsem se zeptal předsedy Agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka.
6: To počasí nám každý rok připraví nějaké překvapení a letošní rok to bylo formou velkého sucha, teplého jara a velmi teplých měsíců červené, kdy ty teploty opravdu šly přes 40 stupňů, takže ty klasy se nenalývaly vodou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale jeho určitě méně než v loňském roce. Bavíme se určitě o 15-20% menší úrodě.
2: Slavnost ale byla především o zábavě. Vedle celé řady vystoupení si zájemci mohli vyzkoušet například mlácení obilí cepem. Obratně se s ním oháněl i 79-letý Václav Haverland, který přijel až z Kyjovic na Opavsku.
7: Když jsem byl malý kluk, tak to naši dělali jako chalupníci, měli k tomu ty různé žíkanky do rytmu. Fojtová stodola, fojtová stodola. A to byl rytmus pro ty, co tím cepem mlátili.
2: A vy jste si to vlastně teďka zopakoval po kolika letech třeba?
7: Po 70.
2: Dožínky si v podzámecké zahradě užívali i děti, pro které organizátoři připravili například takzvané zrnoviště, tedy pískoviště, kde ale místo písku bylo zrní.
8: Zahrabáváme zrní.
9: Alena.
10: Balča.
11: A Denka.
2: A čímu zahrabáváte?
11: Zrní.
2: A je to sranda?
11: Jo.
2: A děti pobíhali také ve velkém bludišti ze slámy.
12: To je dorta bara.
13: To je to bludiště, kde jsme tady takhle obývali. Tam a tam a pak jsem viděl takové jahodový lízátka. Takže je tam hromada.
2: Tak to máte za odměnu asi.
13: No.
2: Tak to je dobré, ne?
13: Jo, no.
2: Z dožínek v Kroměříži Michal Sladký, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

0: To byl Tomáš Klus s písničkou Nina. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. S další reportáží zůstaneme v Kroměříži. V kroměřížské nemocnici totiž finišují s výstavbou nového urgentu. Půjde o moderní pracoviště za 200 milionů korun, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Jak bude pracoviště fungovat, zjišťovala naše reportérka.
1: Nejvíc rušno je aktuálně kolem budovy budoucího urgentu kroměřížské nemocnice. Rozšiřuje se tu počet parkovacích míst. A zatímco stavbaři venku řežou a pokládají zámkovou dlažbu, uvnitř už je skoro hotovo.
2: Tohle to je budoucí nový vchod na urgentní příjem chirurgických oborů. Tudy vlastně přijde pěší pacient, který zaparkuje na novém parkovišti.
1: Ukazuje ředitelka nemocnice Lenka Mergentalová členění nové budovy.
2: To vlastně jsou prostory, kudy budou směřovat pacienti přivezení sanitkou, záchrannou službou. Může to být pacient, který třeba bude i v bezvědomí krvácející nebo s nějakým problémem, nebo pacient, který vyžaduje očistu, takže tady jako přímo máme i zázemí, vlastně sociální zařízení, sprchu. A tady máme vlastně prostor, kde ten pacient může na přechodnou dobu být umístěný, může být monitorovaný, můžou tady být přivoláni jako další specialisté.
1: Je tu i místo pro akutní a plánované zákroky, ukazuje ředitelka nemocnice.
2: Proto budeme mít vlastně tady takový malý zákrokový sálek a toto už je takový malý operační sál. Tady bude i operační stůl.
1: Momentálně je urgentní příjem v kroměřížské nemocnici na dvou místech, chirurgický a interní. To se teď podle Michaely Chocholaté, náměstkyně pro léčebnou péči, s novým pracovištěm změní.
3: Tím, že se nám momentálně mísí dva typy pacientů, což jsou pacienti urgentní, přivezení rychlou záchrannou službou a pacienti, kteří chodí k běžným kontrolám, tak to bychom chtěli tady na tomhle novém pracovišti oddělit, aby pacienti urgentní nebo přivezení záchrannou službou byli ve zvláštním ošetřovatelském režimu nebo léčebném režimu.
2: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba a všechno to, co je s tou stavbou souvisí, je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj z rozpočtu kraje a vlastně ten rozdíl do těch 200 milionů je v režii nemocnice, to je to vybavení.
1: Vypočetla ředitelka Lenka Mergentalová s tím, že slavnostní otevření je naplánováno na 17. září. Ostrý provoz nového urgentu pak od října. Z kroměřížské nemocnice Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Opuštěná zákoutí, chátrající objekty i budovy, kam se běžně nepodíváme. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje urbexu a zachycuje příběhy míst, na která se pomalu zapomíná. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám o tom poví 25. srpna a pozveme i na jeho výstavu ve Valašském Meziříčí. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: A potom v noci převáží polojasno až skoro jasno, spíš jen výjimečně se ta oblačnost může zase trošku více zvětšit a zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 12 a 9 stupních Celsia, v údolích místy kolem 7 stupňů Celsia.
1: Jaký potom bude zítřejší den?
0: A ten bude převážně slunečný, protože očekáváme polojasno až skoro jasno a potom později večer a v noci může od jihu částečně přibývat další oblačnost, zítřejší maximální teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia a vydržívá ten slabý vítr, byť ten už se teď mění na směry severní a zítra by to mělo být dále ze severních směrů, večer bude místy zesilovat na mírný vítr severovýchodní.
1: To bylo tedy pondělí. Jak se počasí bude vyvíjet dál?
0: V úterý bude ještě stále docela slunečno, převáží oblačno, nad ránem a dopoledne může být i polojasno, úterní maximální teploty, ty už budou někde letní, 23 až 27 stupňů Celsia a ve středu bude převážně oblačno, večer je možno, že oblačnosti trošku ubude a to až na skoro jasno, v průběhu dne se ale mohou objevit i nějaké slabší přeháňky a středeční maximální teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia.
1: Říká Bára Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
0: Pěkný den i vám, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: i za 100 let.
1: To byla písnička Za 100 let. Minuta nás dělí od 14:30 a my se teď budeme v odpoledním Českém rozhlase Zlín věnovat tomu, jak správně nakládat s odpadem. Plasty ani nádoby nevymývat a mastný papír vyhodit do smíšeného odpadu. Nejen to poradila ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vedoucí odboru životního prostředí Zlínského krajského úřadu Jana Káčerová. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou také zajímalo, co všechno by lidé doma měli třídit.
2: V současné době podle legislativních požadavků mají vlastně obce, které jsou nositelem tady této povinnosti, třídit papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad a nově vlastně oleje, jedlé oleje rostlinné a textil. Každá obec má svůj vlastní systém, který si nastavuje podle potřeb, podle toho, jak je rozmístěná v terénu, jaké jsou tam zvyklosti a v podstatě její odpovědností, aby zajistila co největší míru do třídění odpadu.
3: Existuje něco jako nadstandard domácího třídění odpadu? Ten seznam, co jste teď vyjmenovala, je z mého pohledu poměrně dlouhý. Mají lidé dělat ještě něco víc?
2: Ten seznam je poměrně široký, ale v podstatě dnešní systémy umožňují občanům odkládat téměř vše, co vyprodukují. To znamená, pokud pomineme ty běžné složky papír, plasty, sklo a kovy, které asi občané třídí zcela běžně, tak potom ten biologicky rozložitelný odpad ne vždy mají obce zavedený přímo systém, kdy mají rozestavěné nádoby. Tam v podstatě toto je možné považovat do určité míry za jakýsi nadstandard, zrovna tak i ty oleje nejsou úplně zvykem, ale nicméně je to velkým přínosem. V případě textilu záleží na tom, zda textil je ještě použitelný pro další účely, to znamená charitu a podobně, takže tam se občan rozhoduje. No ale samozřejmě ta možnost odložit i zpětně odebírané výrobky, jako je elektro, to si myslím, že to je taková věc, kterou zase občané už dnes kvitují, že tu možnost mají na mnoha místech.
3: Když se teď zamyslím nad některými obaly, které se vyskytují například u mě v domácnosti, tak některé mají vytištěné speciální znaky, které udávají, do kterého odpadu patří. To je v takovém tom trojuhelníčku, šipečkovém trojuhelníčku. To ale není povinné, aby to výrobci udávali.
2: Toto zatím není povinné a za nás je to trošičku i matoucí, protože občan v podstatě, aby studoval obal a tím už bychom ho příliš obtěžovali. A my jsme rádi, že občané v podstatě vezmou plast, je to plast, a odnesou ho do žlutého kontejneru. To znamená, že spíše se orientovat podle toho druhu materiálu a eventuálně u některých materiálů spíše sledovat druh nebo míru znečištění, protože například mastný papír, který opravdu, když se to nedá nějakým způsobem oddělit, nepatří do kontejneru na tříděný odpad.
3: Jaké jsou podle zkušeností svozových a dotřiďovacích firem nejčastější chyby, které lidé při třídění odpadu dělají?
2: Tak je to spíše to, že lidé umisťují do kontejneru na tříděný odpad to, co tam vůbec nepatří. To znamená, občas se nám tam objeví i věci typu stavební odpad, objeví se tam popel, objeví se tam prostě věci, které vůbec nějakým způsobem nekorespondují s tím materiálem, pro který ten kontejner je určen, dokonce uhynulá zvířata jsme tam našli a podobně. Nebo obsah těch, máte třeba papírovou krabici a když jsme dělali rozbory třídění, tak v podstatě jsme tam objevili krabici s vánočním cukrovím. Takže tady tohle to opravdu do toho nepatří a to svozovým firmám komplikuje život. Dále jim komplikují život takzvané černé skládky nebo respektive odložený odpad u popelnic. U kontejneru a u popelnice objevují odpady a komplikují život popelářům, jednak tam nepatří, je to velmi drahé, tyto úklidy. A druhá je to o tom, že vlastně popeláři mnohdy musí tady tohleto odklidit, aby vůbec nádobu byli schopni vyklopit.
3: Jak třídit jehly a ty ampulky, jak takové věci vytřídit?
2: Vzhledem k tomu, že se jedná o ostré předměty, je potřeba je vlastně vložit do nějakého obalu, který nebude možné těma jehlama propíchnout, tak aby nedošlo ke zranění někoho, kdo s tím bude manipulovat. A potom doporučujeme odevzat buď na sběrném dvoře, v místě, kde člověk bydlí, kde v případě některých sběrných dvorů my tady ten druh odpadu povolujeme, anebo odnést přímo do zdravotnického zařízení nejlépe lékaři, který vám předepisuje tady tuto léčbu. My víme, že lékaři tady tohoto trošku nám odmítají, nicméně je to jejich povinnost daná přímo zákonem. To znamená tak, aby nedošlo k nějakému nějakému zranění nebo k nějaké možné nákaze, přenosu nějaké infekce tady tímto způsobem, je potřeba podle toho s tímto druhem odpadu i zacházet a manipulovat.
1: Záznam celé poradny Českého rozhlasu Zlín o správném třídění odpadu najdete na stránkách zlin.rozhlas.cz, a to konkrétně v pátečním audioarchivu po 11. hodině.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Jiří Korn. Nedělním odpolednem vás provází Český rozhlas Zlín. Dnes budeme v rubrice Co v učebnicích nebylo, stavět. Můžeme používat různé materiály. Martin Písařík nám ale teď prozradí, kdy se začalo poprvé stavět z cihel.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Historické vozy, zařízení na odbavování vlaků z do Rakouska-Uherska i zásobníky na kartonové cvakací jízdenky. To vše najdete v Železničním muzeu na Kroměřížském vlakovém nádraží. O exponáty malé i velké se tu stará spolek Kroměřížská dráha. Za železničními nadšenci se s námi můžete vydat v další reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Po písničce Johna Lennona se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dostáváme ke sportu. Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka se po další ligové porážce pořádně rozčílil. Více uslyšíte za okamžik.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byla Jana Kiršner v Českém rozhlase Zlín. Mizérie zlínských fotbalistů pokračuje. Bez jediného bodu zůstávají na posledním místě ligové tabulky. V pátém kole Ševci prohráli doma s Libercem 0-1. Jejich trenér Bronislav Červenka byl na pozápasové tiskové konferenci hodně emotivní.
1: 50% na to nemá. Už nemá, nebo to ještě nemá. A potřebuju nějakou čas, adaptaci, potřebuju nějaké zkušenosti, potřebuju dohrát nějaké zápasy, aby dorostli do dnešní ligové úrovni. Před 5 rokama by na to možná měli. Dneska to nemají, protože ti soupeři a ty manšafty kolem nás jsou naprosto odstřelné úplně jinde, než jsme my.
2: Říkal po utkání zlínský trenér Bronislav Červenka, který byl kritický hlavně ke svým ofenzivním hráčům.
1: To nejde, prostě ta obrana se snaží nějakým způsobem fungovat, ale ti ofenzivní hráči musí udělat něco pro to, aby ti hráči nebyli tak přetížení. A oni to nedělají. Prostě když už tam mají být a mají tam udělat nějakou věc, že tam vysobují, zeberou druhé míče, tak tam prostě nejsou. A co ta obrana má dělat? Jo, má to potom přetížení, jsou unavení, prostě neřeší potom ty situace. Pak se stává to, že chceme rozehrát kombinaci v nějakém trojúhelníku nebo v nějaké situaci 4-2. Nerozehrajeme, protože ta obrana je přetížená, protože jsou unavení ti kluci. My tam nevysoubojujeme, my nesebereme druhé míče a pak se divíme, že se na nás valí útoky. Jako, sorry, ale takhle se fotbal nehraje. Jako, to je jejich chyba, to je ofenzivní hráčů chyba, ne defenzivní. Defenzivní proto dělají všechno. A to je ten největší problém v našem fotbale.
2: Zápas sice skončil pouze jednobrankovým rozdílem, liberečtí fotbalisté v něm ale naprosto dominovali. Odměny za svou aktivitu se dočkali po hodině hry, když skóroval střídající útočník Lukáš Mašek.
3: Lepší jsme byli vlastně od začátku utkání, tu převahu jsme měli my a říkám, tyhle ty zápasy jsou o jednom gólu a myslím si, že si zasloužil dát druhou branku, že tam byl i prostor k tomu, ale na to se teďka nikdo neptá, prostě máme 3 body a jdeme dom.
4: Škoda, možná jsme nepridali nějaký z těch polusituací, ještě druhý gól, aby to bylo kludnější, ale já si myslím, že do moci do nějaké úplně vyložené šance jsme pustili za celý zápas a to vítězstvo je zasloužené.
2: Doplňuje střelce gólu liberecký trenér Branislav Fodrek. Liberec se v ligové tabulce posunul na 3. místo, Zlín zůstává bez bodu poslední. Ze Zlínské Letné Tomáš Perutka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dolní Bečvar na Vsetínsku dokončila přestavbu sportovního areálu. Dechová hudba Straňanka dnes slaví 100 let na domácím festivalu dechových hudeb. Prezidentské volby by teď podle Zelenského rozdělili Ukrajinu. Dnes je v regionu polojasno, na teploměru až 24 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. V Dolní Bečvě na Vsetínsku dokončili přestavbu sportovního areálu. Práce trvaly rok a vyšly zhruba na 12 milionů korun. Milion z toho dal Zlínský kraj. Areál sice fungoval, ale byl zastaralý. Plechový bufet už nesplňoval hygienické požadavky. Jak se areál proměnil, říká nezávislý starosta Dolní Bečvy Michal Krhutek.
3: Pokud někdo byl na Dolní Bečvě ve sportovním areálu a přijde tam teď, tak je velmi překvapen tou proměnou, a to už jak od prodejního bufetu, pódia a tím, že tam nově vznikla klubovna, vzniklo tam vlastně zázemí pro sportovní kluby, pódium, takže ta proměna tam je značná.
1: Ve Straní na Uherskohradišťsku na dnešní odpoledne připravili jubilejní 25. ročník festivalu dechových hudeb pod Javorinu. Vystoupí na něm 5 kapel, včetně domácí dechové hudby Straňanka. Ta v letošním roce slaví 100 let od svého založení, pokračuje její kapelník Petr Houšť.
4: Chystáme průřez té naší činnosti, takže některé věci jako ze staršího repertoáru, něco nového, nějaké solové věci, ale jinak se hlavně těšíme na diváky, má být pěkné počasí. Už se hlásí hodně diváků, že přijde, takže z toho mám velkou radost.
1: Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb vyzval bývalý ministr obrany Michal Jo Fedorov.
2: Sport.
1: České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy v Brně čeká dosud nejtěžší soupeř. V 19 hodin rozehrají utkání se Srbskem, které získalo stříbrné medaile na posledních dvou evropských šampionátech. Češky se Srbkami prohrály dvakrát v přípravě těsně před turnajem. Sílu soupeřek popisuje i univerzálka Gabriela Orvošová.
5: Víme, jaká je síla srbská, mají neskutečnou univerzálku Boskovič, mají tam nahrávačku Majo Genovič a smečařky mají taky velice kvalitní i blokařky, takže máme co dělat.
2: Počasí.
1: Dnes je v regionu polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a vítr vane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Se zvýšenou opatrností jeďte postoupkami u Kroměříže. Je zde hlášena srážka vlaku s osobním autem. Po zprávách pokračuje nedělní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a s Annou Randárovou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ano, je to tak. Odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po 15. hodině a stále je s vámi Anna Randárová. A poslední den v týdnu patří tradičně i souhrnu těch nejzajímavějších událostí našeho kraje. O jakých tématech dnes uslyšíte? Naši reportéři se zaměřili třeba na časté výjezdy hasičů i zdravotníků kvůli vosám nebo sršňům, anebo také na nové radary ve Zlíně. Více po písničce Václava Neckáře. Jsem ráda, že jste s námi.
0: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naši reportéři tento týden informovali o častých výjezdech hasičů a záchranářů kvůli obtížnému hmyzu. Také jste od nich mohli slyšet o přípravách nového urgentního příjmu v Kroměříži anebo dětském táboře zaměřeném na finanční gramotnost. Souhrn hlavních událostí týdne přinášíme právě teď.
1: Hasiči a zdravotničtí záchranáři ve Zlínském kraji letos v létě bojují mnohem častěji než loni s obtížným hmyzem. Kvůli včelám, vosám či sršňům vyjížděli hasiči v červenci a srpnu už více než 200krát, říká jejich mluvčí Lucie Javoříková.
2: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
1: Nový kroměřížský urgent bude už brzy hotový. Budova moderního pracoviště je postavená, dolaďuje se jen vnitřní vybavení. Kroměřížská nemocnice chce ostrý provoz spustit v říjnu, popisuje její ředitelka Lenka Mergentalová.
3: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj. A vlastně ten rozdíl do těch 200 milionů je v režii nemocnice.
1: Zlínská univerzita Tomáše Bati tento týden připravila první příměstský tábor o finanční gramotnosti. Děti se na něm učili o investicích, dluzích nebo diskutovali, jak si najít dobře placenou práci. Natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
4: Všechno musíš platit, stát, dávat daně drahé, jídlo je drahé, benzín je drahý, nájem.
5: A kde na to vezmou ti lidi, co myslíš?
4: No v práci, všechno zase to zdaní, daň z příjmu a další.
1: Celou reportáž i další příspěvky najdete na serveru iRozhlas v sekci Regiony Zlínský kraj. Na zlínské řidiče budou na dvou nových úsecích dohlížet radary. Dodržování nejvyšší povolené rychlosti budou kontrolovat v místní části Mlacová a na ulici Štefánikova, popisuje ředitel městské policie Zlín Milan Kladníček.
6: Začínáme nad přehradou Zlínskou, bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici, takže celý ten úsek té Štefánikovy.
1: Ve Vsetíně dokončují novou naučnou stezku o místním podnikateli a vynálezci Josefu Sousedíkovi. Otevřít se má 31. srpna. Povede od Masarykova gymnázia přes Panskou zahradu, Horní město a vlakové nádraží. Jak bude fungovat, vysvětluje autor Petr Stodůlka.
7: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografií dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín zaměříme třeba na přípravy na nový školní rok. David Jabůrek, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, písně.

Po písničce Vabyho Daňka pro vás mám v odpoledním Českém rozhlase Zlín doporučení na dvě kulturní události. Loutkové představení klasické pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký v podání loutkáře Daniela Taraby se koná na ploštině na Zlínsku. Akce je vhodná pro děti i dospělé a začne na nádvoří objektu číslo popisné 166 dnes v 16 hodin. Další hudební neděle u Zlínského zámku tentokrát představí skupinu Jazzbook, která hraje osvědčené Dixielandové skladby proložené improvizovanými pasážemi a zpěvem. Hudební večer u Zlínského zámku se koná od 17 do 19 hodin. Pozvu vás ale i k dalšímu poslechu našeho vysílání. Nabídneme vám totiž reportáž z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje. Na poli u Pacetluk na Kroměřížsku se několikrát stalo, že se probořila zem. Když se tak stalo v roce 1955 pod zemědělským strojem, přijeli na místo archeologové. Co zjistili? Proč se v kraji tvořily záhadné jámy hluboké několik metrů? To se přímo na místo vydali zjistit redaktorka Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Co se dozvěděli? Uslyšíte už za chvíli.

0: Rádi byste doma měli akvárium, ale nevíte jak na to? Tak 24. srpna poslouchejte naši chovatelskou poradnu. Akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže poradí s výběrem správného vybavení i rybiček. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: My jsme teď s kolegyní Markétou Macháčkovou v Rymicích a je tu s námi zemědělský inženýr a někdejší brigádník traktorista Martin Bartík, který zažil něco, co se úplně každému nestane.
3: Bylo to v Pacetlukách, v lokalitě pod Větřákem, takový svažitý pozemek. Tenkrát, tuším, že to bylo v roce 1992, když jsem byl na brigádě v zemědělském družstvu. Měl jsem si vyzkoušet i praxi, takže jsem na podzim v září dostal traktor, zetor, k tomu nějaké brány a měl jsem rovnat pozemek před setím pšenice. Vláčil jsem, jezdil jsem po poli a když se vracím zpátky, tak jsem viděl, že kousek vedle mě se udělala díra do země, takže jsem zastavil, zkoumal, co se stalo, jestli jsem něco nezničil, a objevil jsem takovou díru do země, která byla pro mě neznámého původu. Bylo to v

0: Dneska budeme zjišťovat, jak to, že krajina na Kroměřížsku, krajina v okolí Pacetluk v sobě ukrývá zvláštní otvory?
1: Dokonce jámy. Uděláme několik desítek kroků do nedalekého muzea v přírodě v Rimicích a tam už na nás čeká archeoložka Pavlína Danělová, která nás na to místo zavede.
0: No a my už z Rimic, z muzea v přírodě, vyrážíme s archeoložkou muzea Kroměřížska Pavlínou Danělovou přímo na místo. No a z Rimic je to do Pacetluk kousek. My už jsme přijeli na okraj Pacetluk. Paní Danělová, jsou tyto události, kdy někdo skončil v nějaké propadlině, časté? Vypráví se to v Pacetlukách?
2: Máme záznamy, že ano, minimálně pětkrát. Jedenkrát to byla děvečka, co hrabala seno. Jedenkrát to měl být právě i bývalý mlynář z větrného mlýnu Kameňákov, který právě jel na projížďce se svým koněm a propadl se do té díry i s tím koněm.
1: Tady ty záhadné události pokračovaly až do nedávné doby, kdy se, jak už jsme zmínili, pan Bartík propadl také s traktorem.
2: Míříme právě teďka na místo bývalého větrného mlýnu, takzvaný Kameňák. Právě v blízkosti tohoto mlýnu měly být nějaké jámy, do které se v létě 1955 propadl místní traktorista ze zemědělského družstva v Pacetlukách. Byl přivolán doktor Jan Pavelčík.
0: Archeolog Jan Pavelčík z Krajského muzea v tehdejším Gottwaldově spolu s ředitelem Holešovského muzea Františkem Domanským přijeli prozkoumat, kam to vlastně traktorista zapadl. Známe jeho jméno?
2: Ne, neznáme jméno traktoristy, známe jediné jméno a to bylo jméno mlynáře, který se tam propadl s koněm.
0: Historikové vědí o minimálně 5 případech takovýchto záhadných zmizení v nějakých jámách. Poté se samozřejmě ty lidé dostali ven.
2: Víme pouze to, že mlynář Jan Janalík, tehdy z mlýnu Kameňákov, který měl 71 let, kdy dělal vlastně šetření Jan Pavelčík, tak jim vlastně bylo popsáno, že mlynář věděl ještě o dalších 5 podobných objektech, do kterých se někdo další propadl.
0: To muselo tehdy vzbudit opravdu zájem odborné veřejnosti z řad historiků a archeologů. My jsme v opravdu krásné krajině, kde vidíme spoustu polí, pasou se tedy krávy, takže už v 50. letech Kroměřížsko bylo místem, kde byla opravdu čilá zemědělská produkce.
1: Ta produkce, jak nám určitě potvrdí paní archeoložka Danělová, sahala hluboko do historie. Já sám jsem tady zrovna na tom kopci jezdíval se sklízečem píce tady pro kravky, které tu už také od nepaměti chovají. Měl jsem asi štěstí, že jsem se do ničeho nepropadl.
0: No ale my šlapeme poměrně daleko už od Pacetluk.
1: Musíme říct, že šlapeme celou dobu do kopce a to už není ona klasická úrodná Haná, byť ještě geograficky patří tato území pod Hanou, ale už je to přechod k Hostýnským vrchům a jsou tu nádherné rozhledy. Doufám, že to našim posluchačům zprostředkujeme i nějakými snímky. Tak z asfaltky jsme se dali teď doleva polní cestou, jdeme po hřebení k malému lesíku. Kromě toho už se blížíme k onomu místu, kde stával mlýn.
2: Právě se nacházíme na takzvaném Bílém kopci v trati Rýpaniny, kde právě se měl nacházet v blízkosti větrný mlýn Kameňák.
0: Tak tady je to místo, teď tady taky krásně vyfukuje. V jaké době tam mlýn stával?
2: Mlýn, o kterém my mluvíme, tak víme, že ještě v roce 1945 byla prováděna mlynářská činnost, ale ke konci roku 1945 jsou zmínky, že byl bombardován a že byl rozstřílen tak, že už se ta činnost na mlýně neobnovila. Tady můžeme vidět různé propadliny v tom lesíčku.
0: Přecházíme polní cestu,
2: kde vlastně by se mohlo jednat o pozůstatky těch záhadných jam.
0: Tady vidíme, jak se prudce svažuje dolů terén. Jsou tady náletové dřeviny.
1: Sestupujeme do té prolákliny, kterou nám paní Danělová ukázala. A právě v těchto místech stával údajně ten mlýn, který souvisí s oněmi záhadnými jámami, které se tu potom nalezaly v okolí. Takže jak to vlastně bylo?
2: My máme pouze jeden jediný záznam a to je právě od toho doktora Jana Pavelčíka, který nám

0: sepsal, co v tom roce 1955 tady našel. Byl vlastně povolán na místo, kde ho dovedl traktorista, který se sem teda propadl s tím traktorem. Zjistili, když se stoupili do té díry, takže se vlastně jednalo o takovou dobře dochovanou jámu, která měla velmi zvláštní tvar. Měla vlastně takový tvar lahve. Já tady mám i dokonce obrázek. Tvar je lahve, kdy má nahoře průměr jenom 80 cm, takže pro naši představu určitě ten traktor tam nezahučel celý. Určitě tam zahučel jenom třeba částečně nějakým kolem, předním, zadním. A možná se ten traktorista, což by asi nás nikoho nepřekvapilo, tak se lekl tím, že se celý traktor jakoby nahl. Neli, jestli z něho nespadl. Pak tam byl trychtýřovitě se zužující sopouch a pod tímto zuženým sopouchem,
1: tedy hrdlem,
0: o průměru 50 cm, se nacházel ještě níže větší prostor, který už měl takovou tu báňu zahloubenou. V největším průměru té jámy bylo 175 cm a dno mělo vlastně nějakých 120 cm.
1: To vypadá, že to nevzniklo samo o sobě.
0: My se teďka nacházíme vlastně v prostorách, kde je velmi sprašovité, jílovité podloží. Takové objekty tady dlouhodobě vytrvaly a dobře se do nich hloubilo.
1: Říká Pavlína Danělová, archeoložka Muzea Kroměřížska.
2: Já si vůbec nedovedu představit jednak vytvořit něco takového v zemi, už jenom to hrdlo těch 50 cm, kdy se ten člověk musel protáhnout vlastně postupně do té větší prostory, která stejně byla vysoká 175 cm, což jsem asi já, a tam musel kopat.
0: Určitě se jedná o takzvaný loch. Lochy máme dva druhy, a to buď byl loch na uskladnění obilí nebo nějakých potravin, anebo druhý typ lochu obytný. Ty obytné sloužily v neklidných dobách, v době válek, k úkrytu vlastně místních obyvatel.
2: Takže plnili, jak jste řekla, účel skladovací nebo úkrytový. Využili to i tehdejší obyvatele i k těm úkrytům.
0: Určitě je to možnost, ale tím, jak máme úzký ty prostory, tak si právě myslím, že i když těch lochů tady bylo více, takže se jednalo právě o ty obilné jámy.
1: Může to souviset i s blízkým mlýnem?
0: Mohlo by to souviset samozřejmě i s blízkým mlýnem. I v těch neklidných dobách, které tady vlastně byly, tak určitě se snažili před těma válečnýma nájezdama ukrývat hodně potravin, aby měli vlastně obživu sami pro sebe. Ještě bych doplnila, že teda celková hloubka tady toho našeho lochu dochovaného je 2 metry. A kdyby se tady ukrývali lidé, tak by to muselo být určitě mnohem větší. Nejenom o průměru, ale i o té hloubce. Obytné lochy ještě většinou byly doplněné o chodby. Buď, že se propojovaly lochy mezi sebou nějakou chodbou, aby se mohly navštěvovat a aby tam bylo víc prostoru nebo vzduchu pro ty lidi. A vždycky to bylo nahoře nějakým způsobem lehce zakryté.
1: My se díváme na nákres oné jámy z roku 1955, ale vy máte ještě i v ruce mnohem novější snímky, tak co říkají o tomto terénu?
0: Vidíme teda ten lidarový snímek. My se nacházíme tady v tom menším kolečku. Když se podíváte, tak je tam i kruhová nějaká jamka, která by právě mohla souviset tady s tím lochem. A tady v tomto velkém prostoru, kde je to kolečko, tak tam je vlastně původně zřejmě zasypaný ten lom na tu těžbu pískovce.
1: Mají archeologové vůbec možnost zjistit, z jaké doby ty lochy pocházejí?
0: Většinou ano, pokud se tam najde nějaký třeba keramický materiál nebo nějaká mince. To v našem případě bohužel zaznamenané nemáme. Ten loch, který v roce 1955 pan Pavelčík vlastně navštívil, tak byl úplně bez nálezu a dokonce mlynář řekl, že několikrát prohledal ty lochy, do kterých se on nebo někdo jiný propadl a taky se nepodařilo vůbec nic zajistit. Proto si právě i myslíme, že to byly ty obilné jámy.
2: Dá se říct alespoň, pro jaké období bylo typické hloubení tady těch lochů, protože asi to nebyla záležitost 20. století.
0: Nejstarší teda loch je doložený už z 11. století v zaniklé vesnici Mstěnice v okrese Třebíč v kraji Vysočina. Tady ty lochy se objevují od vrcholného středověku, tedy od nějakého 13. století. Jsou doloženy až do období 19. století, kdy se mohly nacházet i v budovách.
1: Je takovýchto jam v krajině popsáno víc?
0: My máme akorát záznamy tady z těch pacetluk, že tady v tom okolí vlastně se našlo minimálně 5 lochů. Velké množství ještě může souviset i s případnou těžbou, která tady byla nedaleko, těžba pískovce. To může samozřejmě souviset i s tím druhem toho podloží, který vlastně v blízkosti tady máme. Když se podíváme tady kolem dokola, tak vlastně vidíme jako různé terénní nerovnosti, ať už tady po naší levé straně, když se vracíme z prostor od bývalého větrného mlýnu, tak tady máme takovou proluku a zase v prostoru, kde je pasvisko vlastně pro kravičky, tak tady je několik takových jako nestabilních povrchů, takových zanesených už jam, ale je možný, že se právě jedná o ty zasypané lochy.
2: Je celkem škoda, že nakonec ty jámy obecní úřad zasypal kvůli bezpečnosti, jak jsem se dozvěděl před mnoha lety od jednoho ze starostů, že na základě těch událostí, kdy se tam někdo opakovaně propadl, ty jámy bohužel zasypaly a tím pádem už jsou vidět jenom na tom georadaru.
1: Takže teď v krajině už najdeme jenom takové prohlubně, které nám dávají vědět, že kdysi tady stával mlýn, ale možná, kdybychom hledali pořádně, tak bychom se možná i propadli.
2: Je to možné. A kdybychom se zaměřili na ono kolečko, které zmínila paní Danielová a trošičku hrabali, tak bychom tam třeba našli i jinou vrstvu zeminy, odlišnou od toho okolí, ale na to nemáme vybavení, bohužel.
3: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Srpnový díl cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje i všechny předchozí díly tohoto seriálu si můžete poslechnout na našich internetových stránkách zlín.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.

0: To byl Hradišťan, posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. A ani dnes nebude chybět hudební cukrárna kolegy Petra Uhříka. Těšit se na ní můžete hned po písničce Mekyho Žbirky.
1: Malé rečka Alžběta Bartisová proslavila na začátku 20. století rodnou ostrožskou Novou Ves. Její zelové kraslice obdivoval na svém dvoře i císař František Josef I. Jak tradici, kterou Běta Bartiska na konci 19. století započala, udržuje dnes její prapravnučka? Alžběta Bartisová v cyklu Rodáci známí neznámí už v pondělí před 8:30 ráno. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Cukrárna Petra Uhříka.
1: Možná ho někdo vnímá jako zpěváka jednoho hitu, taky se říkalo, že má povolání profesionální flákač, ale to všechno uvedeme na pravou míru. Sagwan Tofi je hodně pracovitý a úspěšný herec, manažer, autor mnoha úspěšných projektů. Idol dívčích srdcí 80. a 90. let byl i modelem, a tak plakáty, na kterých pózoval, zdobily pokojíčky. Film Vítr v kapse a hlavně Kamarád do deště se staly kultovními. Ano, dřív žil jako opravdový bohém, ale dnes už o přízeň faninek tolik nebojuje. Podle svých slov preferuje poklidný život. Ono to tak nějak přichází automaticky s věkem, takže mu úplně rozumím. Teď řeší spíš vzbouřené hormony své dcery, které ještě pořádně neoschl občanský průkaz. Pro nás bude důležitější informace, že vystudoval hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři, zahrál si v 8 filmech a dokonce se pustil i do muzikálů. Scénář k představení Čas růží dělal celý sám. Sagi, ho zdravím, je to už drahně let, co jsme se naposledy viděli, ale bylo to tenkrát intenzivní, to zase jo.

0: To byl Sagvantofy s písničkou Ještě víc mě chtěj. Jakým tématům se v našem vysílání budeme věnovat zítra? Ze zahraničních studentů z Zlínské univerzity Tomáše Bati, kteří sem přijedou za cizojazyčným studijním programem, jich až polovina zůstává v Česku. Jen menšina ale žije dál ve Zlíně. U místních firem totiž zpravidla nemůžou najít uplatnění. Podrobnosti k tématu uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zítra, a to 10 minut před 7:30. A uvažujete o tom, že byste si pořídili akvárium? Jak na to a co všechno rybičky skutečně potřebují? To se dozvíte z našeho vysílání zítra, a to v chovatelské poradně Českého rozhlasu Zlín. Na dotazy bude odpovídat akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže. To je z nedělního odpoledního vysílání vše. Přeji vám krásný zbytek dne a budu se těšit na slyšenou zítra po 10:00. Anna Randárová.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměřížská radnice podpořila dotací mobilní paliativní péči. Nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. V noci bude polojasno, nejnižší teploty do 7 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Dvě organizace, které zajišťují v rámci města Kroměříže mobilní paliativní péči, podpořila radnice částkou 200 000 korun. Dotaci získal spolek Anděle stromu života a Pahop. Obě organizace podle mluvčího města Jana Vondráška pečují o klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kroměříži.
2: Novojčínský spolek Andělé stromu života získá dotaci ve výši 70 000 korun. Vykázal péči o 8 pacientů z Kroměříže v rozsahu 81 dnů, kdy byl u klienta přítomný zdravotnický pracovník. Pahop z Uherského Hradiště má schválenou dotaci ve výši 130 000 korun. Během loňského roku poskytl své služby celkem 20 pacientům, a to v rozsahu 358 dnů péče.
0: Paliativní péči poskytují v Kroměříži rovněž sociální služby města Kroměříže, Kroměřížská nemocnice a nemocnice milosrdných sester na Malém Valu. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliefu a panoramat přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou. Jaká jsou, popisuje náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
3: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
0: Letošní rozsah škod způsobených kůrovcem bude podobný jako loni. Odhaduje to státní podnik Lesy České republiky. V minulém roce musel kvůli kůrovci vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Škůdcům vyhovuje současné sucho a teplo, které stromy oslabuje. Kvůli dehydrataci lesa navíc nevyroste tolik stromů jako v minulých letech. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami, Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
4: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až skoro jasno a spíše jen výjimečně se může oblačnost zvětšit. Nejnižší teploty naměříme 12 až 7 stupňů a vítr bude slabý severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici 4932 v Loučce u Zlína. Projíždějte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už nedělní hvězdné návraty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
6: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
7: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
5: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
8: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
6: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: Můžu vám nabídnout urnu ebenovou, mosaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muzik je krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: skříně, taky dobrý, ne?
8: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? S tom... Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano, ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpoje počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budu do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakve aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný.
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, se kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, ty jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry je to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jdu na půl plynu.
8: Jo.
7: To víte, šetří se všude. Je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. A třeba ještě tak půl hoďky a bude hotový.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, za tu...
8: Tak
7: za
8: kolik, no tak ten...
7: Ty 3 za ty madla.
8: Tak 3 za ty... Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc, to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Helejte, za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
8: Ale
7: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. Víte, to bych byl velice nerad. Ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale Dane, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jakože byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak.
7: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběh.

0: taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel, říkali, matka zemřela, babička, vnučka, no takhle máme to všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustra, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě, jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
1: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
2: Já bych se jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
3: Kašpare kočmárana, to byl ale blbej for.
2: A co jsem s váma měl dělat?
3: Co kdyby mě byl trefil šlák?
2: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
3: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
2: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
3: Ale to si nech, to ti dám. K narozeninám.
2: Nebo máš to u mě.
3: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
2: Dajste, dvakrát paní, prosím. Ať jsme baňaty.
1: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
4: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
5: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
6: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
7: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
6: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
7: Od mládí pracoval v zemědělství, později

0: na státním statku.
1: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
2: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
0: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
1: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
2: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
0: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
1: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda zemřela.
2: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
0: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
1: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
2: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou vesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím. Mámo.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak očekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom provodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten úsek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru, takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože už, to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, čtvrt na 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíš, kdo je to? Teď říká, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona je, a tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou měli šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jí měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela rakev, tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo Cis jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil, kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
10: Přibylo z modlíčiče, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cenyští přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová a nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především nebožtíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Viete, ja ale neviem, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano. Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohrebe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsně, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rokový kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rokový kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rokový kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za tím, co je. Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na dožínky do Kroměříže přijeli tisíce lidí. Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém Městě se po 70 letech vrátí na své původní místo. Národní centrum tkání a buněk ročně vyrobí transplantáty z těl asi 300 dárců. Zítra bude v regionu slunečno, teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Zemědělci ze Zlínského kraje v sobotu v Kroměříži oslavili konec žní. Na dožínky do podzámecké zahrady dorazili tisíce lidí. Letošní úrodu požehnal biskup Antonín Basler. Podle předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka ale byly výnosy obilí asi o 15 až 20% nižší než v loni.
4: Počasí nám každý rok připraví nějaké překvapení a letošní rok to bylo formou velkého sucha, teplého jara a velmi teplých měsíců červen-červené, zdy ty teploty opravdu šly přes 40 stupňů, takže ty klasy se nenalývaly vodou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale je ho určitě méně než v loňském roce.
3: Ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku vrátí po 70 letech na své původní místo sousoší svatého Jana Nepomuckého. Barokní památka od 50. let minulého století stojí u hřbitovní zdi za památníkem obětí první a druhé světové války. V současné době je sousoší v péči restaurátora Tomáše Martiňáka.
5: Nejhůř jsou na tom plastiky andělů, kde se některé ty partie musely jako zpevňovat a teď se budou domodelovávat. Jinak samotná socha svatého Jana je v celkem dobrém stavu, i když je barokní, má 300 let. A nejvíc práce je vlastně na té architektuře asi potom. Až se to osadí zpět na to místo, tak se to bude muset všechno zase zaspárovat, dodělat. Částečně tam budou nové části.
3: Asi 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například štěpí kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo části kloubu, soběstačné.
6: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá. Sport.
3: Český ženský národní tým čeká na mistrovství Evropy v Brně třetí utkání ve třech dnech. V 19 hodin nastoupí proti favoritkám skupiny ze Srbska. Utkání je několik dní předem vyprodané a na duel před plnými tribunami se těší i smečařka Bára Rejmanová.
7: Právě se na to hrozně těším, jaký to bude, protože už teď tady to bylo fakt super a ještě když to bude úplně narvaný, tak to bude super zážitek. Pevně věřím, že náš trenér připraví nějakou super taktiku a že je zaskočíme. Si hlavní klíč bude obránit univerzálku Poškovič nebo nějakým způsobem ji zastavit nebo aspoň přibrzdit.
0: Počasí.
3: V noci bude v regionu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů a vítr povane slabý. Zítra bude slunečno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia a vítr bude slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dvě osobní auta se srazila na D55 na 42. kilometru u Kudlovic ve směru na Staré Město. Chodec se střetl s elektrokoloběžkou v ulici Vrbenská ve Valašském Meziříčí. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje pořad Strom lásky mý.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké odpoledne, vážení a milí posluchači. Ano, právě v tuto chvíli dozněla naše znělka, znělka našeho pořadu, který jsme nazvali Strom lásky mý. No a když je tady strom a hlavně lásky mý, nemůže tady chybět Pavel Mašek.
1: A samozřejmě Standa Hložek.
0: Ano.
1: Stando, povídej, jaký jsi měl týden, nebo těch 14 dnů, co jsme se neviděli.
0: No krásný.
1: Já prozradím, že jsi byl na dovolené.
0: Ano, ano, byl jsem na takové krátké, na dva dny, ale bral jsem to jako dovolenou, víš. Předtím jsem se několikrát spálil na pódiu, když jsem zpíval Proti slunci, vždycky někde odpoledne.
1: Takže to už jsi odbil.
0: Tam to bylo krutý. No já už jako automaticky, kromě kytary, si vozím samozřejmě ventilátor, jo. Přemýšlím ještě, co dál. Mám malý auto už jako. No nicméně hrál jsem kousek od Uničova, kousek tam vlastně u Újezda, tam bylo krásný, tam měli hody, ale takovou vesnici jsem jako, ne, to byla součást, ale byla to vlastně vesnice. A já jsem, no mé v té vesnici bloudil, já jsem nemohl se dostat na náves, protože to se mi ještě nestalo.
1: Věkem, to už jsi dezorientovaný, ale postarali se odchytli tě a dovedli na místo.
0: Ne, tak dostal jsem se, vyjel jsem do nějakého napokovacího hradu, ze zadu, ale abych to objel, tak to byl velký problém. No tak tam jsem se spálil a nic, potom jsem jel za mladým, on měl koncert ve Frýdku Místku na náměstí s kapelou, bylo to hezký a pak jsme vyrazili do Čeladne, protože moje žena pochází z toho kraje a říkala, že by se ráda prošla po Beskydech a tak to víš, tak jsme tam byli dvě noci, udělali jsme si túru na Soláň. No to pak, protože na Pustevnách byl nějaký, tam byl zákaz výjezdu, tam byl nějaký závody civilistický, takže tam jsme se nedostali, ale tak projeli jsme si Beskydy, aspoň část, no. Střední Bečva, Horní Bečva, Dolní Bečva, to tam je to nádherný, Rožnov pod Elhoštěm, no. Čeladná, krásný prostředí. Takže tam jsem malinko vypnul hlavu a byl jsem po dlouhé době na masáži. To tělo mě bolí ještě dnes, jo. To má nějaká tajská masa, taková tajka drobná, ty brďot, kde se v ní brala ta energie.
1: Tak tě zřídila,
0: jo. Normálně mě zničila.
1: A pojďme dál o těch tajských masážích.
0: No a pak jsme byli ve Vířivce, to taky už jsem dlouho nebyl, tak proto o tom mluvím. No a právě, když jsem teď vzpomněl Frýdek Místek, že tam můj Madej hrál, a tak já jsem poslouchal reportáž, kterou vysílal Dalibor Gondík, jako v sobotu z Frýdku Místku, by tam byl nějaký den jídla a všeho možného, tak říká, tady vedle v tom hotelu, tady každý druhý den se dává Miraj Navrátil.
1: Ano, taky pochází z Frýdku, že jo? To je taky oslý můstek. Jsem teda myslel, že to vezmeš přes tu píseň Vlci, kterou si od skupiny Miraj zahrajeme, jakože jsi tam naštěstí nepotkal žádné vlky.
0: No, nepotkal.
1: Ale dobře, vzal jsi to přes Frýdek, taky dobrý.
0: No tak už jsme umírali, že jo?
1: Ano.
0: Ale on tam se dává každý druhý den na předzahrádce před hotelem. A mně se líbil, že Dalibor Gondík říká, jako, my jsme měli v plánu, že mu zavoláme, jo, a že uděláme s ním rozhovor a že ho pozveme sem k nám. A všichni jsme na to zapomněli. Nikdo mu nevolal. No. No dobrý, no. Tak to se mi líbilo. No a když jsme u toho Miraje, tak myslím si, že bychom si mohli zahrát od skupiny Miraj písničku nějakou hezkou.
1: No, vybrali jsme píseň, kterou skupina natočila v roce 2021 a jmenuje se, jak už jsem prozradil, Vlci.

0: Miraj, Vlci, rok 2021.
1: Hezká píseň. No a Pavíčku, já jsem si uvědomil, že vlastně pomalinku nám ty prázdniny jako končí.
0: No opravdu pomalinku nám končí ještě. No, neděs děti.
1: Ne, nechci, právě, protože je vždycky takový, čím blíží září, tak tím je to smutnější.
0: Je, je to, já jsem to velice prožíval, i když jsem ještě chodil do školy.
1: No, já taky. Ale právě když byly prázdniny, tak se hrály vždycky písničky, když byla parta, no. Nebo když jsme jezdili na ty tábory a tak dál, tak se zpívaly písničky s kytarou a no. tak tam nemohly chybět písničky jako třeba Povídej, nebo Diana, nebo třeba písničky od Brontosaurů, že?
0: Je to tak?
1: A tak já si myslím, že když máme ty prázdniny, tak bychom si mohli takovou prázdninovou píseň od Brontosaurů zahrát.
0: Ano, jaká to náhoda, že ji máme nachystanou.
1: No, a právě, já jsem rád, že si vybral tuhle píseň, no, právě, že jako Brontosauři, tak to znamená bratři Nedvědi hlavně, že?
0: No, jestli,
1: Honza a František Nedvěd, oba prostě to, prostě tady nechali kus dobré muzikantské práce. Honza Nedvěd vlastně byl takovým dominantním členem skupiny Brontosauři, protože vlastně on psal většinu těch písní. No, Honza Nedvěd, ten se narodil v září roku 1946. No, je to folkový zpěvák, kytaristka, skladatel. Já si vzpomínám, že kdysi, když jsme se bavili mezi muzikantama, že všichni byli v šoku, že oni ty písničky neměli přihlášený na OSE.
0: Tak to snad dohnali, no.
1: Určitě to dohnali, protože to by přišli o docela velký peníze.
0: No.
1: No a tak je, já bych chtěl, jako když vzpomínáme vlastně začátky skupiny Brontosauři, tak musíme říct, že Honza s bráchou, s Frantou vlastně hrávali v počátcích Big Beat. A Honza o tom často mluví, jakože že ho to strašně bavilo, to Big Beatový období. No, vlastně založil v roce 1972 potom Big Beatovým období skupinu Toronto. Tím pádem vlastně už repertoárově přecházel pomalinku k folku. A právě potom v roce 1974 skupinu Toronto přejmenovali právě na skupinu Brontosauři. No a současně hráli taky ve Spiritual Quintetu. A tam vlastně se potkali taky s Karlem Zichem. Co je zajímavý. No a Karel, když nám povídal různý příhody, tak taky prostě vzpomínal na to, jaká je to radost v tom spirituál kvintetu hrát. On tam hrál na 12 strunou kytaru a hrál velice dobře. No a od roku 1988 začal hrát sám. No. Mezi bratry to začalo pomalinku skřípat. I mezi bratry to může někdy skřípat. No ale pak se samozřejmě dali dohromady. A já ještě, když takhle si vzpomínáme na tvorbu a na život muzikantský bratrů Nedvědových, tak musíme vzpomenout na jejich největší koncert, který v roce 1996 uspořádali na pražském Strahově. To bylo poprvní, kdy přišlo u nás na zpěváka nebo na zpěváky víc jak 70 tisíc lidí. To bylo něco fantastického. Vzpomínám si, jako dnes, jak o tom nám v Amfoře povídal Petr Novotný, jak on to všechno spískal.
0: To
1: všechno spískal a měl na starosti a říkal, jak nespí už několik měsíců.
0: A my se společně s bratry Nedvědovými a skupinou Brontosauři vrátíme do roku 1985, kdy natočili píseň, která u žádného táboráku nemůže chybět. Na kameni kámen.

0: Brontosauři a bratři Nedvědové na kameni kámen, rok 1985.
1: Mamičku, když jsem přemýšlel, kdy vyplníme příští minuty a kterou písní, měl jsem možnost si vybrat ze svého repertoáru, tak jsem opravdu jako poctivě procházel písničky, které zpívám s někým. Dobře, s Petrem máme X, nehráli jsme třeba písničku Dům hrůz, no, to, což je taková, to je převzatá věc.
0: Jsem ještě nesebral asi dost odvahy, si to poslechnu.
1: S těžkým textem pana Borovce, to vykličkoval v těch muzikantských zatáčkách, teda fantasticky. No pak jsem si říkal, že taky jsme už dlouho nehráli písničku Můj duet, já těch duetů mám víc s Lindou Finkovou třeba, A to jsou taky zajímavé, třeba písnička Ty jsi ale číslo. Zajímavý text. Ale já jsem natrefil na jednu krásnou písničku, která je taková rošavná, veselá, kterou zpívá Karel Wagner. Karel Wagner naspíval málo písní. No, tak vždycky, ale samozřejmě musím být nějakou oporu.
0: Já si vybavím vždycky, když řekneš Karel Wagner a zpívání, tak mistře basu, že jo, za Hankou, no, a to taky toho moc nenaspíval.
1: Teď právě říkám, že potřeba mít vedle sebe nějakou oporu.
0: Ano.
1: Jako v tom případě mistře basu Hanku, že? No a tak našel jsem písničku Neříkej mi sklerotiku.
0: No ještě, že jsi na ní vzpomněl.
1: No, to jsem si vzpomněl. Ale to zpíváme my Karlovi, jo?
0: No.
1: Ten text je docela zajímavý, napsal ho František Hřebíček. To byl vlastně textař a hlavně zvukař v suprafonu ve studiu Mozarteum.
0: Ano.
1: No a tu písničku napsal Jirka Zbožek.
0: Je to tak?
1: Tak si ji pusme.
0: A já ještě doplním, že to celé se stalo v roce 1985. Karel Wagner, Standa Hložek, Petr Kotwald, Neříkej mi sklerotiku.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: мог дать. Камен, камен центу мог jenom дать.
1: Karel Wagner, Standa Hlužek, Petr Kotwald, Neříkej mi sklerotiku, rok 1985. No, Stando, zajímavá píseň.
2: No.
1: Říkám, dobře, že jsi na ní nezapomněl.
2: Ano, ano, taková rošafná, taková veselá. Ale pojďme dál, pojďme se podívat do naší rubriky, které říkáme porovnání. Milí posluchači, také dnes uslyšíte jednu píseň, dvakrát.

0: Juraja Heep a jejich hit Lady in Black z roku 1970. Tuto píseň v roce 1995 otextoval do češtiny Aleš Brichta a z toho už je jasné, že to bylo pro tehdejší jeho domácí skupinu Arakain. Pojmenoval tu píseň Slečna závist.
1: Ano, Arakain je česká metalová kapela, která vznikla v roce 1982. Vznikla z bývalých členů skupiny Apat. No a vlastně, jak se říká, frontmanem byl Aleš Brichta. A vlastně v kapele Arakain byl až do roku 2000.

0: 2002. Potom ho nahradil Peťa Kolář.
1: Petr Kolář, ano, ano.
0: Petr Kolář, můj výborný kamarád, který mě říkal, jako, že do té doby víceméně doprovázel zpěváky, zpíval jim sbory ve studiích a tak dál. No a až do té doby, když dostal nabídku zpívat s kapelou Arakain, no tak ukázal, co vlastně v něm je.
1: No, ale nezdržel se tam dlouho.
0: Nezdržel se tam dlouho.
1: Já jsem si to našel, bylo to od roku 2002, jak jsi říkal, do roku 2005.
0: Ano, a potom po roce 2005 jej vystřídal Jan Toužímský.
1: Ano, vynikající zpěvák, který zpívá se skupinou Arakain dodnes.
0: Ano, taky... Taky v této skupině jako se často střídali členové skupiny. No tak to někdy chodí.
1: No. Ale stojí za to zmínit, že docela často s touto skupinou vystupovala a do dneška vystupuje Lucie Bílá.
0: To je pravda. To je pravda. A dobře vystupuje. No já právě teď jsem nedávno se potkal s Aleštem Brychtou, tak my jsme s Petrem Jandou na něj trošku jako na zlobení, protože si nedá říct. Nedá říct. A hulí, jak kdyby byl z hulína.
1: No.
0: Hulí tak fabrika a to mu nedělá dobře. No. Ale nic, tak každý máme svoje. No.
1: Je to tak. No.
0: Tak já si myslím, že je čas, abychom si pustili tu verzi, kterou nahrála a naspívala skupina Arakain.
1: Arakain a slečna závist, rok 1995.

0: Arakain a slečna Závis, to byla ta česká verze v dnešním porovnání.
1: Já bych ještě dodal, že skupina Arakain za svoji existenci vydala 19 studiových alb. To první v roce 1990 a to poslední v roce 2019.
0: Zatím poslední.
1: Zatím. No. A pojďme dál. Pojďme se podívat, co pak nového u Teresky Balonové. Tereska Balt, nebo Tereza Balonová, zpěvačka, muzikantka, textařka a skladatelka, se narodila 17. listopadu roku 2000 v Praze. Získala cenu Objev roku za rok 2022 v anketě Žebřík. Od dětství hrála volejbal, v 6 letech začala hrát na kytaru, ve 12 vyhrála dětskou portu, začala hrát takový ten zajímavý hudební styl za pomoci lupru. To jsou ty smyčky, o kterých jsme si povídali mnohokrát, že ty jsi to pracně vysvětloval, abych to pochopil.
0: Pojďme od toho dál.
1: Ne, tak já jsem to jako, jak jsem se s tím neseznamoval, ale je to dobrý, jako je to dobrý, dá se z toho vyloudit.
0: Když to umíš,
1: no tak musíš trénovat.
0: Jasně,
1: no jasně, jasně. To prostě to je jasný. Ale dá se z toho jako vytvářet hodně zajímavé a dobré muziky. No nicméně, Tereska Balonová v roce 2019 vydala svoje první album s názvem Zhasni den. No v roce 2002 další album Půlnoc. No a poslední, třetí album v roce 2023 s názvem Lampiony.
0: No ale my se vrátíme do roku 2022, kdy na zmíněném albu Půlnoc vyšla krásná píseň Jsem. Tereza Balonová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tereza Balónová, jsem rok 2022. No a snad před námi je náš oblíbený vál.
1: Ano, vál, který čas nezaval.
0: Tak.
1: No a teď jsme, my jsme dlouho přemýšleli, koho oslovit do té naší rubriky. No a tak, protože jsme zjistili, že za 3 dny to budou 4 roky, co nás opustila Hanka. Hanička Zagorová, tak samozřejmě tato rubrika bude patřit jí. Hanka Zagorová, ta se narodila 6. září roku 1946 v Petřkovicích. Petřkovice, to je vlastně část Ostravy. A opustila nás koncem léta 26. srpna roku 2022. No, já jsem měl tu čest, že jsem samozřejmě poznal celou Hančinu rodinu a to bylo taky docela zajímavé. No, maminka se jmenovala Etheldruda. Etheldruda.
0: Neobvyklá.
1: To je zajímavé. A tatínek Josef. A on byl taky, tatínek Josef Zagora, byl vojenským pilotem. Nevím, jestli to můžu říct, a on lítal jako za Němcem.
0: Jo, tak.
1: Ne, rodina Zagorů pocházela víceméně z Polska. A když Hanka kolikrát, jako ona měla k Polsku strašně blízko, taky byla v Polsku nesmírně slavná. A my díky ní taky. No a tak oni tam nějak, mám pocit, že pocházeli z nějaké polské šlechtické rodiny. Až tak, víš?
0: No, teda.
1: No. No, tak Hanka ještě má jednu sestru, Evelínu.
0: Ano. Taky neobvyklé jméno, že?
1: No, taky neobvyklé jméno, no. No a tak Hanka měla dva muže, Vlastíka Harabese, že? A potom Štefana. Až do konce. No, Hanka byla zasvědka, to jsem se teď dočetl, Michala Prokopa.
0: Aha.
1: A to manželství jim vydrželo až doteď, 60 let. No a Hanka byla zasvědka i mě.
0: To vím.
1: A Štefan byl zasvědka mojí ženě.
0: Ano, ano.
1: Takže vlastně Hanka se Štefanem jsou naši svědci.
0: Tak se to taky vydrží.
1: No.
0: Pojďme dál.
1: Hanka byla zpěvačka, herečka, textařka, 9násobná zlatá slavice, a to tehdy v řadě 1977 až 1985. To znamená, že posledních 5 let jsem byl u toho. Jo, potom byli jsme u té slávy a no, tak to bylo slávy, zlaté slavice. No, vidíš, a ty písničky, prostě, které jsme vytvořili tak a naspívali, tak žijí dál. A já třeba nezapomenu, jak Hanka si dávala hodně záležet na tom. Ona měla takovou řadu písničkových pořadů, dluhy Hany Zagorové. To bylo několik dílů a Hanka si to psala. Hanka to psala i s mým profesorem z fakulty, s panem Šobrem, a jsem rád, že jsem taky u toho byl, protože je to zaznamenaný. No a byly to úžasné věci, třeba na chmelu, že? Nebo když jsme byli za strašidla, že? Nebo, no tak jsme se vyblbli pěkně. Jako. A to byly právě nápady Hanky, protože ona měla spoustu výborných nápadů a opravdu, když si něco umanula, to jak Karel Wagner, to bylo ideální spojení, jako Karel Wagner, Hanka. Tak mě, když si něco umanuli, tak prostě přesto nejel vlák. To se muselo uskutečnit.
0: A to je dobře.
1: A to je úžasný. Dotáhnout věci do konce, to umí málo kdo.
0: Konec konců i to, že jste vlastně vy nastoupili do skupiny Karla Wagnera, byl Hančin nápad, pokud se dobře pamatuju.
1: Byl to Hančin nápad, ale ona dlouho přemýšlela, jak na to. Jo, ale tak pak do toho skočila a povedlo se to. No já jenom chci ještě potom říct, že Hanka naspívala přes 900 písní. A nevím proč, teď, jak jsem říkal, že měla vynikající nápady a taky měla, prostě museli jsme vypadat dobře, všichni tři. No. Tak proto jsme měli jako řadu nádherných kostýmů, který jsme nechali sešít a tak dále a platili jsme si je sami, to nám nikdo neplatil samozřejmě. A nebo taky v jedných dluzích, já už nevím, co to byl za díl, možná to byl ten konkurs nebo co, že jsme zpívali kočičí píseň, kde jsme byli všichni tři za kočky, jo, převlečení, měli jsme ocasy kočičí a trénovali jsme jako dlouho tu choreografii a nakonec to vyšlo úžasně, až sám jsem se divil, co jsem všechno dokázal v tanci.
0: Se budu muset podívat.
1: Ne, to neváhej, to oni občas to pouští jako písničky z obrazovky a to já se směju a říkají, to jsem byl já.
0: No, my to zkontrolujeme s našimi milými posluchači.
1: Je tak ještě k Hance. Hanka získala diamantovou desku Suprafonu v roce 2014 za 10 milionů 120 tisíc nosičů.
0: Prodaných nosičů. Neuvěřitelné číslo.
1: Neuvěřitelné. A v tom samém roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Hanička písnička.
0: Tak.
1: Hanička písnička. Víš, kdo to vymyslel, ten slogan?
0: Ne.
1: Karel. Karel Wagner.
0: A Hance to zůstalo celou.
1: No, protože mám měla život, písničku, ale... zpívala písničku sem. Písnička můžeš mi svést. Tak od té doby je Hanička písnička. A já jsem se dočetl, to Hanka mi neprozradila, že poprvé vlastně zpívala v roce 1963 v Ostravě v soutěži Hledáme nové talenty. To měla 17 let, no a doprovázeli tehdy orchestr Gustava Broma. Uh-huh. Hanka tehdy nepostoupila, ale všiml si ji dirigent František Trnka, který s ní v roce 1964, vlastně za rok, v ostravském studiu nahrál první rozhlasovou nahrávku. Zase písnička. Písnička v bílém. Aha. To měla Hanka 18. No a studovala v té době samozřejmě v Brně na Janáčkově akademii, kterou absolvovala v roce 1969. No ale od roku 66 už zpívala se skupinou Flamingo. V roce 1968 naspívala první single Prý jsem zhýrala, se to jmenovalo. Uh-huh. Já si myslím takhle, Pavlíku, já když vystupuju, tak samozřejmě spousta mých písniček má spojitost i s Hankou, protože třeba vznikaly za určitých zajímavých záležitostech společně s Hankou. Dokonce Hanka třeba se na některých písničkách výrazně podílala nebo napsala i texty. No a prožili jsme spolu nádherný období tisíce koncertů a na žádném z koncertů prostě nesměla chybět jedna písnička. A já bych poprosil, jestli bychom si nemohli zahrát a vzpomenout si na Hanku. Ta písnička se jmenuje Maluj zase obrázky. A napsal ji jenom jeden člověk, jak text, tak muziku.
0: A byl to Pavel Žák a to celé v roce 1976. Hana Zagorová.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Hana Zagorová, maluj zase obrázky, rok 1976. To byl ten dnešní vál, který čas nezavál. No a taky zároveň vzpomínka na Hanu Zagorovou.
1: Ano.
0: No a Stando, to byla bohužel úplně poslední píseň.
1: A jejda, už zase.
0: Už zase.
1: Co se dá dělat? Tak milí posluchači, tak když je to poslední píseň, tak my se musíme s váma rozloučit, ale věříme, že ne na dlouho. Takže mějte se moc a moc hezky.
0: Buďte zdraví.
1: Užívejte se poslední dny prázdnin, milé děti.
0: Teda,
1: Buďte zdraví.
0: A rodičům musíme připomenout, že už to brzo skončí. No,
1: já si myslím, že to všichni dobře vědí.
0: Ano.
1: Mějte se teda fajn. To vám přeje Pavel Mašek.
0: A Standa Hložek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Opuštěná zákoutí, chátrající objekty i budovy, kam se běžně nepodíváme. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje urbexu a zachycuje příběhy míst, na která se pomalu zapomíná. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám o tom poví 25. srpna a pozveme i na jeho výstavu ve Valašském Meziříčí. Na setkání se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Otrokovice pokračují ve výstavbě dětského hřiště u místní polikliniky. Projekt si vyžádá investici necelých 8 milionů korun. Výstavu Imaginarium v Rožnově pod Radoštěm si prohlédli už 3 000 lidí. Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Zítra bude v regionu slunečno, na teploměru až 25 stupňů. Podvečerní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Výstavba nového dětského hřiště pokračuje v těchto dnech u polikliniky v Otrokovicích. Práce na něm začaly v polovině července. Součástí projektu jsou nové bezpečné dopadové plochy, parkové cesty, lavičky a odpočinkové zóny. I stojany na kola, i úpravy zeleně. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Stavební práce mají podle harmonogramu pokračovat do poloviny září. Poté bude následovat kolaudační řízení. Pokud vše proběhne podle plánu, první děti by mohly nové hřiště přivítat na přelomu září a října. Investice města dosahuje částky přibližně 7,7 milionů korun.
0: Výstavu Imaginarium bratří Formanů v Rožnově pod Radoštěm si přes prázdniny prohlédli 3 000 lidí. Ve společenském domě je k vidění 2 měsíce. Čím si výstava lidí získala, říká ředitel Téčka kulturní agentury Jakub Sobotka.
3: Ta výstava je interaktivní, lidi mají na co šáhnout, s čím si hrát, neustále objevují nové a nové věci, které můžou zkoušet, nové úkoly, nové hříčky, které tam Formani nachystali, a hlavně ta věc je výtvarně krásná a zajímavá a pohladí na duši.
0: O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v tomto roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí a dnes k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty nejtragičtější.
4: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
0: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj kůrovce sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj rojení na většině území republiky zpomalily deště z posledních dnů.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů. Zítra čekejte slunečno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia a vítr bude slabý severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje blahopřání s písničkou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali dechovou hudbu Bojané a polku Antonína Perničky s názvem Děvčica z dědiny. Tak já věřím, že vás tato polka příjemně naladila a pojďme si připomenout svátek. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Sandra a Tekla a na Slovensku slaví jmeniny Filip, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. Tak přátelé, a teď už písnička Kobylský šohajku a Straňanka.

0: Tak přátelé, poslouchali jsme Valčík Martina Horáka, Pavla Karlíka, Kobylský šohajku v podání Straňanky. No a já vidím, že se rozblikal telefon, tak já si tady vezmu telefon napřímo. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, tady je Alena Baumanová, prosím pěkně. Já bych moc chtěla popřát zítřejším narozeninám.
0: Paní Baumanová, můžu poprosit, jestli byste mohla vypnout rádiečko, ono nám to bere takovou jeskyni, ozvíjá se to.
1: Ano.
0: Výborně. Tak a už teď můžete bez problému mluvit.
1: Prosím pěkně, já bych moc chtěla popřát zítřejším narozeninám Lubošku Jakubíčkovi z Kozojídek hodně zdraví, spokojenosti od celé rodiny Baumanové a Koudelkové. A děkuji za vyřízení.
0: Ano, rádi pošleme pěknou písničku a ano. Jsme rádi, že to zaznělo, co jste měla
1: děkuji.
0: Na srdci. Nashledanou, pěkný večer.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a pojďme tady napsané přání, které tady mám. Pro našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Františka Daňka k 77. narozeninám, které slaví právě dnes, budeme vinšovat. Pokračuji dál, když dechovka spustí, hned je důvod slavit. U muziky se dá zpívat, smát se i bavit. Ať trubka pěkně zazní, basa drží krok, ať zdraví, štěstí provází tě celý příští rok. Dnes připijeme si na tvé zdraví, ať se ti splní vše, co tě baví, ať každý další rok je jako krásná píseň plná smíchu, pohody a radosti, žádná tíseň. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať dechovky v rádiu tě stále hodně, hodně baví, ať muzika hraje a buchty ti chutnají, dobří lidé kolem tebe zůstávají. To ti přeje dcera Jana, vnučka Andrejka s Amálkou, vnučka Tereska s Tomem, Nelinkou a Natálkou, vnučka Helenka s Vítkem a dcera Lenka s manželem Petrem, vnučkou Zuzkou a vnukem Peťou s Adélkou. Předali jsme, hrajeme písničku Rozmarin z lásky. Pavel Karlík napsal tuto polku a doprovodí Láca Ranka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Brno, vysíláme a pořad blahopřání s písničkou. Pojďme na další psaná přání, která tady mám. Tak dnes slaví krásných 80 roků milá maminka paní Zdeňka Pektorová ze Salaše u Zlína. Do dalších let hlavně zdraví a optimismus přeje dcera Kateřina a syn Jiří s rodinami. Všichni rodinní příslušníci, přátelé a známí, kteří tě mají rádi. Tak to bylo jedno přání, pojďme tady ještě na jedno. Dobrý den, přeji do rozhlasového studia. Ráda bych poprosila o předání našeho přání. Dnes slaví své narozeniny milá Maruška Klimková z Jindřichova u Hranic. Chceme jí proto popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání a radosti z vnoučat i života. Srdečně zdraví kamarádka Milada Tomková s rodinou. A já posílám písničku Za Lanžhotem v poli, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Slovácko.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Vítám paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Vám a vašich kolegyní nebo kolegovi.
2: Ano.
3: První přání by bylo pro vás poděkování za krásnou písničku, kterou jste hrála minulý týden od Ištvánku, to Perko. Což se mě moc potěšila.
2: Ano.
3: Děkuji vám. A další přání by bylo do Lanžota Marušce Uhrové. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu a lásku od rodiny. Jejímu svátku. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A dále tuto písničku posíláme do Nímnice, do Miroslavy a do Otnic. Jen tak pro dobrou náladu a potěšení. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A paní Navrátilová vám a vašich kolegyní přejí příjemný zbytek služby a hlavně zdravíčko. Děkuji a zase někdy nashledanou.
2: Nashledanou, děkujeme. Děkujeme.
3: Já taky děkuji za tu písničku. Moc ano, mě potěšila.
2: Ano, ano. Ráda. Tak a teď půjdeme dál. Vám tady přání, mám tady e-mail. Prosíme o písničku k blahopřáním, s blahopřáním k 80. narozeninám našemu kamarádovi, celoživotnímu sportovci Antonínu Rigalovi z Přerova. Milý Tondo, přejeme ti k tvé 80. pevné zdraví, hodně životního elánu a už se tak nehoň. S písničkou posíláme pozdrav i tvé manželce Božence a těšíme se na oslavu. Kamarádi z Prahy, Luboš a Miluše. A děkujeme za odvysílání a s pozdravem Luboš, Caletka a Miluše Maršíková. Tak dáme písničku Neťukaj, nečekaj, Miloslav Richard Procházka, Věra Urbánková a Mistříňanka.

vážení a milí, máme tady vzpomínky, tak pojďme na první. 23. srpna, což je dnes, 1905 se narodil v Jihlavě můj prastrýc Vojtěch Kratochvíl. Dětství prožil v Jihlavě se svými sestrami Leopoldínou, která se dožila 95 let a měla také sestru Miladu. Pan Kratochvíl, pan Vojtěch, rád hrával fotbal a také se zamiloval do Vlasty Hladíkové. Spolu měli dvě dcery, Lenku, která zemřela v roce 2002, a také pan Vojtěch v roce 1982 onemocněl a skončil nebo byl na vozíku. Tak dále se tady píše, že rád jezdíval do Úsobí, tam jezdíval s Vlastou a s dcerami, kde měli baráček. A vzpomíná na pana Vojtěcha dcera Jitka, vnuk Luboš, pravnuk Petr a Honzík. Takže předali jsme, no a hrajeme další písničku. Pro Kehosa Strojíš, Jiří Zmožek a Moravěnka.

0: Kvalčík nám dozněl a pojďme na další vzpomínku, kterou tady mám. A je to vzpomínka na bratra pana doktora Jiřího Boleslava, který se narodil 24. srpna 1949 v Novém Městě na Moravě. Píše se dále, že vystudoval katedru matematické analýzy na přírodovědecké fakultě UJEP v Brně a poté pracoval jako programátor v Toskuřim, posléze v geodézii a její nástupnické organizaci katastrálním úřadě v Brně a ústředí v Praze. Měl rád přírodu, hudbu, knihy, historii. Zemřel před 11 lety 11. května 2015 v Brně. Zítra by oslavil 77 let. Vzpomíná manželka Jitka, synové Martin a Milan s rodinami, švagrová Jitka oslaví 75. narozeniny ve středu 26. srpna a oslava už proběhla v rodinném kruhu minulou sobotu 15. srpna. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. Takže předali jsme a doplníme písničkou. Dala jsem klobůček, manželé Gurští a Gloria.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

vážení a milí, a já tady mám jeden moc milý e-mail, ráda ho předám. Tak v tomto znění: krásný letní večer, zahrajte prosím krásnou písničku k dnešnímu svátku vaší milé kolegyni, paní Sandře. Moc jí za všechny posluchače děkuji a přeji krásný sváteční večer a také hodně zdraví a boží požehnání. Posluchač Lubomír Pohořelice. Moc děkuji. No a Sandra kýve, a abych teda předala, že moc děkuje, moc jí to potěšilo. No a já teda jí také, tak aspoň mohu teď také vyjádřit, že jí přeju všechno nejlepší k jejímu svátku. Tady bojujeme celé odpoledne společně, takže písničku posílám a samozřejmě předávám i Sandře a i vám. Takže Fanoš Mikulecký, dědinečko moja, Vojta Račický a cymbálová muzika Dubrava.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak, vážení a milí, pojďme na další tady přání, které tady mám. Dobrý večer, dnes má narozeniny kamarád a fotbalista pan Eduard Váňa z Horního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, boží požehnání přejí fotbalisté z Horního Němčí a kamarád Broněk. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Zdeněk Baťka napsal polku Nedívaj se do pohárku. Budou zpívat sourozenci Baťkovi a kumpánovi muzikanti doprovodí.

0: a já mám tady další volající. Je to paní Kolaříková z Lhoty u Vyškova. Vítejte.
1: Já bych chtěla poslat přání mé mamince, která má dnes narozeniny.
0: Ano.
1: Milá moje maminko, ty jsi mě vychovala. První kus mě dala. Poprvé mě pohladila a dala tolik lásky. Dneska, když si připisuješ o rok víc, bych ti znovu chtěla za všechno poděkovat. I za tvůj optimismus a velké srdce, kde je místo pro nás, pro všechny. A je velká škoda, že neumím dělat zázraky a dát ti to, co doopravdy potřebuješ. Do dalších let ti přeji hlavně zdraví, pohodu. Máme tě moc rádi. A prosíme aspoň touto cestou o hezkou písničku pro tebe. K přání se připojí Petruška s Honzou, Adam a Jirka. Moc děkujeme.
0: Ano. A já si myslím, že ta písnička má dobrý název. Ta se bude hodit. Jmenuje se Líbezný sen. Takže ať má maminka líbezný sen. Tedy. Ať
1: děkuji.
0: Je vše dobré.
1: Tak
0: se mějte moc hezky, paní Kolaříková. Ať se vám daří. Naschledanou. Tak pojďme na písničku. Ivo Horký, Růžena Sipěnová otextovala. Zaspívají nám Marta Horká, Martina Horká, Karel Blaha, Vojtěch Horký. Bude hrát Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Ano, ano. Tak a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady máme. Dobrý večer, dnes má narozeniny kamarád pan Vilém Hochman z Pitína. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, hlavně zdraví a boží požehnání. Přejí manželka Květinka, děti s rodinami, sourozenci s rodinami a kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme a hrajeme polku Františka Jeřábka, Křepická točka a Moravanka.

Tak přátelé, a máme čas ještě na jednu písničku. Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Smál se měsíc a Josef Zíma.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Rozloučíme se orchestrální skladbou Miroslava Kolstrunka mladšího, kterou pro nás hraje mistříňanka s názvem Moravské sny. Tak tedy ať máte krásné sny. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve sportovní hale v Uherském Hradišti bude po 30 letech nový povrch. Valašské Meziříčí chystá přestavbu areálu bývalé Křiženovy pily. Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. Zítra bude slunečno, teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý večer. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti bude až do konce roku, do konce září uzavřený. Důvodem je výměna povrchu. Práce budou stát 4,25 milionu korun. Zhruba 40% nákladů pokryje dotace od Zlínského kraje. Pokračuje mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
3: Původní podlaha byla po 30 letech na hranici své životnosti. Polyuretanový povrch už byl výrazně opotřebovaný a jeho výměna proto není jenom otázkou modernizace, ale především bezpečnosti a kvality prostředí, ve kterém denně sportují děti, mládež i dospělí.
1: Valašské Meziříčí pokračuje v přípravách na přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Radnice teď dolaďuje podmínky s architekty, aby se mohlo začít projektovat. V areálu má vyrůst autobusový terminál pro 16 autobusů, parkovací dům pro asi 180 aut a nová budova městského úřadu, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
4: S vítěznými architekty i s autory dalších dvou oceněných návrhů teď intenzivně jednáme. Chceme skloubit jejich představy se skutečnými potřebami města Valašského Meziříčí. Do konce roku bychom mohli podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci. Vzhledem k rozsahu díla však nechceme nic uspěchat.
1: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou desítky lidí.
5: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Srbský minister vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Delbilatská Peščara. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžkopřístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu polojasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů. Zítra čekejte slunečno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Motorka havarovala u Bohuslavic na Zlínsku na silnici 497. Dvě osobní auta se srazila v Martinicích na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad Cesta k uzdravení. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
2: Dobrý den.
1: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
3: Krásný den.
1: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
2: S příznakem, že jsem si nahmatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
1: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
2: 31.
1: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
2: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření, sonomamograf.
1: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
2: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
1: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
2: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
1: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
2: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
1: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
2: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
1: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
2: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky vyjít vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz?

0: Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
1: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
0: Kolik vás takových, jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
1: Už je nás hodně.
0: Od posledka, co jsme se viděli.
1: Ano, je nás víc, protože...
0: Je potřeba šířit osvětu.
1: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
0: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
0: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou, naviděnou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugo Liebenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
2: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
1: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
2: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost. Připravujeme komentované prohlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům, které se ztratily ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě a bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
1: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
2: Děkujeme. To darba.
1: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici je ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobraznění s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze Ruach HaChaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobili je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout na trpělivosti, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikala předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé jidiš písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.

0: Jedna z největších synagog v Evropě se v Plzni otevřela návštěvníkům po velké rekonstrukci před 4 lety. Kateřinu Havránkovou zajímalo, jak je tamní židovská obec spokojená s návštěvností i jaký tam nabízejí nejbližší program. Hovořila s předsedou plzeňské židovské obce Jiřím Lévy.
1: Pane Lévy, je o návštěvu synagogy zájem a případně jaký tady máte program pro návštěvníky?
2: Za ten zájem je měřitelný v počtu návštěvníků, tak si myslím, že ano, protože každoročně mezi 18 až 20 tisíci osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni, jsem tady s Jiřím Lévym, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
2: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
2: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotací je provoz a údržba. A to jsme tušili jenom, co nás to bude stát jako časově, ale i finančně. Ale snažíme se to prostě zvládnout a myslím si, že to zvládáme.
1: Pane Lévy, když bude mít někdo zájem o to podívat se po synagoze, případně i s nějakým komentářem, nabízíte něco takového tady?
2: Ano, nabízíme komentované prohlídky, buď si udělá objednávku přímo přes stránky židovské obce v Plzni, nebo přes infocentrum v Plzni. Děláme to i cizojazyčně a můžeme do toho zahrnout prohlídku jako jenom synagogy, Ramínského domu a můžeme i na věže se podívat s výhledem na Plzeň.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 tisící přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zdej jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
0: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využívají poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
0: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 300 000 korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje v celku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou. Velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v těch v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku mění, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa, jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak hol tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjakživa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má

0: takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem, a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od Žičkané, dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělal maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek, který zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: Myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
2: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
4: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
2: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město si ho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
5: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jeho území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes Pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
6: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let Pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zubnout vidličku dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mě stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, vidíš. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept, který je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzeného, kus hovězího vařeného, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik tam ještě máš dá?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tedy bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme péct. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicovýho nebo řepkovýho, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. Z toho upatří, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici a lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak 2 lžíce.
2: Prošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebudete míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková... Tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou kom...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Takovou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to...
2: Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to, máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovirok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímo spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, tam má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nebo se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, dobrý den. Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce na tvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovaly. Několikrát se opakovaly. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. On byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno. Teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková. Hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
4: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer. Na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím, protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete v 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to porota?
7: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel.
5: Ano,
4: Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík, 6.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Jože byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I s porožírou. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přeci jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano,
4: ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že studuje Vysokou Báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má drahá.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má drahá.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě, to jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas

0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák. A potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
1: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barrandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
2: Ne.
1: Jo, plakal a říkal, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
2: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
1: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
3: Jo, ta tě vyrazila.
1: No, a ta ho vyrazila. No, tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
2: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
1: Ne, ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleků, teď já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo?
2: Paž Jirku,
1: ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
3: No, jo? Jako na furt,
1: no, že,
3: na furt,
1: že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo?
3: Já myslím,
1: no,
3: že se
1: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do nového bytu.
3: A slečnu tam nechal?
1: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Ludkem jsem bydlela taky.
3: To bylo lepší, já to znám.
2: No. Je někdo, s kým si nebydlel?
1: Tak je, těch je.
3: Už tady manželky sedí obě opatrně.
4: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
1: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zas odstěhovala. Mm-hmm. Je to
4: aha,
1: pravda?
4: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo. Dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odváhy. No,
2: to určitě.
3: O tom nebude mluvit.
2: Bobříka od váhy, vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu. Jo.
2: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduché. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že je to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já tu byla první. Když jsem si na tu lavičku sedala, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá.
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
5: Jak se mi nechce dolů.
3: Ale to nevadí, já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory?
7: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No, Marto?
5: No, Karle?
7: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampula, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak sprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko, já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, och. Chvíli se nic nedělo a zase, och. Oh, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete, no a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohoch. Hmm. Ale není to vůbec jednoduchý, takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod. Mm-hmm. Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list.
0: Ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož tu obyčejný dělník, nesu úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžký to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba čím jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom, že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když toho moučáte.
0: Tak to je určitým způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je výhoda.
0: No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jede okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno stáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce. Hmm. No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Bartošikova, pana kapitánčika. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdeňka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no zkrátka všechny linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je...
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: No Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vašo Patajdla, písnička A kněz je moja. No a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy, nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte, mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. Mm-hmm. To není jednoduchý, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise.
0: Mhm.
1: A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let.
0: Mm-hmm.
1: A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma.
0: Mm-hmm.
1: Hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu,
0: mm-hmm,
1: kterou jenom, když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: Hmm. No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: To funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo
1: no,
0: zaměření se?
1: V těch kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Jdou vám tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepříjem člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstala a dá se říct, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo,
0: jo,
1: kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v Českém Brodě. A všechno zkrachovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým...
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno,
0: co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Nějaký, jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně, jasně. Dobře, Jardo, tak přece jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohle to našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: byl Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a protože jsme byli na dědině, jo? Uh-huh. A subičel je stavař, dědník jako, jo?
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam tak ty domy nestavěly ze začátku, jo?
0: Uh-huh.
1: Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo? A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedné bytě bydlela ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo? No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte, a teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr z Hednici, jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 zedníci a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako jo. No, takže
0: už, takže už takovou... i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Já jsem si vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo.
0: Mm-hmm.
1: No a takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že.
0: Mm-hmm.
1: Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka.
0: Mm-hmm.
1: Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak, no. Tak to všechno zabralo. A já jsem těch lidí měl aspoň skoro 20, jo. No a taky vzal jsem si, měl jsem 6 milionů úvěru, ale ne najednou, jo, postupně.
0: Ano, ano, ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak těch 6 milionů prostě jsme při tom stavu těch lidí se to splácelo celkem dobře. Tak já jsem jak tě základnictví položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co chude, jako tu stavařinu, jo?
0: No.
1: V současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo?
0: Uh-huh.
1: No, já mám taky takový kluky už jenom, protože na věci 6 teďko, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte mladým, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat a dopravu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má zase problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžšího v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: Tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte... Nejsou to zedníci vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete si...

0: pošli každýho za mnou, jo?
1: Ano.
0: Tak prostě někdy jsme stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou pravdu nic neodmítnu, když nemůžu to udělat, tak jim poradím, těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
1: Jo, jo, jo.
0: To bych mohl dělat furt, protože ta zedničun už jde a co to má tady pletu nohama, jo, takže...
1: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím, co s tím udělat.
0: Nemusí o mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, kde od, takhle, vidí o moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknou, běžte, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
1: Poradí. Dobře.
0: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak
1: ano.
0: Každému poradím a ve všem.
1: Tak to je super. Dobře, Františku, tak taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
0: Ano, děkuju, paní.
1: Mějte se hezky.
0: To zdraví potřebuju.
1: Tak, přesně no, tak. Mějte se krásně. Ne. Naslyšenou. Dobrou ano, noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Taky jsem se narodil boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. Mm-hmm. A pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. Mhm. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje nazpátky. Mm-hmm. A těmi dluhy jsem začala. Mm-hmm. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
0: Jo.
1: Hlavně je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem.
0: Mm.
1: A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano, ano, ano.
1: Ať už je to hygiena, ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Vidíme se zase, jako několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou tři záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál. No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list.
0: Mm-hmm.
1: No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí. Teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat posoušky.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: No, ano, objedné paní, která je vyráběla,
0: ano.
1: Takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne.
0: Jasně.
1: Nebo jsem s tím hostila sousedy, no takže jsem podnikala od 10 k 5.
0: Jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo. Dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydle jsem neměla kde.
0: Jo.
1: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna jako nakrachla, tak jsem měla zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže
0: no.
1: ještě, když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne.
0: Už ne?
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože
0: jo.
1: Do toho pohostinství chtěli lidi.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
0: číšnickou,
1: tam všude se ještě jakž tak zbrali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
0: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
1: Tak vždycky, když jsem šla nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
0: Jo, takže...
1: mi bylo přes 40, takže jako...
0: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
1: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
0: Jasně, jasně. Hmm.
1: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
0: Vzpomínáte, a jenom.
1: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, jasně. Ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
0: bez toho kapitálu nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
1: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová, Lakoma, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, přeju.
1: Taky zdravím, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni, ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové jednodušší, protože příklad, on si vzal, koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přišla, vzala mu obchod a bylo to vyřešené. On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, ale znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně zavodou, jsou milionáři, protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
0: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli těm, kterým se velmi zadařilo?
1: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře, dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, za hranice, ale mimo fabriku, to znamená, že si pomáhali i různým takovým možná, ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto. Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho, spousta lidí říkal, ty jsi plázen, ty jsi tady za úvěr a tak dále, říkal, klidek, to bude všechno dobrý a taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky, do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců, tím jako z vůvozovka myslí včelaření, jo.
0: Ano.
1: Že moji jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Kolik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp a mi to stačí. Takže to je takový koníček, smysl jsem taky podnikání, ale prostě takový jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strýčka nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný, radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
0: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
1: jako
0: toho všeho.
1: To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
0: Jasně.
1: Má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapy, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
0: To je potřeba neustále, to je fakt.
1: Ano, to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a celkem slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, což já teda mám, já bych mohl být hodinový manžel 10.
0: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
1: Tam přesně, no, takže protože když ten hodinový manžel musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Pravdu. Ale oni obyčejně se nemluví jako chlapi, 2-3 vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
0: Ano.
1: To nejde po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
0: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu, Oline, a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
1: Vám také, mějte se hezky.
0: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: to.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju, tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále.
1: Uh-huh.
2: No, ale pak se to tak nějak po tom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, uh-huh. Tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, to znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo?
1: Jako, ano, ano.
2: Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalém stavu, no, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Hmm. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále, ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebo těch pár lidí, kteří mi pomohli, tak...
1: Tak jste do toho nešel vůbec.
2: Dneska už bych do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste
2: no,
1: to pověsil
2: budu,
1: na hřebík?
2: Už budu končit.
1: Mm-hmm.
2: Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let, jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral, jakoby, jenom sám o sebe?
2: Ne. Sám jsem si uklidil, sám si všiml všechno.
1: Jo.
2: Pokud tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno pořádku a tak dále. Chvíli to trvalo, než si lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No...
1: Tím, že jste to rozšířil po přátelích?
2: Roznášel letáčky do schránku a takovýhle různý...
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Do posty, takže to... A lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo... Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Že vám
2: co
1: to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešti a tohle manželka je taky takovej to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je, je. Hmm.
2: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal, ale to, co udělám, tak už udělám poctivě, když je to daleko méně lidí,
1: ano,
2: abych
1: ano.
2: tu masernu nemusel doplácet z důchodu.
1: Tak.
2: No a hold, až... To položím, jestli ten příští rok, tak to prodám, protože ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. Hmm. A já tam, no to vám děkuju teda.
1: To je začátek.
2: Ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluhy, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně.
2: Tak,
1: tak Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit, protože půlnoc klepe na dveře.
2: Jasně.
1: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
2: Dobrou
1: noc, naslyšenou, děkuju.

0: Alba.
1: Tak s písničkou od doktora Albána a Rominy Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a písnička Dotek lásky, jinak máme 8 minut po půlnoci, 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor Zdeňka. Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání, no, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché, dal jsem tedy výpověď a scháněl z podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu jsem dělal. No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak, no ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět. Tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: By se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes. No. Takže jsem sázel celou sezónu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezóna, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, nevím, jak jsem tehdy říkal, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem se jenal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale nebylo to, měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, motiky, no a začal jsem tím způsobem podnikat. Jo. Já jsem teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, jo, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No, tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl nějak zadlužovat, no, ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku, no ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného, to prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila, tak jsem si musel půjčit od známých, koupili jsme jeden křovinořez, že jo, vydělali jsme si potom na druhej, na třetí, že jo, potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Říkat, jo, ale prostě člověk hlad jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. Ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále, jo. Mm-hmm. No, ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala, a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života, jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo. No prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat. No, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý. No, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, vždycky čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl bych zkušenosti. Tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně. Jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že jo, protože neosvědčili. A jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl naušnici v uchu.
0: Jo.
1: No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc, přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, a taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl v náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju hodně úspěchu.
0: Napodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syn jak dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenom, že si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jenom přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš? Ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že to, že krachli oba dva.
0: Ježiště.
1: Jako vůbec ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte i tužko představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala, ona teda si hodně brigády, nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo, že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako, abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, že se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli v takové euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, ale staré, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchodu, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: je. Jako
0: to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat a ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama, to prosím vás, neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující,
1: hrozný.
0: Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano. Pravda. Tak paní Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: Jo. No bylo to hrozný, jo. Ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam šlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to, pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 10.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, co jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako
0: to už se nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně, hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou

0: Ano, hodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
1: dobře, dala. Tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
0: A poslouchám vás už asi 20 let.
1: No, děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
0: Bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
1: No takhle jsem to vůbec nemyslela, já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
0: Ne, to jako... Helejte se. To už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
1: Dobře.
0: Ano, shledanou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Tak tolik Helena Vondráčková, růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Koloreda se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že se... No?
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České republice.

0: Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale
1: no.
0: Můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
1: Jo.
0: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
1: No pánečku, a co pak tady se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta no, za oceán?
0: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
1: A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne za vodou, no, to teď nebyla takhle otázka míněná.
0: Jo, no a tak jsem se na rok zbalil a odjel jsem, našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
1: Ano.
0: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třízka.
1: Ale?
0: Můj bratr mě všechno obral. Prodal to.
1: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
0: No, už ani ne rodinný, protože to už, tohle nemůže rodina spáchat. Přeci.
1: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný příběh, ale a to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo, hned v začátku.
0: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o to měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež.
1: Nic. Jasně. A
0: když jsem se ho potom psal, tak mi odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
1: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
0: Jo, krásně to za mě vyřešil.
1: A byl to důvod třeba pro to, abyste zůstal v zahraničí?
0: Ano.
1: Byl.
0: Takže jsem se za pár týdnů zbalil a odletěl na svátek do státu.
1: A už jste to vzal jako definitivní.
0: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
1: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Colorédu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
0: No, já si myslím, že tady v Colorédu je to daleko těžší. Protože jo. Protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
1: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
0: Takže no takhle to dopadlo. Takhle dopadlo moje podnikání a nakonec to dopadlo docela dobře.
1: No tak to je dobře. To je dobře, že jste spokojení. Zaplať pánbůh, že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct, že jste měl ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří, budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince, pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
0: Děkuju,
1: naschle. Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám též a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu, v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo.
0: Uh-huh.
1: No ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě a,
0: ano, ano,
1: nebo
0: ano.
1: Na lyžařský a tak dále. Víte, co bylo v této době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, blbost. Takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano, ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako, aby se mohla tam stravovat u nás, že jo, tak aby měla nějakou tu celiatickou dietu?
0: Ano, ano.
1: Já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
0: Nebyly ty produkty na výrobu potravin, ano,
1: no.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam více, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat ta maminka, tyhle ty
0: rozumím.
1: Produkty.
0: No.
1: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, jo, třeba taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena.
0: Uh-huh.
1: No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě, maso muselo mít svoji lednici, mléční výrobky,
0: ano,
1: musí,
0: ano.
1: A tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka otevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit.
0: Uh-huh.
1: A začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prostě tady ta situace nastala, já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý, no ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, uh-huh, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě vyloženě odtamtud vyštípali.
0: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože mě, jak vždycky, přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
1: No.
0: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v téhleté, v tom penzionu?
1: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší,
0: jo,
1: a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova, mm-hmm. a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli 3 penziony na jednom místě, takový louce.
0: Jo.
1: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
0: Mm-hmm.
1: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
0: Takže jste to znali a s úspěchem.
1: Měli.
0: Ano, ano.
1: A ty klienti k nám jezdili,
0: tak
1: a
0: to je dobře.
1: Byli spokojení a my jsme nakonec byli taky spokojení.
0: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový, jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky, pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem, nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejbicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal z libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektivky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo. Ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Broní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se, to je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá Osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sic náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezitu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Číslice. Ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad! Je tam poklad! Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píščitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kupy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No, když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane? Děkuji. Děkuji, už nebudu. Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
0: O, to už je za náma. Tak jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě... Jistě, pane, mám tu spoustu známých, sami šikovní hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane, zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar! Naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Raz, dva, tři. Dva, tři.
4: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
5: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
4: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
5: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
4: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
3: Náprstek!
5: Potvoro jedna.
3: Potvoro!
4: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
3: Dobrý den! Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
4: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi... Jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
4: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy.

0: Vstupte.
1: Dobrý den.
2: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
1: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
2: Můj přítel Livesey může slyšet všechno.
1: Jak si přejete. Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
2: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
1: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
2: A loď se vám líbí?
1: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
2: A já? Já se vám líbím?
1: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku? Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
2: Já nechápu.
1: Trelóny. Prosím, kapitáne. Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
3: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
1: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
2: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
1: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
3: No tohle...
2: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
1: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
3: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
2: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
1: Vy? A nebo kuchař Silver?
2: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
3: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
1: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
2: Prosím. Ještě něco?
1: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
2: Vy.
3: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
1: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu. A za vaše životy.
3: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
1: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
2: Velmi dobře, kapitáne.
1: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
3: Tak co tomu říkáte, baron?
2: Ještě se ptejte.
3: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
2: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
3: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
2: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
3: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
2: Musí mi dát recept.
3: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
4: Chutná, pane doktore.
3: Ale nejíš.
4: Já vám chtěl něco říct.
3: Tak, ven s tím.
4: Ten papoušek se jmenuje Flint.
3: Jak se musí jmenovat?
4: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
3: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
4: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
2: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslušte si.
3: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje. Ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
2: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
3: A ty si musíš trochu odpočinout. Vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.

0: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled. Hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
3: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grycarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si ďobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. Zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
4: Pár pohlavků by pán nechtěl.
3: Prosím.
4: Hoří snad, že pán zvoní?
3: No, máte tu zvonek.
4: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
3: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
4: Pán si ze mě dělá legraci?
3: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
4: Jo.
3: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
4: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
3: Ale já se nemenuju Adam.
4: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
5: Pojď, Adame, pojď.
3: Jo, tak, no, ovšem. Zrovna jsem šel...
5: Náhodou,
3: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
4: A co te takáři?
3: Jo, to já neznám. Ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hodinka, u nás se porad něco děje. No.
5: Tak tudy, Adame.
3: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
4: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
3: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
4: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
3: No, co pak?
4: No, to nemusí pána zajímat. Pána, si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
3: Co si mám odnese? Co, jaký hodiny?
4: Pán si nepřišel pro zboží?
3: Ale jo, samozřejmě.
4: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím. Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x omega, 100x doxa a zbytek long jeans. No, no co pak je?
6: Ne, nic.
4: Co?
6: Můžu si sednout.
4: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
6: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný. Proč zrovna hodiny?
4: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
6: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, že ten kufr já neschovám.
4: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
6: Gumovou vestičku?
4: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
6: Dobrý.
4: Celník je pravda, natura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
6: Je šikovný.
4: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
6: To jaký aušus?
4: No ty hodiny, myslím.
6: A pozor, řekl jste aušus.
4: No to, co jsem řekl?
6: No podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
4: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
6: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
4: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
6: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
4: Já pánovi nerozumím.
6: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
4: Svatá panu. Ví pan určitě, že včera nepil?
6: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
4: Sakra.
6: Hlejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
4: No, proč by nešli? No, co já vím?
6: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
4: Ale proč? No, co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
6: Jo.
4: Pán dostal vestičku,
6: jo.
4: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
6: Jo.
4: Já mám práci.
6: Jo.
4: Hodinky
6: jo.
4: Jdou,
6: jo.
4: Hodinky vždycky jdou.
6: Jo.
4: Tak co se pán bojí?
6: Jo.
4: Já to s pánem myslím dobře.
6: Jo.
4: Já v rozumný věci vyhovím.
6: Jo.
4: No?
6: Jo.
4: Nechce pán například tranzistor?
6: Jo.
4: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit.
6: Jo.
4: Mám ho od jednoho mariňáka. Psí natura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
6: Jo.
4: No tak, no.
6: Jo. Já tu nejsem o toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
4: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
6: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
4: Svatá pano, jako dub je pán, jako balvan říct
6: pane
4: si nedá.
6: Tadeáš.
4: Pán to teda myslí vážně.
6: Jo.
4: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
6: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
4: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky. Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
7: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána Husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ano, dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: Co, jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natažený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky? Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně!
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Už, pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůstat tu, pán nemůže, platit to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.